0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

už nejsem sám, okno zavírám, najednou mám tebe. Tak málo tě znám, co s tím nadělám,

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Sním se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, střínek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň a požehnám pro vše.

teď? Mám tisíc otázek, na žádnou vzpomínku si skládám obrázek, z těžkých ran lížu se, včera jsme slavili,

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli roz

0: První probuzení na moři?
1: První selfie s delfínem. Nebo snad první hrad z písku na pláži.
2: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
3: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
4: Zase lítáš v oblacích?
5: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
4: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
6: Tak ho nem, ať vám neuletí!
5: Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
4: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
5: Více o akci na
7: firmanazážitky.cz.
8: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
9: Představte si západ slunce nad vinicí a sklenku vychlazeného rizlinku. A pak tóny, které vám rozbuší srdce. Legendy v Třebívlicích. Vinařství Johan V. přivítá královnu popu, která ovládla celou jednu generaci. Sandra. Užijte si hity jako Maria Magdalena, Hi Hi Hi, Little Girl nebo Everlasting Love. Sandra naživo a s celou kapelou. Sobota 23. května ve vinařství Johan V. v Třebívlicích. Počet míst je omezen. Vstupenky na Ticketportál a Legendy v Třebívlicích.cz.
10: Hit Radio. Hit Radio.

0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v dabu. On air.
1: Online.
2: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
3: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Taky dneska držíme palce maturantům. Na programu jsou totiž státní didaktické testy z němčiny, francouzštiny, španělštiny a ruštiny. Podle dat státní organizace CERMAT si tyto jazyky jako druhý předmět vybralo dohromady asi 12 žáků, kteří jdou ke zkoušce poprvé. Drtivá většina z celkových 84 tisíc si potom jako druhý předmět zvolila angličtinu. Tragická zpráva přichází z Himaláje. Na nepálské straně hory Makalu 2 zemřel v pondělí český horolezec. Podle dostupných informací pravděpodobně v důsledku otoku plic. Ostatní členové expedice by měli být v bezpečí v základním táboře. Fanoušci Arsenálu se dočkali, londýnský klub včera postoupil do finále Ligy mistrů. O nejprestižnější evropskou trofej si tak zahraje po dlouhých 20 letech. Pomohla mu k tomu včerejší těsná výhra 1-0 proti Atletiku Madrid. Ve finále změří Arsenal síly proti Bayernu Mnichov nebo PSG. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: V Děčíně už je hotová lávka Přeslabe pro pěší a cyklisty. Přístupná ale zatím není. Nové propojení obou břehů Labe výrazně zlepší pohyb pěších a podpoří možnost jezdit na kole v centru města. Díky nové trase by měl klesnout počet cyklistů na Tyršově mostě i Labském nábřeží, což přispěje ke sklidnění dopravy. Veřejnosti bude přístupná až poté, co stavební úřad vydá povolení k předčasnému užívání. Na severu Čech bude dnes většinou oblačno až polojasno, odpoledne bude přibývat oblačnosti a později odpoledne se postupně začnou vyskytovat přehánky nebo déšť. Teploty 22 až 25 stupňů Celsia.
2: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Ať počítám, jak počítám, šepku. Někdo nám tady chybí.
2: Já jsem chtěl říct úplně přesně to stejný.
1: Nekecej, my jsme normálně napojení. Tak Jasmin má dneska volno, bude s námi opět zítra, takže s Michalem a s Davidem. Krásné ráno.
2: Krásné ráno všem.
1: Krásné ráno, kdo jste si nás naladil, 6 hodin, 2 minuty, jsme moc rádi, že jste tady u toho s námi. No a samozřejmě začínáme muzikou Miley Cyrus Flowers. Hezké ráno. Hit Radio North Music. We were good.

0: 6.05, Hit Radio a vy dobré ráno. Za moment startuje minuta šampionů, kde nám povíte, jaké máte ráno, co právě teď děláte. A já věřím tomu, že jste nikdo z vás, kdo jste právě teď u rádia, nezažil noc jako já. A můžu prozradit, že to bylo velice intenzivní. Co tě napadá, Davide? Co by to mohlo být? Je to opravdu něco, co...
1: Bylo to vášnivé?
0: Bylo to hodně vášnivé. Bylo to hodně vášnivé. Bylo to velice intenzivní.
1: Líbí se to do vysílání?
0: Vlastně jo, protože věřím, že se to nikomu nestalo. Cítím se jako výjimečný. Že to je věc, kterou nikdo neřešil. Takhle, asi okolo půlnoci jsem se probudil a jdu na toaletu. A říkám si, tady to nějak protýká. Jo. Tak jsem takhle spláchnul tohle poslouchem, čekám, až se to napustilo a furt to protýkalo, jakože dost. Takže nám začal protýkat záchod, jo. Tak si říkám, tak to zkusím rozdělat a my máme vlastně tu nádobku schovanou za zdí, takže tam je jenom takový malinký čtvereček. Člověče, asi 2 hodiny jsem se s tím mordoval a po 2 hodinách jsem zjistil, že tam je prasklý na tom napouštěcím ventilu prasklý těsnění, jo. Takže proto to nefunguje. Takže to je moje noc. A šel bych jako vlastně popravit tak trochu spát, protože jsem díky tomu absolutně nevyspal, takže jsem to nevyřešil, voda zastavená a čekám, až přijde náhradní díl, který je až někde z Prostějova.
1: Já jsem si tady mezi tím, co jsi to vyprávil, našel takovou zajímavost, tak věřte, že pokud vám protýká záchod, tak za to denně zaplatíte 50 korun.
0: 50 korun, no, tak já si myslím, že to protýkalo tak... 2-3 hodky, že se to rozbilo, no. Tak nějaká kačka zmizela. Takže to je moje noc a moje intenzivní ráno. Čekal jsi něco jiného, co, Davide?
1: Ne, já jsem vždycky úplně v šoku, co vy s Jasmin přes noc zažíváte.
0: To je prostě, ono to vypadá, když si to vymýšlíme, ale já bych byl teda popravdě rád, kdybych se tohle vymýšlel, protože já když si na to vzpomenu, fakt jde od půlnoci do 2 do rána, samozřejmě, že jo, chlap, řekneš si, no tak to spravím, ať má to moje jako radost, jo. No, nejde. Tak jí říkám, hele, prosím tě, nesplachuj, nejde to.
1: No tak nám schválně dejte vědět vy, jaký jste měli dneska, jakou jste měli dneska noc.
0: Tak, napište nám, jak se jmenujete, odkud jste a jakou jste teda měli noc, potažmo, jaké máte ráno, co právě teď děláte. Číslo 777-937-777, no a my k vám s Davidem posíláme další muziku. Damiano, David, Next Summer na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Damiano David, Next Summer, 6 hodin, 10 minut. Krásné ráno a tak jsme zjistili, že je to věc, kterou jsem dneska v noci řešil, že jsem ji neřešil sám.
1: Nejsi v tom sám.
0: Připomenu pro vás, kdo jste se připojil až teď, od půlnoci asi do 2 do rána jsem řešil protékající toaletu, nevyřešil jsem to, prohrál jsem. A píše Martin Zubří, čau kluci, tak tohle jsem prožil předevčírem, taky jsem to nespravil od 1 do 2 hodin. Čau.
1: Ještě dodávám, že jsme vypočítali, že ho to našeho posluchače stálo asi 5 korun ty 2 hodiny.
0: Takže mě taky. Takže vlastně tím, že jsem jako teďka nevyspalý, že jsem se tam s tím mordoval, jsem ušetřil 5 kačku.
1: Je to tak.
0: Hele, ale zase jako, kdo ti to dá dneska? Kdo ti to dá?
1: To nenajdeš na zemi, jak se říká.
0: Pojďme na minutu šampionů teď. David Žacler, Danielka se pořád budila na pití a nakonec spala na gauči, protože prý nemohla spát ve své postýlce, takže taky noc úplně jakože ne super. No a Natálka vás pozdravuje do rádia. Děkujeme. Lukáš Lančkroun, jedu od 12:30 od rána kamionem do Mladé Boleslavy, tak šťastnou cestou. Marie Křenice, pes mi spal na hlavě, teďka snídám, dobrou chuť. Simča Ostrava, právě jsem nasedla do auta, jedu za svými pacienty, sluníčko svítí, takže to bude zase hezký den. Ahoj kluci, dneska mě čekají výplaty, jinak při dešti se spalo moc fajn, to píše Renča ze Skalice. A Renata Lipno nad Vltavou píše, v práci moje noc nebyla tak akční, kromě nočního větru a deště se spinkalo úžasně. Tak.
1: Já bych se ještě vrátil k tomu sluníčku. Mm-hmm. Je vtipný, že tady koukám na předpověď počasí, samej mrak a déšť a pak se podívám z okna a tam úplně vymeteno.
0: No já jsem si taky říkal, jako, že už čekám déšť nějakou dobu, už pondělí jsem si říkal, že bude pršet a teďka i tady u nás, odkud právě vysíláme, což je Praha, je vlastně vymeteno.
1: Paráda.
0: Paráda. Tak k tomu parádní hity, Poetika, půlnoc, 6 hodin, 12 minut. Krásné ráno vám všem.

0: čtvrt na sedm. 3 minuty k tomu, posloucháte Hit Radio, krásné ráno, tohle je Dua Lipa. Včera se psali maturity z češtiny, ať už jste to řešili přímo na vlastní kůži vy, a nebo váš potomek, tak držíme pěsti, ať to dobře dopadne. Nicméně maturanti reagují na test právě z češtiny, nachytalo je známé řečení, doslova na to řekli, nikdy jsme to neslyšeli.
1: Tak to jsme teďka všichni zvědaví a chceme ho slyšet.
0: Překvapila druhá otázka. V té měli maturanti na vynechaná místo doplnit české slovní spojení s významem trvat jen krátce a brzy zmizet. Mm-hmm. Správná odpověď? Co? Víš?
1: No, řekni.
0: Je pičí život. No. Je pičí život. Je to trochu archaismus, který, já nevím, kdy jsem to naposled řekl, asi podle mě nikdy v životě, takže spojení je pičí život maturanty včera nachytalo. Hmm. Tak jsem si řekl, že tady zkusíme najít nějaká další podobná spojení, třeba co znamená stavět hrady v Hispánii.
1: Tak jestli si dobře pamatuju, tak to je něco si vysnít.
0: Snít o naprosto nereálných věcech. Hmm. Přijít na buben, tak to víme.
1: Jasně, přijít o všechno.
0: Jasně. Mluvit ti do dubu, tak to je taky docela v pohodě.
1: Jasně.
0: Víme, marně se snažit někoho přesvědčit nebo něco někomu vysvětlit, nebo být u vytržení. Víš?
1: Hmm, tak být s něčeho jako paf.
0: Paf, fascinován, takže... Bychom prošli, si myslím, ale ten jepičí život takhle, já kdybych to nečet, tak vlastně jsem na tohle spojení úplně zapomněl.
1: Je fakt, že už se moc často takováto spojení nepoužívají a vždycky, když ho někdo řekne nebo použije ve větě, tak mě to tak jako mile překvapí.
0: Že to je taková jako hezká čeština vlastně, dalo by se
1: přesně
0: říct.
1: Přesně tak, že jsme zaspomínali na starý časy.
0: Tak maturit držíme pěsti vám maturantům, samozřejmě i vám rodičům, ať to klapne. No a pokud víte o nějakých takových podobných spojeních, něco, co máte rádi nebo co třeba sami rádi používáte, klidně nám dejte vědět. Za chvíli vám dáme aktuální dopravu, ať víte, jak to ve středu ráno frčí. No a přidáme i muziku Alan Walker nebo Linkin Park. Hezké ráno.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
3: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK České Zlatníky. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK České Zlatníky. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
4: Slyšíš, Maxi, jak vržou? Přála bych si nové dveře do obýváku.
5: No jaké bys chtěla?
4: No přece ty z Baumaxu.
5: V Baumaxu interiérové dveře Prestiž, antracitové nebo bílé, jen za 1999 korun.
4: Ale pozor, akce trvá jen do konce května.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
7: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1. Topení.
8: Snížíme o 2 stupně.
7: Bod 2. Průvan.
8: Dáme ručníky mezi okna.
7: Výborný návrh. Bod 3. Plíseň.
8: Vydrhnout, přetřít.
9: A co udělat rekonstrukci?
7: No, vydá? Takže bod 1. Rekonstrukce s buřinkou.
10: Úsporná rekonstrukce od buřinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buřinka. Vaše rekonstrukční banka.
11: Máš už plány na jaro? Grilovačka s kamarády, výlet na kole nebo relax na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a užívej si jaro podle tvých představ. Když něco, tak Allegro.
12: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
13: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD Sea-Lion 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
12: A tak to bude drahé.
13: Jdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD Sea-Lion 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
14: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
15: Kam to jdeš uprostřed noci v tom pyžamu?
16: Do Ústí nad Labem na Žižkovu. Otevřeli tam dům spánku.
15: Prosím tě, vrať se do postele, vždyť otvírají až ráno.
16: Ale mají zaváděcí slevy, dárky a v květnu dopravu zdarma. To si nemůžu nechat ujít.
15: Dobře, tak zítra. Dům spánku, Žižkova ulice v Ústí nad Labem, směrem od Makra.
16: Váš nový směr pro lepší spánek.
15: Více na domspanku.cz.
17: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Pozor na nehodu na Teplicku. Došlo k ní na výjezdu z Liběšic ve směru na Chouč, kde osobák srazil srnku. A nehoda se stala i na Litoměřicku, opatrně mezi Kletečnou a Hrušovkou.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio Nord Music.

0: 7. ladíte středeční hit rádio, krásné ráno s vámi Michal a David. A David pro nás má ranní update.
1: Ranní update.
2: Ruce pryč od médií, to je heslo, které zaznívalo na včerejší demonstraci v Praze. Tisíce lidí se opět hromadně vyjádřili proti zákonu na zestátění veřejnoprávních médií. Protestní akce se obešly bez větších komplikací. S předstihem připomínáme, že o víkendu oslavíme Den matek. Letos připadá na neděli 10. května. I když matky často tvrdí opak, očekávají malý dárek, kytku nebo alespoň krátký telefonát. Legendární Rolling Stones ještě neřekli poslední slovo. Necelý měsíc po vydání limitované edice nového singlu oznámili, že 10. července vydají nové album. Připomínám, že Micku Jaggerovi už je 82 let.
0: 82 let. Já si myslím, že tohle je krásný důkaz toho, co všechno může lidský tělo vydržet. Drogy, sex, rock and roll a najednou a je ti 82. Ale třeba mu křivdíme, třeba to je naopak.
2: Kdy ráno vstane, jde se proběhnout.
0: Jasně.
2: Pak něco lehkýho k snídani.
0: Jasně.
2: Odpoledne koncert, večer koncert a pak rychle domů.
0: A pak rychle domů. No a druhý zásadně bez lepku.
2: Herník zásadně bez lepku.
0: Ježiši. Jinak co vy a devadesátky, pokud je milujete, bude vás bavit Retro Weekend Hit Radia. Startuje teď v pátek a až do neděle. Vám budeme hrát to nejlepší od devadesátek. A tohle by tam perfektně sedlo. Doktor Albán, It's My Life na Hit Radiu v 6 hodin 32 minut. Tak krásné ráno, šampioni.

Tohle je středeční Hit Radio, chvíli po půl sedmé, Taylor Swift, krásné ráno. Vy, kdo máte alespoň minimální povědomí o světě aut, víte, že pod kapotou se schovávají koně. Někdo jich má víc, někdo jich tam má míň. Kdybychom vám ale řekli, že tam můžete mít místo koňů koťata, mysleli byste si o nás, že jsme blázni? Možná. Ale zvíře,

0: a nechá nám tam jenom vzkaz v podobě rozkousaných kabelů.
1: Předpokládám, že ta koťátka žádný kabely nekousala.
0: Asi ne, ale asi zase můžeme říct, že to auto, ve kterém byli, mělo konečně tichý a hebký chod. Za chvíli doprava, hezké ráno.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90. Až do 12. května. Kaufland.
4: Pojďte si zahrát hru s Renovou Žatec. Odpovídejte ano nebo ne. Připraveni? Cítíte se ve vaší koupelně jako ryba ve vodě? Máte kuchyni tak dokonalou, že na ní ani tchýně nenajde chybičku? Jsou vaše postele a matrace tak pohodlné, že na nich usne každá návštěva? Odpověděli jste alespoň jednou ne? Je čas navštívit Renovu Žatec. Renova Žatec. Koupelny, kuchyně a spánkové studio.
5: Yamaha Experience. Nikdy nemusíte vlastnit. Stačí si vybrat a odjet. Ať milujete město, zatáčky nebo nekonečné dálky, u nás si vybere každý. Prémiová půjčovna motocyklu Yamaha. Více informací naleznete na www.yamaha-unl.cz. Yamaha Experience. Nejen jízda, zážitek.
6: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
7: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
6: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
8: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
9: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby-legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
10: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
11: Ústecké fotbalisty čeká další anglický týden, tak přijďte fandit i ve středu. FK Viagem Ústí nad Labem versus Slezský fotbalový klub Opava 6. května od 18 hodin na Ústeckém městském stadionu. Souboj týmů, které od sebe dělí jen 4 body. To je zápas Ústí nad Labem proti Opavě. Na fotbal vás zve mediální partner Severočechů Hit Radio Nord Music.
12: Under Armour makes you better.
13: Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevují v Under Armour Brandhouse Olympia Teplice nebo na underarmour.cz.
2: Hit Radio.
14: Dobíjte si baterky s Hit Radiem. Vyhrajte víkendový wellness pobyt pro dva s polopenzí v hotelu Residence Vogelsang v hodnotě 10 000 korun. Hrajeme každé všední ráno ve snídani šampionů.
15: Hotel, o kterém si nemusíte nechat jen zdát. Residence Vogelsang u Kašperských hor. Wellness a dobré jídlo uprostřed Šumavy. Residence Vogelsang.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Zdržet se taky dnes ráno můžete na trase z Litoměřic směrem na Českou Lípu. Před obcí Zahrádky se opravuje železnice. V místě prací se proto dočasně projíždí pouze kyvadlově.
1: Největší hity, nejlepší na...

Nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Rádiu. 1, 2, 3, 4.

0: na Hit Rádiu. S vámi Michal a David. Krásné ráno. Česko se dělí na dvě poloviny. Buď chodíte nakupovat do reálného obchodu, anebo si nákup necháváte poslat kurýrem. Tak pokud jste ale zastánci toho tradičního nakupování, tak pozor, protože váš košík, váš nákupní košík o vás prozradí víc, než si myslíte. Lidi totiž v Česku začali používat nákupní košíky jako seznamku a sociální sondu, říká se tomu košíkový stalking, a lidi záměrně vyrážejí nakupovat v určité časy, aby podle obsahu košíku vyčmuchali ideálního partnera nebo odhadli, kolik třeba bere jeho soused. Takže já pojedu na nákup, udělám obrovský nákup a teďka soused tam bude někde číhat za regálem a řekne si, aha.
1: Ideální partie.
0: Nemá ten knejp asi teda hluboko do kapsy. Podívejte se na něj.
1: V té souvislosti se nám tady v Česku rozmohl takový nový obchodní nešvar. Lidé, kteří jenom tak brouzdají obchodňákem s plným košíkem, který potom nechají někde stranou a nakoupí si vlastní zboží.
0: Jo, takhle, jasně.
1: Jakože blafujou.
0: Jo, jakože blafování, jasně. Že teda do toho košíku naskládáš to nejdražší, projíždíš potom v obchoďáku.
1: Luxusní whisky.
0: Jasně, je to nejdražší, co tam mají. A pak když prostě ke kase a koupíš si dva rohlíky. Tak dobře, pokud chcete vybírat potenciálního partnera podle nákupu, tak rada zní, postavte se nenápadně až někam k pásu. Boy, Centuries, 6 hodin, 53 minut, další muzika pro vás na Hit Rádiu. Tak hezké ráno.

0: chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
1: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
2: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
4: Hausbrand Café, per favore?
5: Sì, signora.
4: I v malém šálku lze dělat velké umění.
6: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
2: 7. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Za pohonné hmoty platíme ještě víc. Cenové stropy, které od války na Blízkém východě stanovuje vláda, totiž ve středu opět porostou. Za benzín si oproti úterku připlatíme o 17 haléřů, za naftu potom o 9. Vláda minulý týden rozhodla, že bude s maximální povolenou cenou pokračovat i v květnu. Opatření proti vysokým cenám paliv zavedly i okolní země. Dovolená ve Spojených arabských emirátech by se nám mohla opět zkomplikovat. Tamní vzdušná obrana včera znovu zasahovala proti íránským dronům. Vzdušné útoky, které v pondělí emirátské úřady oznámily, byly přitom první od začátku příměří, které utlumilo konflikt v regionu. Příběh Zachraňte Timmyho nejspíš happy endem neskončil. Podle odborníků je velryba, kterou se podařilo zachránit od německých břehů, nejspíš mrtvá. Od sobotního rána podle nich nejsou k dispozici žádné ověřené údaje o výskytu keporkaka v Severním moři. Zvíře bylo po celé akci extrémně oslabené. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: K jezeru Milada bude i letos o prázdninách jezdit bezplatná linka. Bezplatná linka z centra města k jezeru je každoročně velmi oblíbená. Proto i letos rada města schválila uzavření smlouvy s dopravním podnikem. Tato bezplatná linka bude v provozu od 27. června do 30. srpna a bude začínat od zastávky Divadlo k zastávce u jezera Milada a zpět. Jezdit bude pátky a ve dnech pracovního klidu celkem 10krát v předem stanovených časech. Na Ústecku bude dnes většinou oblačno až polojasno. Odpoledne se postupně začnou vyskytovat přehánky nebo déšť a teploty 22 až 25 stupňů Celsia.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
4: Rádia. 7 hodin, 2 minuty k tomu, stále vám přejeme krásné ráno a jsme moc rádi, že jste tu s námi. S vámi dnes Michal David, teda Michal a David.
5: Ahoj.
4: Ahoj. Jasmin dorazí zítra, takže dneska to tady je pánská jízda.
5: Dneska nedorazí, ale já přesně vím, co by řekla. Řekla by, že dneska už je vlastně jakoby čtvrtek, protože v pátek nejdeme do práce.
4: Znáš ji? Všichni ji známe, to je pravda. No tak zítra si ji užijeme. Dneska teda spolu Alvaro Soler, La Cintura, to je další muzika, která k vám letí. Hezké ráno.
0: Hit Radio North Music.

0: Tohle je soundtrack vašeho středečního rána. Jsme moc rádi, že vstáváte s námi. Ladíte Hit Radio, dobré ránko, 9 minut po 7. Nás by zajímalo, jestli si nosíte jídlo do práce. A jestli ho necháváte ve společné kuchyňce, lednice, jen tak bez dozoru. Pokud odpovídáte ano, tak máte rádi adrenalin, chápeme. Poslední studie totiž říká, že krádeže jídla v práci jsou na absolutním maximu. Máme tu dokonce příběh, kdy to jeden borec nevydržel, napustil svůj oběd modrým barvivem a odhalil tak největšího zloděje v práci. Vlastního šéfa, který mu pak zářili zuby modrou barvou. A to mi přijde naprosto geniální pomsta.
1: Boží.
0: Odhalení toho, kdo vám tajně chodí na jídlo. No tak jako asi se shodneme, že společné lednice v práci jsou tím místem činu, kde mezi jogurty, ale i řízky. Tak by mě zajímalo, jestli třeba ty, Davide, jestli ti někdo někdy něco snědl, nebo jestli ty si něco snědl.
1: Já mám jeden takový příběh, kdysi dávno jsem jednomu kolegovi, jehož identitu vlastně do dneška neznám, ukradl z lednice jabko. Aha. Ale protože jsem pak měl černý svědomí, tak jsem se do té lednice vrátil a nechal jsem mu tam 10 korun.
0: A myslíš, že věděl, že to bylo pro něj?
1: To už se nikdy nedozvíme. Každopádně, jak jabko, tak 10 koruna zmizela.
0: Tak jestli si tu 10 kačku náhodou nevzal...
1: Ten, co si že ukrást to jabko.
0: Někdo jiný. Já se musím přiznat, já jsem taky takhle jednou, kolegové v rádiu, už to je pár let zpátky, snědl jogurt. My jsme se přišli, on mě přišel...
1: Tak to zbyl ty.
0: To byl jiný kolega. On mě přišel vystřídat. Po vysílání a já si říkám, tyjo, něco bych zakous. Jo? Tak jsem se šel podívat do lednice a říkám, tady je hezký jogurt a bylo jich tam třeba, nevím, 8 druhů, jo? A vybral jsem se zrovna, myslím, že byl řecký, tak to tak na tajňáka v té kuchyňce jim a on už si myslel, že jsem pryč, tak jako jde, že jo, teďka do té kuchyně a vidí mě, jak tam držím v ruce jogurt a jim a ona mě, ty mi žereš jogurt a já... Já jsem si připadal, tak hodně blbě, u něho to načapal vlastně, tak jsem mu jel nakoupit do obchodu nějaký dobroty, jo, takže nějaký šunky, jogurty, stálo to třeba všechno 10x tolik, ale hele, já jsem se málem hambou propadl teda, jo.
1: Mě udivuje už ta tvoje myšlenka, že máš hlad a jdeš do lednice, i když víš, že tam nic nemáš, jako.
0: Tak jsem šel kolem, no. Takže ano, ano, Davide, jsem jeden z těch kolegů, který prostě jdou a normálně to prostě snědí. No tak dejte nám vidět vy, jak si chráníte svoje vlastní jídlo, jestli na to máte nějaké triky, případně jestli jste ta oběť, jestli jste tou obětí, které prostě kolegové občas snědí ten jogurt, snědí tu šunku, snědí cokoliv, co tam máte a pak jste třeba bez obědu. 777-937-777, budeme rádi, když nám to pošlete přes WhatsApp jako hlasovku nebo klasicky zprávou nebo SMS-kou. Teď Huntrix a Golden na Hit Radio v 7 hodin 12 minut. Hezké ráno.

0: Čtvrt na osm, něco málo k tomu, ladíte středeční hit rádio, hezké ráno. Společná lednice, shodneme se na tom, že to je džungle bez pravidel. Nová studie říká, že krádeže jídla v práci jsou na historickém maximu. O tom jsme se bavili, měli jsme tu příběh člověka, který dal do svého jídla modré barvivo a odhalil šéfa, který měl pak modré zuby. Takže to bylo naprosto evidentní, kdo mu na to jídlo chodil. Ptali jsme se vás, jakou máte zkušenost, jestli jste ti ujídači, co baštíte kolegu v práci jídlo, anebo jestli jste ta oběť, kterému prostě nějaký kolega občas něco sní. Přišlo od vás opravdu spoustu zpráv a spoustu hlasovek. Už víme, jak to vypadá u vás v práci, u vás tak. Píše třeba Týna, dobré ránko, já mám výhodu, že naše společná lednice je v mé kanceláři. Sice mě občas štve, jak jsem každý courá, ale alespoň mám přehled o tom, co si kdo z té lednice bere. Tej, šikovný. Taky píše Martin, zdravím do rádia. Takhle si bufet udělal z mých obědů teď už bývalý kolega. Myslím, že můj nápad s projímadlem zafungoval skvěle. Od té doby mi z lednice už nikdy nic nezmizelo. To píše i Iveta. Dobré ráno, dobře funguje Gutalax. Takhle. Neberte to jako návod, jo. Neolizujte železné zábradlí, ale přijde mi to teda naprosto jako skvělý, vlastně jak vyběhnout tady s těmi ujídači. Máme tady taky několik hlasovek, třeba od Radka.
1: No ahoj, tady Radek. Já jsem taky jeden z těch, co radši ochutnávají, než aby si nechávali ochutnávat. Jo, jasný, když tam taky něco vidím, prostě mám na to chuť, tak si to vezmu, no. Ahoj.
2: Když to tam vidím, tak si to vezmu. No, tak jednoduchý to je.
0: To je skvělý. A ono, já chápu vás, kdo to taky ujídáte, protože přesně ty, když jdeš do té lednice, dejme tomu plácnu, třeba promlíčko do kávy, jo, tak to odevřeš a samozřejmě co vidíš, jo, tak vidíš jídlo.
2: Jo. Vidíš jogurt třeba.
0: Já když si představím našeho psa, já kdybych prostě takhle mu dal někam do rohu nějaký jídlo, kdybych se ho odložil, myslíš si, že kdybych se vrátil z vedlejší místnosti, že by tam to jídlo bylo?
2: Měl by modrou hubu.
0: Neodoláš přesně tak. Tak je tady hlasovka od Lukáše.
3: Ahoj, tady Lukáš, tak když se teda bavíte o těch svačinkách a takhle, těch lednicích, mě teda se nic nestratilo, ale kolega, když jsme jezdili autobusem a on teda střídal ty autobusy, dělal střídače takzvaně, že jo, tak on prostě těm řidičům jsem tam něco vzal, když tam měl někdo bombony nebo takhle, tak on si rád prostě chroustnul. No a jednou se mu to nevyplatilo, prostě vzal si láhev, ve které si myslel, že bylo pití a ono v tom byl Fridec, že jo. No a jak se napil, tak bohužel pak skončil teda v nemocnici, naštěstí teda to dobře dopadlo, ale asi se to jako nevyplácí brát si cizí jídlo, pití, prostě když vám to nepatří, že jo, takže bych to nedoporučoval nikomu tady tohle toto dělat.
0: To je vlastně pravda, že to je velká odvaha strčit čumák do něčeho, co ti nepatří, protože opravdu jako nevíš, co tam je. A co nás teda pobavilo, tak je hodně byla hlasovka od Wendy.
4: Ahoj, tady Wendy. Co pak kolegové, s tím jako vůbec problém nemám. Naopak, tam si děláme to takový jako pěkný. Ale doma, prostě ty harpie, které se mi pak sesypou na to, co já si koupím, nějakou dobrotu, kterou já si uzmu, na tajňáka si to koupím, spocený záda, než dojedu domů, jestli vůbec mi to jako ty děti nesežerou cestou domů. A přijedeš a dáš si to prostě někam na místo, kde stoprocentně víš, že ty děti nepůjdou, to znamená, nevím, úklidový prostředky, nebo prostě něco, kam je stoprocentně nedostaneš, kde je vysavač schovaný a podobné věci. Oni to najdou. Chápeš to, jako oni to najdou. Oni to najdou a pak ti úplně suverénně řeknou, je, mami, a to bylo tvoje, tak promiň, já ti koupím jiný. Takže takhle už mám asi metrák pistácí, 150 kilo kešu, nějaký čokolády hořký, nějaký sušenky. Já jsem asi chudák. Já když to vemu kolem a kolem, jsem chudák, takže to nejsou jenom kolegové v práci, to jsou i děti. Oni jsou to i děti, který sežerou, na co přijdou.
0: Wendy, já tě miluju. To je perfektní. Tak myslím si, že po tomto vstupu, ve kterém jsme se dozvěděli, že krádež jídel je na absolutním maximu, i hned začne nárůst prodejů Terezorů o 250%. Tak pozor na vaše jídlo.
5: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Koncerty v KCčku. Lenka Nová, Pacifik, Tereza Mašková, Marie Telšarová, Strašlivá podívaná, Vzpomínka na Marsias, Pražský filmový orchestr a Aneta Langerová. Přijďte k nám.
7: Kulturní centrum Klášterec nad Ohří. Dům plný pohody.
8: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
9: Hledáte SUV? Škoda Karoq je nejprodávanější v zemi. A teď ho máte i hned. V automatu, skladem, se zvýhodněním až 122 000 korun. Nebo na paušál už za 6 500 bez DPH. Váš nový Karoq čeká v Autonord. 5 měst na sever od Prahy. Jsme na začátku vašich cest. Autonord.cz.
10: Domov důchodců Bystřany hledá všeobecnou zdravotní sestru. Čeká vás příjemný kolektiv, stabilní práce, benefity ve formě odměn, sick days, parkování v areálu a další. Pošlete váš životopis na e-mail účetní@dd-bystrany.cz a ještě jednou e-mail účetní@dd-bystrany.cz. Práce, která dává smysl.
11: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.
12: Ústecké fotbalisty čeká další anglický týden, tak přijďte fandit i ve středu. FK Viagem Ústí nad Labem versus Slezský fotbalový klub Opava 6. května od 18 hodin na Ústeckém městském stadionu. Souboj týmů, které od sebe dělí jen 4 body. To je zápas Ústí nad Labem proti Opavě. Na fotbal vás zve mediální partner Severočechů Hit Radio Nord Music.
13: Představte si západ slunce nad vinicí a sklenku vychlazeného Rieslingu. A pak tóny, které vám rozbuší srdce. Legendy v Třebívlicích. Vinařství Johan V. přivítá královnu popu, která ovládla celou jednu generaci. Sandra. Užijte si hity jako Maria Magdalena, Hi Hi Hi, Little Girl nebo Everlasting Love. Sandra naživo a s celou kapelou. Sobota 23. května ve vinařství Johan V. v Třebívlicích. Počet míst je omezen. Vstupenky na Ticketportál a Legendy v Třebívlicích.cz.
14: V Penny nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plyšákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
15: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Bourá se na Českolipsku. Buďte tam opatrní mezi Dolní Lipchavou a Stružnicí, kde osobní auto srazilo divočáka. Místo je průjezdné. Raději tam ale sundejte nohu z plynu.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. Hit Radio Nord Music.

0: 7.30. Tohle je středeční Hit Radio a Coldplay We Pray. Za malou chvíli rychlá pětka s hotelem rezidence Fogelsang. Budete soutěžit o další parádní víkendový pobyt, tak nechoďte daleko od rádia. Teď David a jeho ranní update.
1: Ranní update.
2: Můžete jíst maso, můžete mít rádi zvířata, nemůžete dělat oboje. To jsou slova populární zpěvačky Billie Eilish, která je vegankou většinu svého života. K potravě bez zvířecího utrpení vyzývá i miliony svých fanoušků po celém světě. Na tenhle pojistný podvod vyšetřovatelé nejspíš nezapomenou. Skupinka Američanů fingovala poškození svých luxusních automobilů v přestrojení medvěda. Za tenhle kuriózní podvod půjdou na půl roku do vězení. Bizarních rekordů není nikdy dost. Jeden takový překonal mladík z Německa, který složil Rubikovu kostku ve volném pádu. Letěl rychlostí přes 160 km v hodině a kostka mu zabrala 23 vteřin.
0: Já tomu nerozumím. Představ si teda, že borec letí volným pádem a složí Rubikovu kostku. Já jsem to nikdy nesložil na zemi. Složil jsi to někdy?
2: Já taky nikdy, ale našel jsem si tři zajímavosti o Rubikově kostce, tak dobře, dávejte pozor.
0: Dobře.
2: Přesné číslo kombinací je 43 trilionů.
0: Cože? Počkej, jakože 43 trilionů možností to sestavit a já jsem za 35 let nepřišel ani teda na jednu variantu.
2: Ještě ani na jeden. A pojďme poslední zajímavost. Význam. I přes toto obrovské množství kombinací lze každou kostku vyřešit maximálně ve 20 tazích. To znamená takovýhle obrovský množství kombinací.
0: To je neskutečný.
2: A ty máš 23 tahů na toto složit.
0: To je neskutečný. Já jediný, jako u čeho jsem skončil, vím, že ty strany mají mít stejnou barvu, že jo?
2: Tak aspoň, že pravidla znáš, dobře, no. Co naše rychlá pětka, ta by nemusela být tak úplně komplikovaná.
0: Nemusela by, jak říkáš, soutěžíte s hotelem rezidence Fogelsang, hrajete o další víkendový pobyt pro dvě osoby v hotelu u Kašperských hor, čeká na vás snídaně, večeře, wellness s výřivkou, sauna, pára, fitko, taky 10% sleva na masáže. Navíc je hotel dog friendly, takže váš mazlik může jet s váma. No a kdo byste chtěl tenhle parádní relaxační wellness balíček v hodnotě 10 000 korun vyhrát, běžte chci soutěžit na 777 937 7.

0: Tohle je Khaled, C'est la vie. 7:36 a středeční Hit Radio. Krásné ráno. Rychlá pětka. Celý tento týden soutěžíte o víkendový pobyt pro dvě osoby v hotelu u Kašperský hor. To je rychlá pětka s hotelem rezidence Vogelsang. Mimochodem, tahle rezidence Vogelsang leží u Kašperských hor přímo v srdci Šumavy, takže ideální místo pro odpočinek, romantiku, aktivní víkend, procházky v přírodě, také výhledy na hrad Kašperk nebo na kapli svaté Barbory. Je to prostě místo, kam se jezdí za klidem a odkud se vám nebude chtít odjet. No a o tohle si zasoutěží Terka, která je s námi ve vysílání. Hezké ráno.
1: Dobré ráno.
0: Dobré ráno, Terka Sklatov. Koho by si vzala s sebou, kdyby si vyhrála tenhle parádní pobyt?
1: Nejspíš manžela, když bude hodnej.
0: Nejspíš. Máš ho u sebe, anebo je někde mimo?
1: Naštěstí je v práci.
0: Tak jestli poslouchá, zdravíme manžela takhle na dálku. Tak tedy, připravená, jdeme na to?
1: Ano.
0: Tak jo.
2: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
0: Budeš vědět, kolik minut trvá 1/3 v hokejovém zápase?
1: 25.
0: -5 je kolik?
1: 20.
0: Jo.
2: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Jak se jmenuje největší poušť na světě?
1: Sahara.
0: Jo.
2: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
0: Teresko, ve kterém státě najdeš slavnou šikmou věž v Pise?
1: Itálie.
0: Jo.
2: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Které zvíře je známé tím, že mění barvu podle svého okolí?
1: Chameleon.
0: Mhm. A poslední otázka, pátá. Jak se říká samci od ovce?
1: Beran.
0: Beran je správně. Tedy ty jsi neuvěřitelná. Je to tvoje.
1: Děkuji moc, super.
3: Já bych teda ještě doporučil dostudovat ty hokejové vědomosti. Šampionát začíná už příští týden v pátek, jo? Nemáš moc času.
0: David, čoura, prostě nevšímej si ho, Teresko.
1: Já spíš fotbal.
0: No jasně, jasně, každý má něco. Tak, Terko, moc gratuluju. Pozdravuj manžela, jestli teda vyrazíte spolu, ale jich říkáš prostě podle zásluh. Všechno to posíláme, hotel Residence Vogelsang, pro 2 osoby, 2 noci v hotelu u Kašperský hory. Je to tvoje.
1: Děkuji moc, mějte se krásně.
0: Mějte se krásně, hezké ráno, ahoj.
1: Ahoj.
2: Rychlá pětka. Ve snídani šampionů na Hit Radio. Hotel, o kterém si nemusíte nechat jen zdát. Rezidence Vogelsang u Kašperských hor. Wellness a dobré jídlo uprostřed Šumavy. Rezidence Vogelsang.cz. Hit Radio Nord Music.

0: Radio, jenom hity. A Rozalin Snap v 7.42. Michal a David s vámi přejeme hezké ráno. No a pokud milujete Harryho Pottera, tak pro vás máme naprosto fantastickou zprávu. Nebo takhle, myslím si, že jestli milujete Harryho Pottera opravdu na maximum, tak už to víte. Do České republiky totiž míří jedna z největších putovních výstav. Harry Potter The Exhibition.
1: Je to tak, už letos 6. srpna v Pražských Letňanech.
0: V Pražských Letňanech, takže je čas si nachystat kouzelnické hůlky a zopakovat si zaříkadla.
1: A když už jsme u nich, tak si tady uděláme taký malý kvíz.
0: Ty bláho. Tak já budu odpovídat. Já budu hlas vás, našich posluchačů. Dobře.
1: Kteří si ale taky budou s námi odpovídat. Takže první kouzlo, Expelliarmus.
0: Expelliarmus? Jsou tam nějaké možnosti, Davide?
1: Ne.
0: Expelliarmus, tak nevím, co bych... Tak počkej, já to zkusím na tobě.
1: Expelliarmus.
0: Expelliarmus. A nic se nestalo.
1: Odzbrojovací kouzlo.
0: Dobře, tak to
1: vyrazí protivníkovi hulku z ruky.
0: To mi uniklo.
1: Druhé kouzlo, Lumos.
0: Lumos, to rozsvítí nějaký světlo.
1: Přesně tak, rozsvítí světlo na špičce hulky. Jasně. Jako malá baterka. Za třetí, Alhomora.
0: Alhomora. Je vidět, že jsem Harryho Pottera dlouho neviděl.
1: To teda jo, tohle jsou úplný základy.
0: Alhomora. To je, není to něco s nějakým lektvarem?
1: Odemkne zamčené dveře nebo zámky.
0: Já už nechci.
1: Čtvrtá otázka. Wingardium Leviosa, to budeš vědět.
0: Jasně, tak
1: to... Ne Leviosa.
0: Leviosa. Levitace.
1: Levitační kouzlo.
0: Jasně.
1: A do pětice všeho dobrého a zlého, Expecto Patronum.
0: Já nevím, a není tam Dexempo Multosum Boblex?
1: Ne. Expecto Patronum vyvolá patrona, ochranou bytost, která zahání mozkomory.
0: No, tak Wingardium Leviosa.
1: Tebe by asi dobré navíc teda nevzali, Michale.
0: Já jsem, neudělal jsem maturitu. Což je vlastně teďka, aktuální. Zdravíme všichni maturanty a držíme vám palce. Takže 6. srpna 2026 výstava Harry Potter The Exhibition, pražské výstaviště v Letňanech. Pokud vyrážíte, užijte si to.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio. Dress code na tenhle víkend. 90. Od 8. do 10. května hrajeme jen ty největší hity z doby před 30 lety. Více groove, více vzpomínek, více songů, co tě vrátí do nejlepšího soundtracku života. Retro.

0: Pojďte si zahrát hru s Renovou Žatec. Odpovídejte ano nebo ne. Připraveni? Cítíte se ve vaší koupelně jako ryba ve vodě? Máte kuchyni tak dokonalou, že na ní ani tchýně nenajde chybičku? Jsou vaše postele a matrace tak pohodlné, že na nich usne každá návštěva? Odpověděli jste alespoň jednou ne? Je čas navštívit Renovu Žatec. Renova Žatec. Koupelny, kuchyně a spánkové studio.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na rixo.cz a ušetřete.

0: Te Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90. A řepkový olej Gusto na 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
2: ZF Electronics, firma s 30-letou tradicí v Klášterci, hledá odborníky na pozice mechanik elektronik. Vhodné i pro absolventy technických škol bez praxe. Neboj se změny a získej pohodovou práci v Prima kolektivu. Čisté prostředí s nejmodernější technologií. 13. a 14. plat, nadstandardní mzdové ohodnocení, náborový příspěvek až 40 tisíc. Přidej se k nám. zf.com/práce-klášterec.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Co kdyby děti letos o prázdninách zažili opravdové dobrodružství? Tábory v zooparku Zelčín nabízejí koně, rafty, zábavu, výlety, trampolíny, poznání i nové kamarády. A vy budete mít týden klid. Pořád nic? Ještě jednou, tábory v zooparku Zelčín. Rodiče, mrkněte na zooparkzelčín.cz.
5: Kam to jdeš uprostřed noci v tom pyžamu?
6: Do Ústí nad Labem na Žižkovu. Otevřeli tam dům spánku.
5: Prosím tě, vrať se do postele, vždyť otvírají až ráno.
6: Ale mají zaváděcí slevy, dárky a v květnu dopravu zdarma. To si nemůžu nechat ujít.
5: Dobře, tak zítra. Dům spánku, Žižkova ulice v Ústí nad Labem, směrem od Makra.
7: Váš nový směr pro lepší spánek.
5: Více na domspanku.cz.
8: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
9: Dan Landa.
8: Mirá.
9: Rybičky.
8: Migové.
9: Jdeme na Hrady.
8: 8 hradů.
9: 8 víkendů.
8: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
9: Dan Landa.
8: Harley.
9: Tomáš Klus.
8: Single X.
9: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
8: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
9: www.hrady.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Vážná nehoda se stala v Turnově. Pozor v Sobotecké ulici, kde záchranné složky zasahují u havárky osobáku. A pozor taky na Litoměřicku, kde se bourá u obce Velemín.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: 7.52, takhle zní středeční Hit Radio, krásné ráno s vámi, Michal a David. My jsme se malou chvíli zpátky bavili o kultu jménem Harry Potter, no a další obří kult byl seriál Přátelé. A tak se ptáme, sledovali jste tenhle příběh? Vidíme, že kývete, slyšíme, že odpovídáte. Ty se zdíval, Davide? Sledoval jsi?
1: No, jasně, pořád sledujeme.
0: Jasně. Proč se o tom bavíme zrovna teď? Protože dneska, možná vás to překvapí, možná vám to vyrazí dech, nebudete tomu věřit, ale dnes je to přesně 21 let, co vlastně nejoblíbenější seriál historie Přátelé skončil.
1: Wow.
0: 21 let. Tak spousta z nás na téhle partě třicátníku vyrostla, na tom se shodneme. Zajímavost. V seriálu se protočilo asi 80 různých vztahů, což se vlastně dá brát jako takovej slušný katalog našich vlastních životních chyb. Dalo by se říct, že myslím si, že každý z nás se v nějaké té fázi toho příběhu rozhodně poznal a za mě tady vznikla taky asi ta nejhorší, nejtoxičtější výmluva v historii lidstva. Řekl Ross, my jsme si přeci dali pauzu.
1: Mně se nejvíc líbila hláška od Phoebe, já bych ti strašně rád pomohl, Michale, ale nechce se mi.
0: Jasně, hlášky zledovily, tak možná už teď přemýšlíte, vy, kdo jste třeba přátelé dlouho neviděli, že je čas si je oprášit. Musím se ne oprášit, spíš připomenout a zazpomínat na ty starý dobrý hlášky. Čas je taky na další parádní muziku. Tohle je strašně skvělý, co Dave?
1: To není potřeba oprašovat, to je novinka.
0: Není, je to novinka. Vzpomenej si, Eva Farná, Mira na Hit Radio pro vás právě teď.
2: Tohle vám hrajeme nově.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor, smetanový desert, různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo, toaletní papír, 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.
2: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
3: Chcete čekat na auto celý rok? Nečekejte a vyberte si v Ačkách. U nás ho máte hned.
4: Zde ve vašem regionu nabízíme více než 1000 vozů i hned k odběru a garantujeme vám férovou cenu. Stavte se na pobočkách v Chomutově, Ústí a Teplicích nebo volejte 800 110 800.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. On air.
7: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Získat pomoc s bydlením bude ještě náročnější. Zatímco doposud měli nárok na sociální bydlení 10 000 lidí v nouzi, teď to budou spíš tisíce. Důvodem jsou nová pravidla, která připravuje kabinet Andreje Babiše. Ten hodlá změnu zákona o podpoře bydlení už dneska začít finálně projednávat ve sněmovně. Zatímco Američané ujišťují svět, že je na Blízkém východě příměří, Emiráty likvidují jeden iránský dron za druhým. V Hormuzském průlivu, který je pro celý svět klíčový, je potom situace nejasná. Připomínám, že klid zbraní, který je platný především na papíře, byl podepsán 8. dubna. Záchranné akce v Českém Švýcarsku se blíží do finále. Hasičům se podařilo zmenšit plochu požáru na 5 hektarů z původní stovky. Letecké hašení skončilo a hasiči zatím nepředpokládají, že by vrtulníky v oblasti nadále pomáhali. Všem zúčastněným patří velké uznání a dík. A teď už pojďme k nám do regionu.
9: V Děčíně už je hotová lávka přes Labe pro pěší a cyklisty. Přístupná ale zatím není. Nové propojení obou břehů Labe výrazně zlepší pohyb pěších a podpoří možnost jezdit na kole v centru města. Díky nové trase by měl klesnout počet cyklistů na Tyršově mostě i Labském nábřeží, což přispěje ke sklidnění dopravy. Veřejnosti bude přístupná až poté, co stavební úřad vydá povolení předčasnému užívání. Na severu Čech bude dnes většinou oblačno až polojasno, odpoledne bude přibývat oblačnosti a později odpoledne se postupně začnou vyskytovat přáňky nebo déšť. Teploty 22 až 25 stupňů Celsia.
0: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
10: Středa, 8 hodin, 1 minuta, ladíte Hit Radio, s vámi Michal a taky David.
8: Krásné ráno.
10: Hezký ránko a budeme moc rádi, když s námi zůstanete, protože za malou chvíli vás vezmeme do kina. Doslova na VIP zážitek, tak na to počkejte, nechoďte daleko od rádia. Čekání zkrátí muzika Hozier, taky Selena Gomez a The Scene na Hit Radio. Hezké ráno.
0: Hit Radio Nord Music.

0: Too Sweet, Hit Radio 808 a já se ptám, už jste byli v kině na Michaelovi? V kinech je aktuálně dokumentární film Michael o kom jiném než o králu, o králi popu Michaelu Jacksonovi. A jestli teda můžu za sebe něco doporučit, co by se vám mohlo v kině určitě líbit, je to právě tohle. My jsme byli včera a teďka než spustím, tak rozhodně nechci, aby to vyznělo jako chlubení nebo něco, ale šli jsme do Gold Class kina, že to vyzkoušíme a já mám normálně husinu ještě teď zážitek neuvěřitelný.
1: Takhle, ještě než spustíš o tom zážitku, já dodám informaci o tom, že na ČSFD má ten film 77%, což je slušný.
0: Což je vlastně docela dost, to číslo tak nějak jako kolísá, chvíli tam je 80, chvíli tam je 77, ale myslím, že to je dobrý. Tak jsme vyrazili a právě kombinace toho, že vyzkoušíme tu VIP, jak to říct, VIP experience, tak vlastně v kombinaci s tím filmem, protože já teda songy nejenom Michaela Jacksona, ale celkově ten soul, funk jako miluju, tak teďka ležíš na té sedačce, rozpláclej, jíš tam ty nachos a posloucháš ten tu hudbu jako z těch kvalitních beden, tak já odcházel s obrovským zážitkem a jsem strašně rád, že jsme, a ani to nebylo o tolik dražší, jo, stálo to, já nevím, na lístku, neřeknu, kdyby to bylo třeba o tisícovku, ale třeba o 200 jako navíc, jo. Což jako ta výhoda toho, že tam s tebou v tom sále je třeba jako 10 lidí, vlastně je nesporná, takže to je jenom jako zážitek teda z VIP kina.
1: Co rozměr je plátna?
0: Menší než samozřejmě v klasickém sále, ale stále velký.
1: Co občerstvení?
0: Dobrý, dostali jsme welcome drink na začátku. Já jsem se dal nealko, protože jsem řídil. Přítelkyně se dal alko, protože neřídila. A občerstvení dobrý, takže tam můžeš prostě jako si nechat i něco donést. Takže pak jako, jestli můžu něco doporučit, co se týká zážitku z kina, tak rozhodně vyzkoušejte, pokud máte tu možnost.
1: Jednou za čas připlatit a vyzkoušet.
0: Tak, nicméně, můj mozek byl hladový po filmu, tak jsem o Michaelovi něco hledal. A co mě překvapilo, co jsem mu nevěděl, možná vy jste to věděli, jo, ale on byl nejenom geniální zpěvák a skladatel, ale měl velmi zajímavou metodu, jak docílit toho, aby jeho děti četly.
1: Aha.
0: Jo, prozradila to sama jeho dcera Paris. Jako malá totiž polikala jednu knižní sérii týdně jenom proto, aby si mohla koupit vysněnou panenku. Michael byl nekompromisní.
1: Tak chtěla, něco za něco.
0: Chtěla hračku, fajn, tady máš 200 stránek o historii a zítra tě z toho vyzkouším, jo. To mi přijde naprosto geniální tah, jo. Chceš něco, tak něco za něco. Tak by nás zajímalo, co vy, jak to vypadá u vás doma? Jaká měna funguje u vás doma? Jak motivujete vaše děti do věcí, do kterých by se jim normálně ani zamák nechtělo?
1: No, napište nám.
0: Ideálně, když nám to nahrajete jako hlasovku přes WhatsApp na 777-937-777 a nebo nám to pošlete normálně zprávu, my to rádi přečteme. Michael Jackson, Billie Jean na Hit Radio v 8.11. Hezké ráno.

0: Tohle je novinka ve vašem playlistu. Rehab in my head. 8 hodin, 17 minut. S vámi Michal a David a my vám přejeme fantastické středeční ráno. Film Michael o králi popu aktuálně v kinech, vyražte, kdo váháte, byl jsem, doporučuju. No a co jsme řešili, že Michael měl skvělou metodu, jak docílit toho, aby jeho děti četly. Chtěl si hračku? Dobře, tady máš bychly a až to dočteš, tak tě z toho vyzkouším.
1: Zajímavá metoda, platí do dnes, funguje
0: fungovalo
1: do dnes.
0: To, fungovalo to. Tak chtěli jsme po vás, kdo nás teď ladíte, jestli máte nějaké takové techniky i u vás doma. A píše třeba Monika, syn 7 let se zbláznil do fotbalu. Takže aktuálně je to jednoduché. Pokud se chce večer koukat na zápas v televizi, musí poslouchat v závorce, uklidit si po sobě a tak dále. Zatím to funguje. Tak si říkám, jak to vůbec vypadalo u nás aktuálních 35-tníků, 40-tníků, co, Davide?
1: Tak naše rodiče měli výhodu, že ještě nebyly počítače a mobily.
0: To je pravda. Takže my jsme, co jsme jediný potřebovali? Proč jsme museli být hodný nebo proč jsme museli sekat latinu? Tak když jsme třeba chtěli ven.
1: Jasně, nebo když jsme chtěli třeba přespat u kamaráda.
0: No jasně, jasně, tak to byla úplně jiná doba, no. My jsme byli prostě zvyklí makat normálně, jo. No, dneska telefon, tohle prostě, chceš telefon. To tady přišla třeba hlasovka, jo.
2: Ahojky, zdravím do rádia. Moje dcery, dneska už dospělé ženy, chodili spát v 8 hodin, to měli prostě nařízeno od rodičů, ode mě od tatínka, ale měli do 9 hodin povoleno si číst, takže si samozřejmě četli. Hezký den, Kamila.
0: Hezký, hezký. Taky tady je zpráva od Káji. U nás funguje kolik minut čtení, tolik minut na mobilu. Někdy čtou tak moc, že už ani na hraní není čas. A tohle si zapíšu do paměti, protože se mi tohle bude rozhodně jednou u mé dcery hodit. Takže děkujeme za vaše zprávy, za chvíli doprava a taky další muzika, na co se těšit, Rosé, Bruno Mars, Apaté nebo Skript a Vilajem. Hezké ráno.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
4: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí, jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
5: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva až do 12. května.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Hrbovice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Hrbovice. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
7: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se z ovčích pastvin.
8: Zelená tráva, to je to pravé pro nás. Lidi sem chodí krmit a já říkám, dejte mi tu trávu. Nejenom granulky, travička je fajn. Čím víc zelený trávy, tím víc úsměvů kolem nás. Ale granulky já taky ráda.
7: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
9: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
10: Máš už plány na jaro? Relax doma nebo posezení na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vytvoř si svou jarní oázu klidu. Když jaro doma nebo na zahradě, tak Allegro.
11: Vyměňte staré za novou. Teď k novému vozu Škoda získáte mimořádný bonus až 70 000 korun. Přivezte svůj starý vůz na protiúčet a vyberte si ze stovek modelů skladem. Nová Škoda s bonusem na vás čeká v Autonord. 5 měst na sever od Prahy. Jsme na začátku vašich cest. Autonord.cz.
12: Ústecké fotbalisty čeká další anglický týden, tak přijďte fandit i ve středu. FK Viagem Ústí nad Labem versus Slezský fotbalový klub Opava 6. května od 18 hodin na Ústeckém městském stadionu. Souboj týmů, které od sebe dělí jen 4 body. To je zápas Ústí nad Labem proti Opavě. Na fotbal vás zve mediální partner Severočechů Hit Radio Nord Music.
13: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
14: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Třeba vše pro vyvýšené záhony od Agronatura. Drenáž, substrát, kompost i hnojivo pro ekologické pěstování. Protože příroda chutná nejlépe.
13: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
15: Milovníci kávy pozor! Café Baskucci vás zve na nezapomenutelnou cestu do srdce Itálie. Rodinná kavárna s tradicí od roku 1883 zaručuje jemnost a výraznou vůni každého šálku kávy. Skvělé snídaně každý den a k tomu například lahodné mokačíno s křupavým kroasánem plněným pistáciovým krémem. Café Baskucci v nákupním centru Fontána. Vaše nová destinace pro dokonalý kávový zážitek v Teplicích.
16: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Alpro Matcha 1 litr v Bila klubu za 54,90 a Häagen-Dazs zmrzlinu od 420 ml za 99,90. Bila, to dobré začíná u nás.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Záchranné složky stále zasahují na Semilsku, opatrně u obce Modřišice, kde osobní auto narazilo do stromu. Mělo by to tam být průjezdné, nejspíš se tam ale chvilku zdržíte.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio Nord Music.

0: Tohle je Hit Radio, taky Rose, Bruno Mars, Apaté 8.30. Aha, hezké ráno, co pro nás má ravit?
1: Ranní update.
2: S předstihem připomínáme, že o víkendu oslavíme Den matek. Letos připadá na neděli 10. května. I když matky často tvrdí opak, očekávají malý dárek, kytku nebo alespoň krátký telefonát. Koalice plánuje cestu na východ. Do Číny by měla vyrazit hned dvakrát, a to vůbec poprvé od prezidenta Zemana. Podle dostupných informací se ladí data, vyrazit by měl Tomio Okamura. Víkendové počasí nám bude dělat radost. Podle předpovědi nás čeká převážně jasná obloha se sluncem a teploty kolem 20 stupňů. Chladno, které meteorologové předpovídali na dnešek, se potom nejspíš konat vůbec nebude.
0: To je vlastně pravda, že dneska mělo být ošklivo. A kolik má být dneska stupňů?
2: Až 22. A úplně živě si pamatuju, že jsem ve čtvrtek čet, že dneska ve středu bude 12.
0: No tak rozhodně je to milejší překvapení, než kdyby to bylo naopak,
2: to
0: že jo?
2: Určitě.
0: A stejně si říkám, ta práce meteorologu, to je prima job, co? Něco řekneš, je to tak jako pade na pade, no, to vyjde nebo to nevyjde. No,
2: to je podobně jako my.
0: Tady. Asi tak. Nicméně v pátek taky začíná, kromě hezkého počasí, retro víkend. Od pátečních 7 ráno až do nedělních 18 do vás budeme sypat to nejlepší od 90. A i tohle by tam mělo svoje místo. Košín na Hit Rádiu, hezké ráno.

po půl deváté ladíte Hit Radio, za to moc díky, krásné ráno. A už jste slyšeli tu novinku o Rolling Stones? Na to si zesilte rádio. Tyhle legendy z Británie totiž včera večer oznámili, že 10. července vydají nové album Foreign Tongues, cizí jazyky. To se objevilo na jejich webu. Současně taky nasdíleli nový single In The Stars, ten je k poslechu online, pokud byste si ho chtěli dát. No a co mě osobně teda moc baví, je sám Mick Jagger ve 82. 82 let a skotačit jak za mladá, neuvěřitelný. Myslím, že to můžeme připsat tomu zdravému životnímu stylu, nebo co? No jo, tak věk je jenom číslo. Tak 10. července nové album venku, no a my se teď na Hit Radio vrátíme na konec 90. a dáme jednu z jejich klasik. Anybody seen my baby? Tohle jsou Rolling Stones a já vám přeju krásné středeční ráno zítra den. Pojďme na to!

Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od babičky a dědy? To je content bez filtru. Co takhle na nich vydělat?

0: celou rodinu. Zprávy v rodině jsou občas bizár, tak na nich vydělej.
1: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
2: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
3: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Výborná káva, zákusky, saláty a obědy na pohodu. To je kavárna Oplatka. Místo, kde se setkává káva s kulturou.
5: Kulturní centrum Klášterec nad Ohří. Dům plný pohody.
6: Šediny? Zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. Životpro.eu.
7: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
8: Ústecké fotbalisty čeká další anglický týden, tak přijďte fandit i ve středu. FK Viagem Ústí nad Labem versus Slezský fotbalový klub Opava 6. května od 18 hodin na Ústeckém městském stadionu. Souboj týmů, které od sebe dělí jen 4 body. To je zápas Ústí nad Labem proti Opavě. Na fotbal vás zve mediální partner Severočechů Hit Radio Nord Music.
9: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelenfest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Máme nový e-shop otevřený 365 dnů v roce. Napište www.bbik.cz a přesvědčte se sami. bbik.cz, specialista na kočárky a autosedačky.
12: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
13: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
14: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.

0: Sweet but Psycho, tohle jsou songy pro lepší start vašeho rána. S vámi Hit Radio, pěknou středu přeju. A dotaz, už jste se zapojili do soutěže o smartfony pro celou vaši rodinu? Díky spolupráci s Tesco Mobile můžete vyhrát celkem 4 telefony a každý pátek taky nákup za 10 000 korun v Tesku, to je týdenní výhra. Nicméně každý den někdo z vás vyhraje výhru denní, a to karetní hru Surikarty. No a my tento týden hledáme ty nejbláznivější SMSky, které vám poslali prarodiče. No a hru Surikarty vyhrává dnes Péťa, která samozřejmě i dál soutěží i o zmíněnou hlavní cenu. Péťa napsala: moje babička a mobil, to bylo luxusní, její SMSky by se daly klidně zarámovat. Asi nejlepší byla v den, kdy jsem maturovala, napsala: držím ti palce a když to neuděláš, uvolnilo se místo v prasečáku, říkala teta Maruš, tak neboj, tvoje babi. PS, už jen proto jsem to udělala. A to je naprosto geniální, to je motivace. No tak pokud byste se chtěli do soutěže zapojit, stavte se u nás na webu na hitradio.cz, kde najdete komplet detaily.
1: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
2: Hitradio Nord Music.

0: 8.57, Nico Santos a Fastboy na Hit Rádiu. Tohle je snídaně šampionů a dojeli jsme do cíle. Dneska to byla odlehčená verze snídaně. Já jsem měla volno, tak jsme to zvládli spolu, tak vám chci poděkovat za další společné ráno. Už teď se těším na zítřejší šestou, kdy se tady potkáme, a to nejenom na vás, samozřejmě, až nás zase budete bavit vašimi příběhy, ale taky na to, že zítra začíná prodloužený víkend. Zítra je poslední pracovní den, tak budu moc rád, když se stavíte.
1: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Já jsem Michal, teď už vám popřeju bez vás středu, zvládněte den a zítra ráno v 6. Čau!
2: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor na bouračku v Teplicích, ulici Pražská, nehoda tam překáží, takže opatrně. Ještě jednou Teplice, bouračku máme i v ulici Kapitána Jaroše a na Lounsku pozor na překážku na vozovce u obce Petrohrad. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí, jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
4: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Pro všechna ranní ptáčata máme novinku. Odborná centra Bauhaus mají nově každou sobotu otevřeno už od 7 hodiny raní. Stihnete víc na stavbě i na zahradě. Začněte sobotu v Bauhausu. Bauhaus, když se
6: to má podařit. Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
7: No včera bylo pozdě.
8: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
1: On air.
9: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.
2: 9 hodin, krátké zprávy pro severní Čechy a Robert Gajderovič. Poslanci se dnes mimořádně sejdou k novele upravující veřejné rozpočty a sestavování státního rozpočtu. Opozice ohlásila dlouhou debatu, její zástupci se obávají rozvolňování pravidel rozpočtové odpovědnosti a skrytého zadlužování. Je možné, že dolní komora dnes neprojedná na mimořádné schůzi vůbec nic. V Národním parku České Švýcarsko pokračuje pátým dnem hašení požáru v okolí Chřibské. Ode dneška se bude hasit už jenom ze země. V terénu zůstává kolem 350 hasičů, ale postupně se bude jejich počet snižovat. Uhasit zbývá zhruba 5 hektarů. Stejná podle úřadu nelegálně postavená větrná elektrárna z Doksan je k bání na internetovém bazaru. Podnikatel, který tam postavil, teď nabízí stejný větrník na bazaru s tím, že poradí jak na všechna povolení. Cenovka byla stanovena na 6,5 milionu korun. Na fotbalová Liga mistrů zná prvního finalistu. Do závěrečného zápasu postoupí po 20 letech Arsenal, který 1-0 porazil Atletico Madrid. Proti komu se postaví, se rozhodne dnes večer, kdy si to o finále rozdá Bayern s Paris Saint-Germain. Na severu Čech bude dnes převážně oblačno, přechodně až polojasno, odpoledne a večer bude oblačnosti přibývat, přehánky budou četnější a místy se objeví i bouřky, teploty 21 až 24 stupňů, na horách tam to bude 16 až 19 stupňů Celsia. Tak takové bude počasí, no a na mě už je, abych vlastně odstartoval středeční dopolední show LSD. Lucka a Dan jsou tady! No už to měl pustit, ty vole.
1: Hit Radio Nord Music.
6: Krásný středeční dopoledne, přátelé. S váma vaše LSD, Lucka s Danem, jediná legální droga na severu Čech.
10: Já jsem si Roberta trochu vychutnal, jako víš.
6: Ale tady se uculoval se z toho zlomyslně.
10: No právě, já jsem takový, dneska mám takovou náladu.
6: Zlomyslníčkovou, tak doufám, že vy nemáte takový kolegy, přátelé.
10: A pojďme na ty hity, které vás čekají teď. Je tady Pink, Runaway.
6: Těšíme se na vás.

0: A my vás taky vítáme v našem světě. Tady vaše LSD, Hit Radio Nord Music, Lucka s Danem a přejeme vám krásnou středu.
1: Do studia přišla zpráva, tak co, Dane, jak jde hubnutí? Pojďme to uvést na pravou míru pro ty, co neví, co se stalo. Řekni to, Lucie, za
0: no,
1: mě.
0: Takhle, Dan se poradil s AI, protože Dan má rád informační technologie a řekl, že chce hubnout, protože se zvážil a byl v šoku, kolik za poslední rok přibral.
1: 10 kilo navíc.
0: Tak.
1: Místo 83 jsem vážil 93 kilo, to mě vyděsilo a řekl jsem, ne, takhle to dál nepůjde, nebudu žádný tlusťoch.
0: Aby si nebyl v těch extrémních proměnách, veď?
1: No, já jsem se tam pomalu chystal.
0: Zavčasu si se zabrzdil.
1: Ano. Tak jsem si nechal věc. Jídelníček, co má jíst a tak dále, všechno za podpory AI. My jsme si tady ověřili, ty jsi měla kamaráda, který to dělal stejně a jemu to pomohlo.
0: Ano, zhubnul asi 13 kilo pomocí AI, která mu normálně v restauraci, on si sedl, dal jí přečíst ten jídelní lístek, ona mu vyhodnotila, co si má nebo nemá dát a on takhle podle ní opravdu hubl.
1: No úplně stejně, jak
0: a
1: to dělám
0: já. Říkám, že ty výživoví poradci nebudou mít co žrať, ale prostě AI hold některé ty profese nahradí plně a já jsem z toho smutná. No ale ty povídej, ty máš plán.
1: Laduš, aktuální vážení, který proběhlo včera, byl jsem teda pouze v trenkách, ještě předtím, abych
0: to
1: měl...
0: úplně nemusíš
1: ne,
0: popisovat.
1: Já to chci popsat. Ještě předtím, než jsem se zvážil, tak jsem si byl ještě odložit něco na záchod, abych se cítil ještě lehčí. No a aktuální váha 90 kilo za nějaký 3 neděle měsíce. Jako. Takže šlo to dolů, upravil jsem jídelníček. Zásadní věc je ta, vypnout alkohol, pivo. To mi pomohlo hodně.
0: Ale já tě bonznu. Protože když jsi začal, tak jsi byl velmi proaktivní, celý týden si tady tím žil a samozřejmě začalo to pomaličku usínat
1: ne.
0: Už se tomu tak naplno nevěnuješ,
1: já jsem zjistil, že to nemá až takový význam, až tak hubnout úplně drasticky nechci, abych to dodržoval úplně striktně, co 3 hodiny nějaká sváča. Takhle zásadní, omezil jsem jídlo, jim polovinu porcí, co jsem jedl, vynechávám pivo, snažím se teda a no prostě jim míň a hejbu se.
0: A já mám pro vás, přátelé, všechny dobrou zprávu, kdo jste na tom podobně jako Dané. Dneska je totiž 6. května a to je Mezinárodní den bez diet. Dneska je den bez diet, to znamená, že dneska je všechno povoleno.
1: Tak já jsem nažrat.

0: vámi Hit Radio Nord Music, posloucháte dopolední show. Už ve středu 6. května s vámi Lucka Schlegr, Dan Rakacký. Krásnou středu úplně, ale úplně všem.
1: Přesně tak, je tady máj, měsíc je lásky, čas. No ale dějou se i věci, které by se v máji dít úplně neměly. A to bohužel je život a to jsou rozchody. Představte si, přátelé, včera se mi rozešla Dané kamarádka. Zjistila, že partner dlouhodobě udržoval i jiný poměr.
0: Tak to tak bejvá, no, když se rozcházejí lidi.
1: Jak to
0: lidi.
1: Tak bejvá?
0: No a ty to říkáš, protože mi prostě nabízíš, jako nebo co?
1: No, je smutná teď samozřejmě.
0: Potřebuje poveselit.
1: No prostě ne, já si myslím, že nepotřebuje poveselit, potřebuje zahojit srdíčko. Bylo to už, tak tady nebyl to krátkodobý vztah úplně, takže to vždycky bolí. No měl nějakou bokovku. A nejhorší je to zjištění, když zjistí, že tě chlap přesně nechce, jako jo. A já jsem přemýšlela, jak ji jako utěšit. A to se těžko utěšuje, že jo, prostě víš, že to je hajzl.
0: No.
1: Ale co na to máš říct? Ale vzpomněla jsem si na jeden svůj příběh z mládí, co mě provedl jeden muž. Na to do smrti nezapomenu. A já jsem jí ho nakonec neřekla, protože... generačně už to nesouvisí, mě v té době bylo 17-18, ale já vám ho za chvilku řeknu, byl to nejhorší rozchod mého života. Tak, jak se mnou ten frajer zamet, to už doufám se nikdy v životě nebude opakovat. Vydržte, počkejte si na to.
2: Hit Radio. Milovali jste je. Pouštěli od rána do večera. Největší hity 90. let, co modelují husí kůži i dnes. Devadesátky non-stop, to je nové Hit Radio 90. Naladíš přes aplikaci Radia.cz a nově také v DABu. Hit Radio. Hele, slyšíš to? To je Retro Víkend Hit Rádia. Od 8. do 10. května jedeme jen ty největší hity z doby před 30 lety. Žádná nuda, jen samé 90-kové bomby. Song za songem, vzpomínka za vzpomínkou. Retro Víkend Hit Rádia. Startujeme v pátek v 7 ráno.
3: Letní akce pod Čirákem. Rokový letňák, country večer s kapelou Drc, hned vedle party, revival show AC/DC a Uriah Heep, summer party, pomáda s Martinem Hrdinkou a večer pod lampiony s hudebním divadlem hned vedle.
4: Letní kino, Klášterec na Ohří.
5: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní se sníženým obsahem semen kilogram za 29,90 a vepřovou plec bez kosti kilogram za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.
6: Maxi, ta nová terasa je skvělá.
7: Vínečko, pohoda.
6: A slimáci jsou taky fuč.
7: Zastavte se v Baumaxu. Do konce května terasové prkno premium v odstínu týk nebo káva za 269.
6: A přírodní přípravek proti slimákům Presto za 159 korun.
7: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Hausbrand Café, per favore.
8: Si, signora.
9: I v malém šálku lze dělat velké umění.
10: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
11: Máš už plány na jaro? Výlet na kole? Nebo trénink na čerstvém vzduchu? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše. Objednej už teď a užívej si zábavu. Když aktivní jaro, tak Allegro.
12: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
13: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
12: A tak to bude drahé.
13: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
8: ZF Electronics, firma s 30-letou tradicí v Klášterci, hledá odborníky na pozice mechanik elektronik. Vhodné i pro absolventy technických škol bez praxe. Neboj se změny a získej pohodovou práci v Prima kolektivu. Čisté prostředí s nejmodernější technologií. 13. a 14. plat, nadstandardní mzdové ohodnocení, náborový příspěvek až 40 tisíc. Přidej se k nám. zf.com/práce-klášterec.
14: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
15: Novoveská CZ. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská CZ. Novoveská CZ.
16: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.
17: Do Penny dorazila Polštářová zoo. Navíc v akci borůvky 250 gramů za 49,90 a vepřová kýta bez kosti kilo za 69,90. Penny.
18: Hit Radio.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.
20: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč. Kdyby z krásy všech těch frází zůstal jenom kýč.

0: kdysi dávno, Coolio. Tentokrát nově Ella Henderson a taky Redimental s vámi hitrá do Nord Music. Posloucháte dopolední show LSD, to znamená, že s vámi je Lucie Schläger, Dan Rakacký a Lucie slíbila srdcerevný příběh o jejím rozchodu, kdy si ten její bývalý přítel s ní doslova vytřel podlahu.
1: Já myslím, že když to druhý vytřel.
0: Tak
1: no
0: pojď.
1: Ne, to taky. Každopádně, možná jste v životě prožili rozchod, moje kamarádka ho prožila včera a já jsem si při té příležitosti vzpomněla na můj nejhorší rozchod v životě.
0: Chceme ho slyšet teď.
1: Takže, bylo mi 17-18 let, byla jsem mladistvá, je to opravdu jako
0: prostě žába.
1: Dětská láska v podstatě. A měla jsem přítele, který byl o 3 roky starší, mě 17, je mu 20 a šel na vojnu. Byl na vojně v Ostravě a mě už tak jako stejskalo, ještě nebyly mobily v té době, to není jak dneska, tenkrát fakt nebyl mobil, my jsme měli doma jenom pevnou linku, takže já jsem volala někam na tu vrátnici, tam ono vždycky musel přijít, že bylo to takový, tak jsme si takhle volali a pak už se mi stejskalo a já jsem si řekla, že ho překvapím.
0: Aj.
1: A že za ním pojedu do Ostravy, měla jsem kolo, takže já, co jsem provedla mým rodičům, jestli mě, oni nás občas poslouchají, mami, tati, omlouvám se, ale já jsem si tajně koupila jízdenku na vlak, který směřoval až do Košic z Teplic a vzala jsem si sebou kolo. Doma jsem nainstalovala v 11 v noci medvěda, tam jsem ho zachumlala do peřiny, aby to vypadalo, že spím.
0: Aha.
1: A v noci jsem se sebrala a na tom kole jsem odjela na Teplické nádraží, kde jsem nastoupila do nočního vlaku. Ten vlak směřoval z Košic pak ještě dál na Ukrajinu a tak dále, víc na východ, takže si umíš představit, jak to v tom vlaku vypadalo. Bylo tam spousta opilých mužů, já jsem se strašně bála, chcela jsem se klepala strachy, celou noc jsem nespala v tom vlaku a zkrátka zdárně jsem dojela do té Ostravy. Bez mapy, bez navigace, bez telefonu, který nebyl, jsem si v Ostravě podle jenom lidí, když jsem se ptala, kde jsou kasárny, tak jsem na kole zvládla dojet do těch kasáren a tam jsem se zeptala, jestli by mi ho mohli zavolat, že jsem přijela na návštěvu.
0: A ty jsi se celou dobu těšila, jak ho překvapíš tam,
1: ano,
0: jak bude mít radost, že jsi přijela.
1: No, a teď se na sebe ty chlapci podívali a řekli mi, ale on už je 14 dní na opušťáku.
0: Au!
1: A já jsem tak koukala v té ostré, říkám, aha, tak já vám děkuju. Takže jsem nasedla na to kolo, se slzama v očích jsem jela zpátky na to ostravské nádraží, znova na vlak, znova do Teplic, celou cestu jsem strašně plakala a dělala jsem, že nic. A on se mi ozval asi za 2 dny, že je v těch kasárnách a jak se mu stýská a já mu říkám, ale já vím, že ty seš tady. Já jsem tam totiž za tebou jela, tím vlakem. A teď bylo dlouhý ticho a my jsme se od té doby vlastně pořádně neviděli. A uběhl čas, rok s rokem se sešel. A je to tomu tak 5 let, co jsme se potkli na oslavě našeho společného známého, aniž bychom věděli, že náš společný známý. Po letech letoucích. A já tam byla už s manželem, že jo, s Mírkou, on tam měl manželku. A já, no nazdar, já říkám, ježiš, a ty, já už jsem nad věcí, tak to vůbec jako, on, nemluv na mě, já nemůžu se s tebou bavit, já se nemůžu s tebou bavit, já bych dostala hrozně vynadáno od manželky a já.
0: Dobře ti tak.
1: Takže já tady moc zdravím Aleše do Teplic a
0: jsi ho naprášila ještě,
1: děkuju,
0: dobře.
1: Děkuju za tuhletu krásnou životní zkušenost, prostě srdce zlomené.
0: Tomu věříme.
1: A klidně vám vy na 377-399-958 můžete se s náma sdělit o váš nejhorší rozchod v životě, na který se nezapomíná. Nebo největší zklamání, největší zrada, protože tam bylo úplně všechno v tom mým příběhu. A naštěstí jsem byla mladá holka, oklepala jsem se a život šel dál. A já mu to teď přeju.
0: Byla to zkušenost a já pouze jenom to uzavřu tím a to je rada pro všechny dámy. Prosím vás, nedělejte nám překvapení.
1: Ne. Vy nám ale taky ne. A kdybyste byli upřímný a fér, tak se tohle v životě nestalo.

0: Jiří Šňáček na Hitrády Nord Music. S váma vaše LSD, Luzka s Danem a přejeme vám krásný středeční dopoledne.
1: No a my vám tady říkáme hříšné příběhy o rozchodech, které se dějí i v květnu, přestože květen a máj je lásky čas, tak se i tato situace stala. Lucie odprezentovala rozchod své přítelkyně, pak nám řekla svůj rozchod, kdysi dávno, když byla mladá, jak s ní její partner úplně vytřel podlahu doslova, zjela za ním na vojnu, on tam nebyl a byl u milenky. A vy nám píšete taky na 37 39 958 vaše příhody o tom, kde vás někdo podrazil, podved nebo udělal něco zlýho, napsala Milada z Chomutova. Stalo se to v listopadu. Můj manžel přišel domů a byl cítit vůni, kterou neznám. A na to jsou ženy hodně citlivé, to mám vyzkoušený, jakmile voníš jinak, tak je zle.
0: To máš vyzkoušený, si řekl.
1: Já to vím, no ano, mám to vyzkoušený, stalo se mi to taky. Řekl mi, že testoval vůni, kterou mi chce dát k Vánocům. Jelikož byl ten listopad, tak tomu uvěřila, přišly Vánoce a vůně nikde. Žádná nepřišla, pak jí to došlo.
0: On byl ještě tak hloupej.
1: No, byl no.
0: Miladku, že vám ani ten parfém nedal k těm Vánocům.
1: Takže nakonec to Miladě docvaklo na ty Vánoce, pak si nějak sedli, si to vyříkali, no a měla pravdu, byl u jiný a byl rozvod a rozchod a takhle to dopadlo, bohužel smutně.
0: Připomíná mi to ten film Láska nebeská, kdy manželka očekává na hrdelníka, dostane CDčko a milenka stojí s tím hrdelníkem. My to nemáme jednoduché v tom životě s váma, chlapi. Nemáme. Miladu, tak. Ale zase všechno špatný, něčemu dobrý, věřím tomu, že na Miladu čekal jiný princ, který stál za to.
1: Každý nehezký konec má pak hezký začátek. Takže přejeme všem, milujte se a množte se.
2: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí, jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 90.

0: 25 druhů čerstvého pečiva.
1: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva až do 12. května.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Pojďte si zahrát hru s Renovou Žatec. Odpovídejte ano nebo ne. Připraveni? Cítíte se ve vaší koupelně jako ryba ve vodě? Máte kuchyni tak dokonalou, že na ní ani tchýně nenajde chybičku? Jsou vaše postele a matrace tak pohodlné, že na nich usne každá návštěva? Odpověděli jste alespoň jednou ne? Je čas navštívit Renovu Žatec. Renova Žatec. Koupelny, kuchyně a spánkové studio.
3: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
4: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
5: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
4: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
6: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
7: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
8: Under Armour makes you better.
9: Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevují v Under Armour Brand House Olympia Teplice nebo na underarmour.cz.
10: Ústecké fotbalisty čeká další anglický týden, tak přijďte fandit i ve středu. FK Viagem Ústí nad Labem versus Slezský fotbalový klub Opava 6. května od 18 hodin na Ústeckém městském stadionu. Souboj týmů, které od sebe dělí jen 4 body. To je zápas Ústí nad Labem proti Opavě. Na fotbal vás zve mediální partner Severočechů Hit Radio Nord Music.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Hit Radio Nord Music.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

asi týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si, slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se musí. Já nezapomínám 10 let

0: Za námi Činasky, potkal jsem tě po letech, s vámi Hit Radio North Music, 10 hodin a...
1: Já se hlásím.
0: Je tady Robert, pojďme na dopravu.
2: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor na Litoměřicku u obce Nové Dvory, je tam nehoda dvou osobních aut a je tam hodně silný provoz, takže opatrně. Bouračku máme i na D8 na nájezdu exitu 35 ve směru na Německo u sjezdu na Roxany. Vaše dopravní info volejte na 800 900
3: 952. Hledáte SUV? Škoda Karoq je nejprodávanější v zemi. A teď ho máte i hned. V automatu, skladem, se zvýhodněním až 122 000 korun nebo na paušál už za 6 500 bez DPH. Váš nový Karoq čeká v Autonord. 5 měst na sever od Prahy. Jsme na začátku vašich cest. Autonord.cz.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90 až do 12. května. Kaufland.
5: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio North Music.
2: 10 hodin, krátké zprávy pro severní Čechy a Robert Gajderovič. Maturanty dnes čekají státní didaktické testy z němčiny, francouzštiny, španělštiny a ruštiny a nepovinná těžší zkouška z matematiky. Didaktickými testy státní maturity dnes končí, začaly v pondělí. Ke státním maturitám se letos přihlásilo přes 84 tisíc takzvaných prvomaturantů. V pátek budou některé obchody zavřené, velké prodejny na 200 metrů čtverečních musí zůstat mimo provoz. Tady je mluvčí České obchodní inspekce František Kotrba.
8: Zákaz prodeje se vedle provozoven s prodejní plochou větší než 200 metrů čtverečních vztahuje též na prodejní a výkupní dobu zastaváren, provozoven určených k obchodování s použitým zbožím a zařízení určených ke sběru a výkupu odpadu.
2: Omezení se nevztahuje na prodej autobusových a vlakových nádražích a letištích, na prodejny v nemocnicích, lékárny a benzínky. Evropská unie vyzvala americkou vládu, aby respektovala dříve uzavřenou celní dohodu. Reaguje tak na nové pohrušky amerického prezidenta Trumpa ohledně cel na dovoz evropských aut. Podle francouzského prezidenta Macrona mají Evropa a USA důležitější věci na práci, než ztrácet čas pohruškami ohledně cel. Areál Kamencova jezera je po nedělním požáru restaurace Dřevák znovu přístupný veřejnosti. Od včerejška funguje v běžné provozní době, město ale vyzývá návštěvníky ke zvýšené opatrnosti. Událost dál zůstává v šetření a místo zasažené ohněm je stále částečně omezeno. Na severu Čech bude dnes převážně oblačno, přechodně až polojasno, odpoledne a večer bude oblačnosti přibývat, přehánky budou četnější a místy se objeví i bouřky. Teploty 21 až 24, na horách až 19 stupňů Celsia.
9: To byl náš Robert, zprávy počasí, no a teď už pokračuje dál vaše LSD.
0: Lucka s Danem, pojďme na to.
6: Hit Radio North Music.
0: A stroj času existuje, přátelé, a za chviličku vám dáme důkaz, umím vás vrátit do minulosti.
9: Dobře, tak jo, tak já to teda

0: Máme tady středu 6. května, s váma vaše LSD, Lucka s Danem, dopolední show a my vám přejeme krásný den.
1: A slíbili jsme, že vám prozradíme stroj času, že existuje. Je, víme o něm a bude tady velice brzo.
0: Ty jsi machroval, že no, nás vezmeš
1: ano,
0: do minulosti.
1: Zpátky tak, do minulosti, pojď. Přesně tak, protože už tento pátek, vlastně celý prodloužený víkend vás čeká na Hit Rádiu, oblíbený retro víkend a je to o tom, jak to zpíval Karel Gott. Kdysi dávno to žili písně díl, sladší měli zvuk, v létě větší hits a v zimě čistší sníh. Všechno bylo jinak.
0: Ano, je na co vzpomínat. Vždycky ano. Si řekneme, jo, tenkrát
1: to bylo lepší, to bylo lepší.
0: A my no, to samý Dany budeme třeba za 20 let taky
1: samozřejmě,
0: říkat.
1: Samozřejmě, budeme to říkat.
0: Jo, tenkrát na tom rádiu, to byly krásný
1: to
0: časy byly s tím
1: časy.
0: Danem.
1: Je, to bylo hezký, jo. Teď už stojí za prd, jo. Teď to je na... Ne, pojďme si přiblížit, co vás jako přibližně čeká, aby se vás nalákali, protože 3 dny těch největších hitů minulého století, to, hele, to je taky, viď, minulého století.
0: Zní to dobře.
1: Zní to hezky. Například si dáme prázdniny Madonna. Holiday. To se hodí, ne, na léto.
0: To teda.
1: Taky bude Michael Jackson. Ale to je, hned to slyšíš a je to tam, co?
0: Je to boží. Michael Jackson má teďka aktuálně drtí kina svým dokumentem o Michaelovi Jacksonovi. No a Michael Jackson je díky tomu teď nejposlouchanějším umělcem světa napříč všema platformami. Takže i po 17 let od své smrti prostě jede bomby.
1: To je důkaz, že nemusíte,
0: je prostě nesmrtelný.
1: Ale nemusíte vlastně žít a s ním vyděláváte prachy. Jestli jste mrtvý nebo živý, je to úplně jedno.
0: Musíš na to, musí být frajer, že abys tohle dokázal. Což Michael byl?
1: Škoda, že nejsem jeho syn. Já jsem si něco vydělal trošku.
0: A třeba nějaký vzdálený, že by se s tomu přihlásil.
1: Jako, a taky uslyšíte Take That? To je romantika. Romantiárna. Lucie se zasněla.
0: Já to miluju.
1: Viď? A nejenom ty, i naši posluchači. Takže si to nenechte utéct. Retro víkend startuje už tento pátek, 7 hodin a jedeme až do neděle. A ještě jednou chutnou. Ochutnávku tady máme. Mě to úplně, jsem to spouknul teď, víš, jako jak jsem se na to těšil. To jsou Cranberries. Animal Instinct.

0: pátek na Hit Ráno Nord Music, s váma vaše LSD Lucka s Danem. A my vám přejeme krásnou středu.
1: Jsi se zarazila, co se stalo?
0: Koukala jsem se na tebe.
1: Víte, jak jsem
0: jak
1: oslňující.
0: Málo stačí, abys mě úplně...
1: Ano, uhranul. Jsem ji úplně oněměla. Děvčata, pokud chcete zažívat něco podobného, stačí napsat.
0: Napište na 3 7 3 9 5 8. Daniel je připraven.
1: Ale o tom jsme nechtěli mluvit. Pojďme se vrátit k tomu, co se stalo v noci a na co všichni čekali, protože bylo hodně sucho. Zapršelo, byla bouřka a já mám z toho velkou radost a mám taky zároveň velkou stížnost a jsem tuze nespokojený s tím deštěm, protože se zapršelo. Ale všechno...
0: Celá příroda, celá příroda, ano, celá příroda, celá republika to potřebovala.
1: Já tomu rozumím, samozřejmě, za to jsem rád, ale... Každá mince má dvě strany. I tato mince má dvě strany, tu pozitivní, ano. I tu negativní. No jsem naštvaný, protože ráno a věřím, že nejsem sám, protože pokud se i bystré oko ženy či muže podívalo z okna ven ráno, tak zjistili, že ty okna jsou strašně zadělaný. Normálně ten déšť,
0: špinavý.
1: No špinavý jsou od toho, protože ten déšť spláchnul všechen ten práh, všechen ten pil a tak dále a zůstalo to na oknech. Já jsem nedávno okna myl, teď jsem se koukal dneska ráno, říkám, to si dělá legraci snad ten déšť, nebo co? Mám úplně špinavý okna, zase budu muset znova všechno umýt.
0: Tak a já mám zase dvě dobré zprávy.
1: Pojď.
0: Protože přesně ten pil, o kterém tady mluvíš, konečně spadl, konečně to prostě dolehlo na zem, protože to tady všude bylo mezi námi. A každý, kdo je alergik nebo má doma alergika, tak se mu možná trošku ulevilo a líp se mu dneska po ránu dýchalo. A za druhé, my jsme si včera před spaním se synem otevřeli okno v ložnici a usínali jsme u toho deště a už bylo cítit takový to léto, už to máš prostě ten i v tom vzduchu, ten to cítíš jako a teď to krásně je, to tak krásně bouchalo a my jsme se tak sobě přitulili, říkali jsme si to a on říkal, to je tak krásný maminko, jak venku prší, vej. Takže mám pro tebe, Dané, jednu dobrou, jednu špatnou zprávu.
1: Jsem s tím.
0: Můžeš, protože dneska v noci to vypadá, že bude pršet znova.
1: Aha.
0: To znamená, že můžeš krásně usínat u otevřeného okna a nechat si zdát něco hezkého.
1: A ta špatná?
0: Že se ráno probudíš a budeš zase nasratý, protože ty okna budou znova špinavý.
1: Ach jo. Hit
2: Radio. K obědu podáváme na Hit Radio speciální menu. Srdcovky. Předkrm, trocha nostalgie. Hlavní chod, megahit, na který si zapomněl.

0: každý pracovní den od 12.
1: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Údlice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Údlice. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
2: Housebrand Café, per favore.
3: Sì, signora.
2: I v malém šálku lze dělat velké umění.
4: Housebrand Café. Prémiová italská káva. Housebrandkáva.cz.
5: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1. Topení.
6: Snížíme o 2 stupně.
5: Bod 2. Průvan.
6: Dáme ručníky mezi okna.
7: Výborný návrh.
5: Bod 3. Plíseň.
6: Vydrhnout, přetřít.
8: A co udělat rekonstrukci?
7: No, vydá? Takže bod 1. Rekonstrukce s buřinkou.
9: Úsporná rekonstrukce od buřinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buřinka. Vaše rekonstrukční banka.
10: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
11: Zase lítáš v oblacích?
6: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
11: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
12: Tak ho nem, ať vám neuletí!
6: Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
11: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
6: Více o akci na
13: firmanazážitky.cz.
14: Májové dny v onlineshop.cz.
15: Tisíce slev na tisíce produktů. Pouze tento týden v onlineshop.cz.
14: www.onlineshop.cz.
16: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
17: Ústecké fotbalisty čeká další anglický týden, tak přijďte fandit i ve středu. FK Viagem Ústí nad Labem versus Slezský fotbalový klub Opava 6. května od 18 hodin na Ústeckém městském stadionu. Souboj týmů, které od sebe dělí jen 4 body, to je zápas Ústí nad Labem proti Opavě. Na fotbal vás zve mediální partner Severočechů Hit Radio Nord Music.
18: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
19: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
3: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Třeba vše pro vyvýšené záhony od Agronatura. Drenáž, substrát, kompost i hnojivo pro ekologické pěstování. Protože příroda chutná nejlépe.
19: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
14: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
5: Dan Landa.
14: Mirá.
5: Rybičky.
14: Migové.
5: Jdeme na hrady.
14: 8 hradů.
5: 8 víkendů.
14: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
5: Dan Landa,
14: Harley,
5: Tomáš Klus,
14: Single X.
5: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
14: Tohle není jen festival, to jsou hrady.
5: www.hrady.cz.
0: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Tohle byla Lady Gaga, s vámi Hit Rádio Nord Music, dopolední show LSD, Lucka Schlegr a Dan Rakacký.
1: No přátelé, pojďme teďka do světa bulváru, tam bulvár. To prostě vře. Novinka, obrovská informace, vdova po Mekim Žbirkovi odtajnila novou lásku, což by nebylo asi nic neobvyklýho. Ale samozřejmě média a bulvár zaujala ta informace, že paní Kateřina, vdova po Mekim, potvrdila vztah o 31 let mladším fešákem, účastníkem muže roku.
0: 31 let rozdíl věku.
1: 31 let rozdíl.
0: Teda, to je láska.
1: Je to jako trám.
0: No přesně.
1: Je to... A ty věkový rozdíly, je to vždycky takový diskutabilní.
0: Ne, tak říká se, láska kvete v každém věku, proč ne? Ale 31 let mi přijde moc, jako už, jako, opravdu.
1: Neuměli by si představit, nelíbila by se ti paní Kateřina Žbirková?
0: To je jako, kdybych já teď měl 80 letou, to nechci.
1: No, každopádně, není jediná samozřejmě v tom našem českém rybníčku. No. Pojďme si připomenout, že Hana Gregorová, vdova po známém herci Radoslavu Brzobohatém, má taky o 30 let, o 33 let dokonce mladšího Zajíčka Ondřeje Koptíka, taky vždycky byla obrovská kauza, teď se teda hodně upozadili. Hele, Vendula Pitzingerová o 16 let mladšího, to už mi přijde takový fajn. A musím říct, že těm ženským, zrovna jako Vendula Pitzingerová, tý teda ten vztah prospěl, ta rozkvetla úplně neskutečně, opravdu zraje jako víno. To samý Lucka Bílá, vem si teď já nově v manželství s Radkem Filipy, ty mají mezi sebou 17 let rozdíl. A jak jim to svědčí? Takže já si myslím, že tady to je jako ještě je jako fajn těch.
0: Já a třeba je fajn i těch 31 let, to my nevíme.
1: My to nevíme,
0: pokud
1: a musíš to zjistit. Tady prosím takhle. Tě, tady prosím tě, běž to zjistit, zaklepej na sousedku vedle, běž to zjistit. A její teda aspoň, aby byla v důchodovém věku, jo, to musí to být 30 let. Ale já jenom jako z vlastní zkušenosti, jo. Tento nový přítel, teda paní Kateřiny Žbirkové, je finalista muže roku. A já se přiznám, že občas z těch přehlídek jsem měla možnost některé muže roku poznat, takové ty účastníky této soutěže. Jo, jo.
0: No.
1: A můžu ti říct, a já samozřejmě nebudu jmenovat, protože nejsem žádná svinucha, ale stalo se mi opravdu to, že za mnou přišel jeden z účastníků, budeme nazývat, abych nenapovídala, této soutěže. A normálně se mě zeptal, že by... Takhle, když pochopil, že já to nebudu, že se nehodlám jako rozvádět, tak se mě zeptal normálně na rovinu, že bych chtěl a měl by zájem o nějakou ideálně úspěšnou, rozvedenou, děti nevaděj, nic nevadí. A řekl mi konkrétně, řekl, hele, a taková Monika Marešová třeba, nemáš ani kontakt, něco, mě by to tak jako hrozně vyhovovalo, já bych potřeboval. Takže vlastně oni hledají.
0: Vyhledávají ty
1: takový
0: známý.
1: Ty paničky v pozovkách, které jsou relativně zajištěný.
0: Jo.
1: A to se o nás, o holčičkách říká, že jsme zlatokopky. A není to, podívej se na to, normálně to byli kluci, nechce se jim makat a schánějí ženský, který jsou zajištěný, nejlépe vdovy, rozvedený a tak dále. Tak to jsem opravdu, já jsem koukala jak vyvoraná myš, vůbec jsem nevěděla, co na to mám říct. Řekla jsem, že kontakt nemám a šla jsem domů.
0: To je škoda, chtěl jsem se zeptat, jestli jsi sehnala, nesehnala.
1: Ne, ani jsem to neudělala a já bych ho samozřejmě určitě sehnala, ale bych nemohla udělat toto. Takže Dane, ty máš za úkol to teda vyzkoušet, jestli je možné mít o 30 let mladší paní a jestli, co je na tom hezkýho.
0: Děkuji ti, no nevím, jestli to vyzkouším, teda moc se mi do toho nechce, upřímně. Ale ty jsi říkala s tím, že těm klukům se nechce makat, proto ty starší ženy. Mám tady ještě jedno vysvětlení, které může možná vysvětlit to, proč si vyhledávají tyto starší ženy a proč je ten věkový rozdíl tak velký. Je to staré, známé české přísloví, na starém kole se naučíš nejlépe jezdit.
1: A nebo stará stodola nejlíp hoří.

0: záruka dobrý nálady, to jsou Coldplay. Právě teď dohráli na Hitrádu Nord Music. S vámi Lucie Šlégr, Dan Rakacký, dopolední show LSD. Přejeme krásnou středu.
1: Přesně tak, řekl to dobře, středa a u nás středa, hosta je třeba a my už tady dva hosty máme, ještě nejsou s náma ve studiu, ale už se chystají, protože dneska to bude asi podle toho, jak přišli, velmi zábavné. Přátelé, přišel k nám Luděk Zelenka a Pavel Horváth, bývalý český fotbalisté a taky vlastně účastníci talk show Tiki-taka.
0: Tiki-taka.
1: Takže budeme tady dneska řešit Tiki-taka, budeme se bavit o fotbale, vůbec o showbiznisu. Co na mě tak koukáš?
0: Já jsem čekal, co všechno řekneš. O čem všem se budeme bavit?
1: No tak o fotbale, o showbiznisu, o televizi, o ženských, o chlapech. Úplně prostě o všem bych ráda teda pochopitelně.
0: A můžete se zapojit samozřejmě i vy. Buď to stačí namluvit hlasovku na 37 39 958, anebo klidně pošlete váš dotaz a my ho mezi 11. až 12. rádi přečteme.
1: Takže už za chviličku v 11 hodin naši hosté Tiki-taka.
2: Rádio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od babičky a dědy? To je content bez filtru. Co takhle na nich vydělat?

0: celou rodinu. Zprávy v rodině jsou občas bizár. Tak na nich vydělej.
1: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90. A řepkový olej Gustona 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
3: Pojďte si zahrát hru s Renovou Žatec. Odpovídejte ano nebo ne. Připraveni? Cítíte se ve vaší koupelně jako ryba ve vodě? Máte kuchyni tak dokonalou, že na ní ani tchýně nenajde chybičku? Jsou vaše postele a matrace tak pohodlné, že na nich usne každá návštěva? Odpověděli jste alespoň jednou ne? Je čas navštívit Renovu Žatec. Renova Žatec. Koupelny, kuchyně a spánkové studio.
4: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
5: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
6: Co?
5: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
6: No proto.
5: Čumáčku. Takže když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.
7: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
8: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
9: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
8: Čerstvé jako z Kauflandu.
10: Hit Radio. Dobíjte si baterky s Hitrádiem. Vyhrajte víkendový wellness pobyt pro dva spolopenzí v hotelu Rezidence Vogelsang v hodnotě 10 000 korun. Hrajeme každé všední ráno ve snídani šampionu.
11: Hotel, o kterém si nemusíte nechat jen zdát. Rezidence Vogelsang u Kašperských hor. Wellness a dobré jídlo uprostřed Šumavy. Rezidence Vogelsang.cz.
10: Hitrádio Nord Music.
12: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

0: tohle je Denzel, Pump It Up na Hitrádu Nord Music, 11 hodin. A je tady Robert, pojďme na silnice.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor na Litoměřicku, u obce Nové Dvory je tam nehoda dvou osobních aut a je tam taky silný provoz. A ještě pozor na D8 na 80. kilometru ve směru na Ústí nad Labem, i tam je silnější provoz. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
3: Čau, já jsem Honza. Už 12 let jezdím u Sambularu a jsem tu fakt rád. Mám vlastní auto, vejplatu vždy včas. Jo, a taky každý rok zvedají plat. Takže jestli máš CE, neváhej a přidej se k nám. Mrkni na sambular.cz. Tak čau.
4: Jo, ještě beton.
5: Přepočítávám trasu, pokračujte rovně. Po 5 metrech u ztraceného bednění odbočte vlevo. Na skružovém objezdu použijte první výjezd. Směr hydroizolace, po 2 metrech váš cíl je vpravo.
6: Všichni fachmani i kutilové teď jezdí k nám. Bauhaus, když se to má podařit.
7: On air. Online. I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Nord Music.
1: 11 hodin, krátké zprávy pro severní Čechy a Robert Gajderovič. Lidé a firmy zatím odevzdali téměř 2,5 milionu přiznání k dani z příjmu za loňský rok. V pondělí, kdy byl poslední termín pro odevzdání přiznání v elektronické podobě, jich bylo 91 tisíc. Prostřednictvím daňového poradce je možné přiznání odevzdat až do 1. července. Čerpání dovolené určuje zaměstnavatel. Pokud už tedy máte zarezervovaný termín zájezdu, ale zatím nemáte schválené volno, můžete přijít o peníze. Jaký je doporučený postup, ví mluvčí D-testu Lucie Korbeliusová.
8: Prosíme zemědělce, aby hlásili termíny sečení uživatelům honiteb, protože bez toho nezmůžeme nic. Myslivcům nabízíme pomoc zhruba 50 lokálních skupin po republice, z nichž většina již disponuje drony s termovizí. A ještě veliká prosba na závěr pro všechny. Nepouštějte své čtyřnohé miláčky na volno, ani roztomilé gaučáky.
1: Na zimním stadioně v Mostě včera unikl čpavek, tedy jenom cvičně. Všechny složky IZS tam nacvičovaly na případný zásah při úniku této látky, který měl prověřit i jejich připravenost. Aby byl zásah co nejreálnější, zúčastnilo se ho i zhruba 300 dětí a 300 přihlížejících. Došlo i k 25 simulovaným zraněním, které bylo nutno odvést do nemocnice. No a v hokejové NHL zářil Martin Nečas, ve druhém kole playoff pomohl gólem a přihrávkou k domácí výhře Colorado 5-2 nad Minnesota. Laviny vedou sérii 2-0 a ještě v letošní vyřazovací části neprohrál. Počasí, dane. Na severu Čech bude dnes převážně oblačno, přechodně i polojasno, ale odpoledne a večer se bude zatahovat ještě víc. Přehánky budou četnější a teploty 21 až 24 stupňů Celsia. Na horách tam to bude 16 až 19 stupňů.
0: To začíná, viď? Můžeme to rozjet teda?
9: Pojďme na to.
0: Tak, jedeme dál, je tady dopolední show LSD, Luzka Šlégr, Dan Rakacký.
7: Hit Radio Nord News.
9: 11. hodina, středa, hosta je třeba a dnešními našimi vzácnými hosty jsou dva bývalí fotbalisté. Pavel Horvát a Luděk Zelenka.
0: Se zasekla, co se stalo? Prostě už to počasí
9: já
0: začíná.
9: Já chtěla říct Pavel Zelenka a Luděk Horvát, no, tak se vás budu plést. Každopádně taky samozřejmě moderátoři fotbalový show Tiki Taka. Zdravíme, ahoj kluci.
10: Ahoj, dobrý den.
11: Ahoj, krásný den, zdravím vás a posluchače taky.
0: My jsme se dohodli, že vám můžeme říkat nositele mouder, že vám takhle ještě nikdo neřekl. Berete to teda, nositele mouder Tiki Taka?
11: Mouder, ty
10: tak mě to... určitě, jako.
11: Jaký to je pád?
10: Tohle přijme Luděk.
11: Jaký to je pád, mouder, koho, čeho? Druhý pád.
0: Zřejmě tak.
9: Bude to veselý, máme se na co těšit. Kluci, kde máte fotbalový míč?
0: Kde máte míčudu?
10: Já pod tričkem.
0: Bundi to vyfouk, ten for.
10: Dobrý.
0: Lucka to chtěl nekontrolovat. Nevadí, v pohodě. Pavel zabodoval.
11: Ty krásnej.
0: Jdeme, za kličku pokračujeme.

0: Music. Lucie s Danem a taky už naši dnešní hosté, protože středa, hosté třeba, Lucie, je to na tobě.
1: Dobře, našimi hosty dneska jsou bývalí fotbalisté Luděk Zelenka a Pavel Horvát a taky samozřejmě moderátoři show Tiki Taka, fotbalové show. A zrovna pojďme na to, chlapci, vy budete mít show tady v Ústí nad Labem 19. května v Domě kultury. Řekněte nám, kdo tam bude s vámi, pozveme lidi na to, jak to bude zajímavý. Budete vtipní, vy jste vtipní.
2: Tak já bych samozřejmě chtěl všechny pozvat, který znají pořad Tiki Taka, který je v televizi, tak je to slabý odvárek toho, co se bude dít tady v Domě kultury v Ústí. Jednak je to obrovský sál, který ještě není vyprodaný, ale už teďka tam bude strašně moc lidí a budou se, věřím, bavit s hosty. Petr Svěcený, Petr Švancara, Pavel Horvát, Luděk Zelenka a jako místního patriota máme trenéra Viagemu, Sváťu Habance. Takže 5 hostů tam bude po celou dobu programu.
1: Já jsem sice holčička, ale zjistila jsem si.
2: Malinká holčička.
1: Malinká holčička. Že Tiki Taka je vlastně fotbalové, že to je ve fotbalové terminologii jakoby část hry nebo nějaký trik, nebo co to je
3: Tiki Taka? Tiki Taka byla nazývaná hra Španělů fakt jako Barcelony, kdy si dávali krátké přihrávky ve velké rychlosti a myslím si, že tímhletím výrokem si Lucie vytvořila velmi dobrou pozici na to, že tě Petr Svěcený pozve do Tiki Taky normálně naživo, takže buď připravená, protože tato otázka byla opravdu dobrá.
2: No, asi jako většina lidí už ví, že vždycky je tam potřeba 4 nějaký takový, který dávají moudra a jedno takový jelítko, který jako neví o tom fotbale prakticky nic. Takže,
1: A já jsem si myslela, že jsem to jelítko.
3: Ano, to dá pojmenovat třeba holčička, jak jsi říkala. No, ale to bys nemusela být. Tam
1: všechno
3: jsou
1: se dá zjemnit, pánové, tak, v životě.
3: Tam jsou i větší jelítka.
2: Ano, tak ty budeš jelítečko. No.
1: Kluci, řekněte mi, je vlastně ta show, je to pro vás snadnější v té televizi, anebo jste rádi v kontaktu s tím publikem, kde takhle poobjíždíte vlastně celou tu republiku?
2: Je to jednoznačně lepší mezi těma lidma, protože tam je ta interakce a vlastně i reaguje se na ty lidi, oni jsou nějakým způsobem do toho zatažený, kdežto v té televizi je to přece jenom strojený, stříhá se to, takže tam je to klasický televizní formát a televizní pořad. V tom divadle je to daleko živější a musím říct, že mě to i víc baví, protože to je takový jako uvolněnější, nemusíte si dávat vůbec pozor na slova, může vylítnout i peprnější výraz a není to problém, protože to prostě k tomu fotbalu patří.
1: Máte někde nějaký oblíbený publikum v rámci České republiky, kam třeba jezdíte radši, že ty lidi ten váš humor berou, že ten váš humor je prostě berou jakoby, že jim blíž, prostě, anebo máte zase, přijete do nějakého sálu a řeknete si rovnou, ježiš, tak tady cítím tu energii, to dneska nebude ono.
2: Tak je potřeba říct, že zatím jsme těch show tolik neměli po republice, máme nějakou 9., 10. A vlastně ještě jsme se nedostali do místa, kde by to publikum bylo fantastický, očekáváme, že to bude v Ústí, protože jsme Ústí nad Labem už společně s Pavlem Horvátem zasáhli díky plesu severočeských patriotů, takže věříme, že to publikum, jak tam bylo fantastický, takže bude fantastický i v Domě kultury na Tiki Taka.
0: Takže další důvod koupit ty zbylé stupenky, aby tam byla atmosféra ještě lepší. Jak vznikne nápad vyrazit mezi lidi? Byl to ten důvod, ten, že tam ta interakce je, že to je takový jiný než v telce, že si můžete dovolit víc, proto jste vyjeli mezi lidi, nebo si to lid žádal?
2: No, řekl bych, že to je trošku zamotanější, protože vedle televizního pořadu Tiki Taka vznik i pořad Tiki Taka Live, který se zase soustředí na velký haly, kde je ta vstupenka poměrně drahá a tu si nemůžou úplně všichni dovolit.
0: Jo, takhle. Jo,
2: a vlastně v těch kulturácích přece jenom jsou ty náklady s tím spojený menší a díky tomu ta vstupenka je dostupná pro většinu lidí.
0: Takže jste chtěli být blíž těm lidem, viď, Pavle?
3: No, blíž, já si myslím, že ten obsah je hodně podobný. Myslím si, že tady v tom formátu, který bude tady v Ústí, je to fakt jako nabitý, že tam to je jedna situace za druhou, ty větší haly mají takový jako, řekl bych, volnější průběh, je tam víc takových, ne hluchých míst, ale míst, kdy si ten divák odpočne. Tady, co jsem měl možnost zažít já, tak je to palba.
0: Ne,
3: jako.
0: Tady to pořád jede.
2: Tady je to hlavně o tom, že Petr Svěcený nadhodí nějaký téma, kterýmu se věnujeme zhruba 10 vteřin a pak se to stáhne někam, kam vlastně ty hosti povolej a většinou to je mimo fotbal a většinou to je zprostější.
1: Proto tam máte ty jelítka, ano, abyste z nich dělali jelita.
2: Ano, ano, přesně tak.
3: Pozor, my si na tohle to právě ty jelítka nevozíme. Tam je to souboj jako všech, jako, jak se říká, silnější pes ano, slaví.
1: To. Nebudeme ano. Tam se trošku vylekal. Jsem ráda, kluci, že jste slušný.
2: Já jsem si včera zaslavil.
3: Já doufám, že to vyjde dneska.
0: S námi dneska tady Tiki-Taka, Luděk Zelenka, Pavel Horváth. Za chviličku tahle show pojede dál. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Shakira, Wyclef Jean, Hips Don't Lie. S vámi Hitrádio do Not Music, dopolední show LSD, Luzka Šlégr, Dan Rakacký a taky dneska středa, to znamená, že máme hosty. Jedeme tiki-taku, jsou tady Luděk Zelenka, Pavel Horvát, naši fotbalisti milí, milovaní a bývalí taky samozřejmě.
1: A tiki-taka bude v Ústí nad Labem, už jsme to tady zmiňovali, 19. května v Domě kultury a když jsme u toho Ústí nad Labem, kluci, sledujete ústecký fotbal aspoň po očku. My tady máme takovou specialitku, že ústecký fotbal FK Viagem se hodně dostal do podvědomí tím, že tam má velmi dobře
0: vyvinutá děvčata.
1: Spoře oděné, velmi vyvinutá děvčata, které to komentují. No. Myslíte si, že tenhle ten, baví vás tenhle ten marketingový tah?
2: Tak vzhledem k tomu, že jsem v Ústí, tak bych měl říct, že jo, ale mě úplně to nebavilo, protože já jsem tady minulý rok byl v roli trenéra a po zápase za mnou slečna moderátorka běžela asi 3 minuty po tom, co jsme dostali trojku a úplně jsem neměl náladu na to jí odpovídat na ty jako velmi chytře položené otázky a ještě se koukat na to, jak jste říkali, velmi neoděný, vyvinutý, vlastně všechno skoro. Takže úplně mě to jako neoslovilo, nevím jak Luďka.
1: Nebyla zrovna nálada.
2: Není nálada, po tom utkání přesně, když dostaneš 3 góly a prohraješ.
1: Tak a když se vyhraje a je nálada, no, tak zase...
2: A tak zase takhle jako brzo po zápase ne.
1: Ne.
2: Ty 3 minuty.
1: Chce to trošku.
2: Taky bych počkal, až se ošplouchnu trošku.
3: No tak já, jestli můžu přijít, já se svým názorem teďka jsem měl vlastně konkrétní, protože jsem měl limuzínou, byl jsem právě na zápase v Jagemu a už tam byly teda nový holky. Já jsem dolňák, takže pro mě to taky není úplně výhra.
2: Můžu se zeptat, jak pozoruješ dolňáka?
3: No to právě nepozoruju, to je skrytý, ale vlastně to vyvinutý, to nahoře, já vím, že
1: prostě kusy, Luďka prsa nezajímají, pojďme
3: no, takhle. Ne, že kluci jako říkali, že jim často sklouzávají ty oči a mě ty oči jako nesklouzávají, protože mě to za stolik nezajímá. Jako na první dobrou vidím, jak to vypadá ta figura, ale vlastně pak mě to nezajímá a nepotřebuju jako potom.
1: A třeba zase ty Luďku by tě mohly zaujmout.
3: No, jako na mě veškerý dolaďování umělý, já jsem ještě stará škola, tak je pro mě prostě, jo. Když zase ta hezká holka ještě jako trošku víc kurví.
2: Já bych teďka trošku... posluchačům popsal to, jak funguje ta tiki-taka. Já bych teďka popsal, že Luděk vlastně logicky nemůže sledovat, protože ty víčka už mu převisujou hodně a on toho prd vidí, takže on v podstatě může být jenom dolňák.
3: Tohle bych viděl. Já jenom říkám, že krásný holky, že všem vzkazuju, že je škoda, že se zkrášlujete, takže se to některým nelíbí.
1: Už je to moc.
0: Že to je moc.
1: Aby byli přirozený, že jo.
3: My tomu říkáme u nás na severu, já jsem z Liberce, u nás na severu tomu říkáme, že to je cufíl.
0: Cufíl.
1: Ano, ano. To je velká práva. Pojďme ještě, když jsme u těch žen, pojďme se podívat do vaší éry fotbalové, když jste hráli nebo trénovali po případě. Co ženy a kabina? Já to třeba mám jenom podle hokejistů, to můžu porovnat, že v kabině se řekne vlastně všechno na téma ženy. Funguje to taky u fotbalu?
3: Funguje to tak, že ty kluci, pokud spolu žijou v kabině, tak ne, že všichni vědí o všech všechno, ale jsou tam jako velký party, který si řeknou daleko víc, než si řeknou ty kluci s manželkama.
2: Aspoň no tak rozhodně. My.
3: Horvy o mě ví víc, než manželka úplně z toho.
2: No já jsem chtěl říct, že jsem zažil spoustu spoluhráčů, který vlastně si hodně vymýšleli, no. Aby byli hodně jako populární jako v šatně, no.
1: Jakože oni řekli třeba, hele, s tou jsem byl na večeři,
0: nebo
1: něco.
0: A to pravda.
2: No, na večeři jsme nechodili.
1: Dobře, ne. tak já jsem to chtěla zase zjemnit. Na
3: večeře přeskakovali.
2: Večeře bylo až ráno v McDonaldu.
0: Hoši, vy máte za sebou velmi bohatou fotbalovou kariéru. Já jsem to říkal na začátku. Jak se člověk srovná s tím, když se říká už bývalý reprezentant, bývalý fotbalista? Dá se s tím srovnat? Vypadá, že asi ano, jako jo, ale kdy to přišlo ten moment?
3: To individuální, no? A u mě to bylo celkem jednoduchý a prostě už to dospělo k tomu, že já sám se cítil blbě na tom hřišti a byl jsem vlastně rád, že jsem skončil. Navíc to bylo takový období, kdy ty zákulisní věci byly už mě hrozně blízko, protože jsem už byl prostě starší hráč a nechtěl jsem v tom být, takže jsem jako byl i trošku naštvaný na ten sport jako takovej, takže se mi vlastně odcházelo lehce a vůbec toho nevětu. Ale vím, že u Pavlíka to bylo složitější.
2: U mě to bylo složitější, já jsem se podíval až do zrcadla a řekl jsem si, že jsem bývalý fotbalista a v tu chvíli jsem skončil. Já to nebudu protahovat.
1: S náma ve Austriu, fotbalisté, ne bývalí, řekneme fotbalisté, ať to zní.
2: To
1: Pavel Horváth, Luděk Zelenka, Hit Radio, Nord Music, zůstaňte s námi.

0: Alvaro Soler, s vámi Hitrádio Not Music. A taky středa, hosté třeba, takže LSD má tady hosty dva. Dneska jedeme tiki-taka, protože je tu Luděk Zelenka, Pavel Horvát a jsme rádi, že posloucháte.
1: A přátelé, pojďme se podívat na vaše působení na severu Čech. Samozřejmě Luděk je z Liberce, ale pojďme se podívat na to, kde jste aktivně hráli. Oba jste hráli v Teplicích. Pavel Horvát ještě dneska trénuje Most, k tomu se dostaneme. Tak jak vzpomínáte na to vaše angažmá tady u nás na severu?
2: Tak já vzpomínám moc dobře, protože jsem si to jako oblíbil to místo, protože jsem to měl vlastně vrchem z Liberce jako krásnou cestu, ale protože bohužel tam byl Pavel Horvát už v kádru, tak řekl, ty přece blbče nebudeš z Liberce do Teplic jezdit vrchem, budeš jezdit přes Prahu, je to daleko blíž. Tenkrát ještě nebyly ty navigace tak vyspělý, takže já jsem jezdil rok do Teplic přes Prahu, kde jsem ho samozřejmě nabíral. A tak v kostce asi vypadalo moje angažmá v Teplicích.
3: A my právě takovýhle jelita jsme potřebovali do těch Teplic, ne? Samozřejmě, já musím říct, že jsem řezník a špatně jsem to vypočítal, to nebylo vůbec úmyslný. A já jsem v Teplicích byl taky moc spokojený, musím říct, že se tam sešla výborná parta kluků i s trenérama, vyhráli jsme tam pohár, hráli jsme tam pohárový zápasy v Evropě, na který si myslím, že se ještě do dneška vzpomíná na Stínadlech a myslím, že jsme tam zanechali nezanedbatelnou stopu s Luďkem.
1: Pavel, pojďme se podívat na... Nebo Luďku, chtěl si k tomu ještě něco říct?
2: Ne.
1: Ale chtěl.
2: Tohle bylo tak srdcový, že asi blbost to doprovázet nějakýma informacemi, ale trošku jsem si jako vzpomněl na to, když jsme jezdili do těch Teplic, že dálnice ještě nebyla dostavená a vlastně ta cesta trvala trošku díl a s Pavlem Horvátem v autě trvala ještě o něco díl, protože on vlastně celou cestu vymýšlel nějaký hovadiny, jak to vlastně trošku protáhnout a nebo znepříjemnit jednak řidiči a jednak těm autům, který jsme míjeli. Takže...
0: Co se dělo teda?
2: No, na každý druhý auto ukazoval, že má píchlou gumu, aby jako zastavil a mě říká zpomal a když zastavil, no jo, 1-0, jo. Jo,
1: jste hráli fotbal.
2: Už jsme hráli fotbal v autě.
3: Luděk to hrozně jako zkazil a já bych ještě teda, dřív se hodně stopovalo a já musím říct, že tohle byl můj oblíbený, jako teďka se za to vlastně zpětně omlouvám, ale vždycky, když jsem viděl nějakého stopaře s tou krosnou, tak jsme prostě zastavili nějaký 100 metrů za ním a hodili jsme ty čtyřky a sledovali jsme v tom zrcátku, jak běží, jako s radostí, že ho nabereme a Luděk říká a jeď.
0: Chudák stopař.
3: Ne, já už mu ten mikrofon nepůjčím, aby to se zkazil.
1: Pavel, pojďme se teďka podívat na tvoje angažmá, anebo víš co, na angažmá v Mostě se podíváme.
0: Za chvilku,
1: ano. Protože... Teď nás čekají reklamy.
0: Přesně, tak buďte s námi, máme tady Tiki-taku, Luděk Zelenka, Pavel Horvát.
4: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hitrádiu?
1: Možná se vám někdy stala následující situace. Oblíknete tričko a cestou na sebe mám jako jejo, ale jakmile si ho chcete sundat, tak už vám není a nechápete, jak jste ho na sebe navlíkli. Říkám, že se to děje spíš ženám, protože my máme takový ty zapínající topíčky na ten zip a tak, což chlapi moc ne. A ty jsou úplně nejhorší. A když se to stane doma, tak ten druhej vás z toho může vyvlíknout. Ale já jsem včera byla v kabince a byla jsem v té kabince sama a já jsem myslela, že tam umřu.
5: A co se stalo teda? Jak je teda možný, že si to tričko nasadíš, je to jako žena a pak ho nemůžeš sundat.
1: No to mi někdo vysvětlete. Jo, to
6: holky. Nesmíš mezi tím sníst celou svačinu, jo?
5: Já jsem si říkal, jestli jsi tam dělal mísu bramborového salátu, tak to jako chápu, jo, jestli tam byl nějaký mezičlánek, ale jinak to se nám chlapům nestává.
6: Já mám řešení, kupuju si už asi 10 let džíny stejné značky a stejné velikosti, takže si je v obchodě už vůbec neskouším.
5: Já jsem si říkal, že bys možná mohl změnit velikost, jako na havla, jako takhle.
4: Jsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
7: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
8: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.
9: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
10: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
9: A je tam hromada dalších dalších úžasných atrakcí.
4: Navštivte Mostecký Bugger Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.buggerpark.cz.
10: V Kik najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
11: ZF Electronics, firma s 30-letou tradicí v Klášterci, hledá odborníky na pozice mechanik elektronik, vhodné i pro absolventy technických škol bez praxe. Neboj se změny a získej pohodovou práci v Prima kolektivu. Čisté prostředí s nejmodernější technologií, 13. a 14. plat, nadstandardní mzdové ohodnocení, náborový příspěvek až 40 tisíc. Přidej se k nám. zf.com/práce-klášterec.
12: Ústecké fotbalisty čeká další anglický týden, tak přijďte fandit i ve středu. FK Viagem Ústí nad Labem versus Slezský fotbalový klub Opava 6. května od 18 hodin na Ústeckém městském stadionu. Souboj týmů, které od sebe dělí jen 4 body. To je zápas Ústí nad Labem proti Opavě. Na fotbal vás zve mediální partner Severočechů Hit Radio North Music.
13: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelen Fest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.
14: Vše, co potřebuje. Boji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: na Hit Radio Nord Music, s váma vaše LSD Lucka s Danem a dnešní naši hosté, fotbalisté Pavel Horvát, Luděk Zelenka a Tiki Taka.
1: A kluci, si pro vás...
0: Jsi slekl toho LSD,
2: no. Ne, no LSD, no.
0: Jako Lucka s Danem.
2: Já nevím, jestli... Já jsem chtěl říct, jestli nemáme taky něco takového LSD.
1: My máme fantastický překvapení, hlavně pro posluchače. Teď a máme dva lístky.
3: Ano. Ano.
2: Dva lístky na 19.5., kde je tady Tiki Taka v kulturním domě.
0: Ústí nad Labem.
2: Dva lístky pro nejrychlejšího posluchače.
0: Takhle jste se rozhodli, kluci, spontánně.
2: No takhle, já nevím, co je to nejrychlejší. Jo,
1: jestli... No kdo první zavolá
0: sem k nám.
2: Kdo první zavolá, my jsme mysleli jinou rychlost.
0: Dobře, tak pojďme teda na to, že jsou tady v place nabídce dvě vstupenky do Domu kultury na 19. května show Tiki Taka. A vy můžete volat na 47 522 14. 15, pokud ty lístky chcete, můžete si tady ještě pokecat s klukama. A
1: je to tady, no, tak pojďme na to. Hit Radio Nord Music, halo, kdo se dotelefonoval?
4: Halo, tady Gary, no to je náhoda, zavolal jsem a vyhrál jsem.
1: No jasně,
0: ano,
1: my jsme scháněli toho prvního, ano.
0: A kdože volá?
4: Martin Gabriel.
0: Martin Gabriel.
4: A jsem moc rád budu a těším se, že tam budu.
0: To je skvělá zpráva, Martine, odkud jsi?
4: Pustí.
0: Sůstí nad Labem, tak to nemáš ani daleko.
1: A Martine,
4: nemám.
1: Martine, máš nějaký vzkaz pro Luďka a Pavla?
0: Třeba nebo nějaký dotaz? Vyřídit?
1: Nebo dotaz třeba?
4: Ale konkrétní dotaz ne. Fotbal sledu, trochu i Ústeckej, pana trenéra a na ní se těším taky.
0: Výborně, tak Martine, dva lístky jsou tvoje, s kým půjdeš?
4: S manželkou. Doufám.
0: Ale takhle chlapi chodí na vás vlastně jako i páry.
2: Právě,
0: opravdu ty manželky.
2: Právě, že většinou chodí páry, že tam jsou fakt jako hodně ženské.
4: Ještě nechodí hlavně ty ženský spíš.
2: A je dobrý jako zdůraznit, že aby nechodili tolik děti.
1: Jo, takhle, že to není úplně pravda. Já bych jenom dodal, že tahle doba je taková, že na nás chodí jenom páry.
4: Je takhle. Jo. A vy jste taky v páru teda.
2: A tam tady jdou většinou rozhádaný.
4: Jo.
0: Tak Martine,
4: ne, to určitě ne.
0: Martine, my tě samozřejmě moc gratulujeme.
4: Já moc děkuju.
1: My se tě za chviličku ozveme zpátky a řekneme ti pokyny, co a jak, dobře, aby ses tam dostal.
4: Dobře.
1: A gratulujeme ti, měj se hezky, ahoj.
4: Jo, díky moc.
0: Ahoj.
1: Tak a my pokračujeme.
0: A my pokračujeme a pojďme teda se vrátit tomu, kde jsme minulý stop skončili, a to u Pavla Horváta a jeho angažma. A nám ty lístky, teda nám už tady telefonujou.
1: Už nemáme lístky,
0: už nemáme lístky, prosím vás, rozdali jsme, jo.
2: Musíme poslední dali Liborovi Zajíčkovi.
0: musíte se na 19. května do Domu kultury na Tiki Taka koupit. Tak Pavle, co tvoje angažmá v Mostě? Přece jenom ty jsi měl velkou kariéru, poměrně úspěšnou kariéru, troufám si říct.
1: Jako ten bejvalej fotbalista.
0: Nechci říkat bejvalej, ale ty jsi nikdy neuvažoval tak, že by si po kariéře nic nedělal? Lákalo tě ty trenéřině, nebo kde se vzala ta myšlenka?
1: Tak já jsem neměl...
2: Pardon, já z toho cítím, že jsi jako rentiér.
0: No?
2: Ty jsi rentiér.
1: Já teďka na to odpovím, samozřejmě já nemám tolik peněz jako Jirka Šlégr.
0: Či Jirka Šlégr taky pracuje.
1: Já musím dřít prostě, no, se na nic dělat. Takže já jsem vzal za vděk veškerým zaměstnáním, který mi přišlo pod ruku a teď jsem v Mostě samozřejmě a trénuju v třetí ligu. Dneska hrajeme derby s Teplicem a s Bčkem, velmi zajímavý zápas, jestli můžu pozvat fanoušky.
2: Máme čtyři lístky, takový překvapení, kdo si zavolá první.
1: Tak jedině, že by Luděk zaplatil, protože už nejsou lístky samozřejmě. Ne, tak trénuji v Mostě, baví mi to a...
0: Co tě oslovilo ta cesta do toho Mostu, jaká byla? Co tě oslovilo, že přijdeš zrovna sem?
1: Oslovil mě můj bývalý svěřenec Petr Glazer, který tam dělal sportovního ředitele, a oslovilo mě to, jaký tam jsou podmínky na tu úroveň toho fotbalu, tak si myslím, že velmi nadstandardní, a možnost jako být na tom hřišti s těma klukama, mě to hrozně baví.
2: A ten seriál tě neoslovil? Nešel jsi tam kvůli tomu?
1: Ten seriál mě samozřejmě oslovil a našel jsem Most úplně v jiném stavu. Musím říct, že ten seriál byl nepříjemný pro Most.
0: My tady máme dotaz od našeho posluchače. Postoupí Most příští sezónu do druhé ligy?
1: Tak.
2: Ne.
0: To řekl Luděk, prosím vás, to řekl Luděk a teďka teda Pavel.
1: Říkal Ludvík. Já bych byl samozřejmě hrozně rád, kdyby ano, ale k tomu je potřeba spousta věcí a to teď asi v tomhle pořadu u vás tady nebudeme rozebírat, protože je to hodně odborný a toho se Luděk nemůže zúčastnit.
2: O tom není právě Tiki Taka, o odbornosti.
0: Tiki Taka, kdo by chtěl 19. května v Ústí v Domě kultury, lístky jsou ještě k dispozici. No a my pokračujeme pokračujeme dál. S náma Luděk Zelenka, Pavel Horvát a Hit Radio North Music.
3: Hvězdy nejen Ústeckého kraje. To jsou středeční hosté na Hit Radio North Music.

0: Silver s vámi hitrá do Not Music, dopolední show LSD Lucka Schlegr, Dan Rakacký a taky dnešní hosté Tiki Taka, Luděk Zelenka, Pavel Horvát, stále s námi ve studiu a pokračujeme dál.
1: Kluci, když se ohlídnete zpátky za vaší kariérou, který moment byl pro vás takovej úplně fakt jako nejsilnější, na který rádi vzpomínáte?
2: Tak asi nejsilnější byl první ligový zápas po boku Pavla Horváta, který já jsem měl v Jablonci. Shodou okolností jsme ten zápas ještě vyhráli proti Plzni, shodou okolností jsem ještě dal góla, takže to bylo asi to nejsilnější a od té doby jsem si jako řekl, že už je to dobře nastavený a že teď už si to můžu jenom pokazit.
3: No já bych zase, je to Tiki Taka, vidíte, jak Luděk lže, já jsem byl zraněný, seděl jsem v 17. řadě za bránou, kam on ten první gol dal, já jsem začal tu sezonu trošku později, ale hráli jsme spolu, to je pravda. A můj nejsilnější zážitek je, když jsem hrál za nároďák první zápas v Bruselu na stadionu, tam jsem byl jako hodně na měko a během té hymny mi proběhla celá kariéra hlavou a tam jsem si říkal, že jsem udělal dobře, že jsem se tomu věnoval.
2: Mě se chce úplně brčet, jak na tebe kouká, já se úplně představuju, fakt je, ty seš normálně citlivý.
3: Udělal dobře, že jsem se tomu věnoval.
2: Mě se chce úplně brčet, jak na tebe kouká, já se úplně představuju, fakt je, ty seš normálně citlivý kluk. Není možný.
1: Ale

0: Všichni byli skvělí, ale teď už vlastně i na nebuštíka Frantu Cipra, který mě měl hodně rád a vlastně všude, který štát jsem měl, tak tam si mě bral, tak k němu jsem měl vztah opravdu skvělej, ale ne zas tak skvělej jako Pavel, protože ten byl s ním ještě blíž.
1: Já si myslím, že my jsme byli opravdu, když si přihřeju polívčičku, oba hráči, který jako jsme neměli problémy s trenérama. Já si myslím, že měli rádi trenéři, protože my jsme dělali tu šatnu a chtěli jsme hlavně vyhrávat a většinou se nám to dařilo, takže my jsme byli celkem u trenérů oblíbený. Hmm.
2: Hoši, když zapomínáte teď takhle, je nějaký zápas, který vás dodnes straší? Si řeknete, to už bych nechtěl v životě zažít a nezažiju. Je něco takového ve vaší kariéře?
1: Já nevím, jestli tam Luděk tenkrát byl, ale já jsem ze Slaví dostal v Ostravě bůra a to mě strašilo, protože ta cesta z té Ostravy do Prahy je strašně dlouhá. A vím, že jsme se tenkrát děsně nalili a bylo mi ještě hrozně špatně, takže to, ten zápas nebyl dobrý a nedopadlo to vůbec dobře.
0: Já jsem slyšel, zápasem nebyl, ale slyšel jsem, že trenér ještě pouštěl ten zápas v tom autobuse jako za trest a když dohrál, samozřejmě ta cesta je další, tak ho pustil ještě jednou. Takže to muselo být traumatizující, to chápu. A já teda přidám ještě větší a horší zážitek, který Pavel myslím, že zažil. Bylo to se Slaví, kdy jsme vyhráli v Doněcku 1-0 ve čtvrtém kole Ligy mistrů a doma jsme vlastně hráli v odvetu a bylo to 0-0 v 90. minutě, takže jsme postupovali do Ligy mistrů a dostali jsme góla v nastavení a pak v prodloužení druhé a vlastně jsme vypadli, takže vím, že po tom zápase to bylo prostě strašný.
1: No a já bych to zlehčil, tak samozřejmě Luděk zasel, že já už jsem tam nebyl v té Slávě v tu dobu, ale to je jedno.
0: No, tak já jsem říkal, že nevím, jestli jsi tam byl, ale každopádně tenhle ten zápas se odehrál, no.
3: Dobře. Co vám fotbal dal do takového běžného života?
0: Mě určitě schopnost komunikovat a mít nějaký režim. Hmm. Jo, že vlastně my jsme vlastně byli vychovaní v tom a mě to teďka došlo, když jsem byl v lázních po operaci na měsíc, tak já jsem tam měl prostě daný rytmus těch léčebných procedur a obědy a tak a prostě mě to připomnělo úplně tu fotbalovou kariéru, kde jsme vlastně měli celý den rozplánovaný a vlastně jsme věděli, co bude následovat a vlastně jsme si na to zvykli a teď mě to takhle připomnělo a to mě to naučilo.
3: Pavle?
1: Já myslím, že s těma obědama se dá souhlasit, tam jsme byli vždycky včas, no.
2: S námi dneska Tiki Taka, Luděk, Zelenka, také Pavel Horvát. Za chviličku pokračujeme, buďte s námi.
4: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
5: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK České Zlatníky. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK České Zlatníky. Vaše jistota za volantem. Více na ter.cz.
7: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
8: No včera bylo pozdě.
9: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
10: Pelargonie neboli muškáty jsou oblíbené pro svoji nenáročnost, snadné rozmnožování a dekorativní vzhled. Ozdobte svá okna či terasu těmito květinami a přijďte si vybrat do odborných center Bauhaus. Vybírat můžete z různých velikostí, barev i variant. Bauhaus, když
11: se to má podařit. Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
12: Kam to jdeš uprostřed noci v tom pyžamu?
13: Do Ústí nad Labem na Žižkovu. Otevřeli tam dům spánku.
12: Prosím tě, vrať se do postele, vždyť otvírají až ráno.
13: Ale mají zaváděcí slevy, dárky a v květnu dopravu zdarma. To si nemůžu nechat ujít.
12: Dobře, tak zítra. Dům
8: spánku, Žižkova ulice v Ústí nad Labem směrem od Makra.
14: Váš nový směr pro lepší spánek.
8: Více na dumspanku.cz.
15: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znamenka a tetování jednou provždy. Volejte 7

0: 239 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.
1: V Penny nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plyšákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
2: Hit Radio. Každý má svoji srdcovku. Hit, který ho naučil milovat hudbu. A my známe ty tvoje. Každý všední den od 12 se na tebe těší srdcovky Hit Radia. 5 megahitů v řadě pro tvoji lepší náladu a jeden podle tvého výběru. Srdcovky Hit Radia a Jirka Pelnář. Každý pracovní den od 12. Hit Radio. Hit Radio Nord Music.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Single X, Kalára Mišeková, Sezonka tvoje zemi, s vámi Hitrádo Rock Music, taky LSD, Lucka Schlegr, Dan Rakacký a teď naposledy už taky Tiki Taka, Luděk Zelenka, Pavel Horvát, jsme v finále, hoši.
1: Kluci, mě to nedá se nezeptat, pojďme se po na ty fotbalisty trošku z jiného úhlu pohledu. Já jako manželka hokejisty vidím ten hokej jako ty tvrdáky a vždycky si říkám o těch fotbalistech, no jo, oni simulují, že oni furt padají.
2: To říkají ty hokejisti.
1: To jsou takový ty fifleny. No ne, to se tak obecně říká.
2: No obecně to říkají hokejisti, no.
1: Tak jak se s tím žije,
3: já
1: že teda
3: do toho, já musím vystřelit, některý manželky hokejistů říkali, že jsme tvrdí.
2: No. Lucko, co kdyby jsi změnila názor?
3: A teď teda odborně.
1: Hele, teď jako simulujete nebo nesimulujete ty pády?
3: Simulujeme
1: nebo
3: a když koukám na hokej, já hokej sleduju velmi podrobně a simuluji i některý hokejisti, protože se to prostě vyvíjí. A musím říct, že opravdu doporučuji těm, co nám jako tohleto vyčítají, tak vzít si jako malinký kladívko a jen tak se klepnout přes palec na noze třeba z 5 cm, ono to opravdu bolí, když vám 80-kilový chlap v 20-kilometrový rychlosti šlápne na nohu, tak to celkem jako bolí, no.
2: To se ani nedá vypočítat, ne? 80-kilový chlap v 20-kilometrový rychlosti, jakou silou to je? Takže to nebudem...
3: Po tobě to nikdo nechce.
2: Já jsem to jenom chtěl doprovodit, abych to jako dovysvětlil, já. Že to simulování je vlastně předcházení vlastně zraněním. To znamená, ty kluci naskakují proto, aby k tomu nedošlo. Jo? Takže tak. Oni vlastně se svým způsobem bránějí a není to jako účelově udělaný na to, aby v zápase to dělali, ale spíše to v tréninkách, protože v tréninkách těch soubojů zažijou tisíce a vlastně je to takový obranný mechanismus pro to tělo.
1: Pojďme se podívat teďka na mladou generaci. Říká se, že ta mladá generace není tak odolná, jako jsme byli my. Pavel trénuje HC Baník Mosty, pracuješ s tou mládeží, tak jaký ty máš pocit dneska z těch mladých kluků?
3: No, souhlasím, je to úplně jiný, vůbec se to nedá srovnávat, myslím si, že ty mladší hráči by nepřežili to, co jsme zažívali my v Jablonci jako 18-20 letý. Ten vliv těch starších hráčů byl úplně jiný, než je teďka a je to zajímavý, samozřejmě je to o nás, o těch starších lidech, rodičích, jak ty děti vychovávají, aby byli zvyklí prostě bohužel dostat ránu někdy, no.
2: A já k tomu přidám to, že já mám fotbalový kemp už 17 let, kde mám právě malí děti a musím říct, že tolik, jak je potřeba zdravotnice, na každý blbej dotek, úraz, něco, ty děti prostě jsou velký bolestínci proti tomu, co jsme prostě vydrželi my.
3: A já jezdím na kemp k rybníku a tam jsou komáři a to vám nedoporučuji.
0: Hoši, pojďme teď na ten velký fotbal. Co říkáte současnému fotbalu českému? Jak se to vyvíjí? Jste spokojený? Líbí se vám to? Bylo to lepší? Je to horší?
2: Tak jsme spokojení s tím, že se posoubilo na mistrovství světa. To asi musím říct, že v Čechách je nadšený každý. Mm-hmm. Ta forma samozřejmě dřela a ta konfrontace tam bude zvláštní. Asi tam nejdem v pozici favorita, ale na druhou stranu na to, co vlastně, jaký možnosti tady v Čechách máme a co tady máme za hráče, tak bych řekl, že je zázrak, že jsme postoupili.
3: No, to s tím se nedá nic jiného než souhlasit.
0: Tak a jdeme do finále. Máme tady pro vás teď na závěr rozstřel.
1: Takový rozstřel, kluci, budete odpovídat rychlosti, jo? Sparta nebo Slávie? Luďku.
2: Slávie.
3: Plzeň.
1: Pivo nebo víno?
3: Pivo.
2: Víno.
1: VAR ano nebo ne?
3: Ano.
2: Ano.
4: Jo.
1: Aktivní dovolená nebo lehátko?
3: Aktivní.
1: Podcast nebo televize?
3: V televizi jsou vidět, tak podcast.
2: Televize.
1: Přísný trenér nebo kamarád do kabiny?
3: Těžký.
2: Já kamarád.
3: Já přísný trenér a kamarád.
0: Tak jsme ve finále. Milí kluci, teda kluci. Vy jste kluci pořád, jako kluci a holky, hoši. Jsme v finále, dneska s námi tady Luděk Zelenka, Pavel Horvát a taky pozvánka na Tiki Taka. Ještě řekneme, kdy bude
1: pustý. 19. května v Domu kultury v Ústí nad Labem show Tiki Taka.
0: Uteklo to rychle.
3: Děkujeme za pozvání, díky, hezký den.
0: Ať se vám daří, ať se show povede a ať jste pořád takhle veselí, jak jste doteďka.
2: Mějte se krásně, bylo to fantastický.
1: Ať vás humor neopouští, pánové. No a my zase zítra naslyšenou, náš čas je u konce.
0: Za chvíli srdcovky, loučí se Lucka Schlegr, Dan Rakacký, ahoj.
1: Krásný den.
5: Zlepší si náladu.
6: Zlepší si náladu.
7: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor si dejte na Litoměřicku u obce Nové Dvory. Je tam nehoda dvou osobních aut, je tam silný provoz, takže opatrně tam. A ještě D8, 82. kilometr ve směru na Drážďany, i tam je hodně silný provoz. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
6: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe?
4: Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
8: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor smetanový desert různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.
9: Domov důchodců Bystřany hledá všeobecnou zdravotní sestru. Čeká vás příjemný kolektiv, stabilní práce, benefity ve formě odměn, sick days, parkování v areálu a další. Pošlete váš životopis na e-mail účetní@dd.bystrany.cz a ještě jednou e-mail účetní@dd.bystrany.cz. Práce, která dává smysl.
10: První probuzení na moři?
11: První selfie s delfínem. Nebo snad první hrad z písku na pláži.
12: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
13: Hey, I'm Dua Lipa.
14: Hi, I'm Lenny Kravitz.
4: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. On air.
15: Online.
4: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
16: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Renková. V pátek na státní svátek budou mít velké obchody zavřeno. Prodejny nad 200 metrů čtverečních musí zůstat ze zákona mimo provoz. Mluvčí České obchodní inspekce František Kotrba.
17: Zákaz prodeje se vedle provozoven s prodejní plochou větší než 200 metrů čtverečních vztahuje též na prodejní a výkupní dobu zastaváren, provozoven určených k obchodování s použitým zbožím a zařízení určených ke sběru a výkupu odpadu.
16: Omezení se nevztahuje na prodej na nádražích a letištích, na prodejny ve zdravotnických zařízeních, lékárny a benzinové pumpy. České domácnosti ve druhém pololetí loňského roku platily šesté nejvyšší ceny elektřiny v Evropské unii. Naopak tuzemské ceny zemního plynu byly pod unijním průměrem. Česko zároveň patřilo k zemím s meziročními poklesy cen energií. Vyplývá to z nových statistik Eurostatu. Letos by tento trend měl pokračovat. Americký herec John Malkovich dostal chorvatské občanství. Z této země má předky. Potvrzení mu během krátkého setkání v Záhřebu předal tamní ministr vnitra. O občanství některé z evropských zemí projevilo v posledních měsících zájem více hvězd z Hollywoodu. A to zejména kvůli politické situaci ve Spojených státech. Teď ještě pohled k nám.
7: Městský úřad v Lovosicích nabízí takzvanou tichou linku. Novinka je určená pro osoby se sluchovým postižením. Potřeba je chytrý telefon, přes který lidé načtou připravený QR kód. Díky tomu se spojí s tlumočníkem českého znakového jazyka nebo přepisovatelem mluvené řeči. Služba je k dispozici non-stop a úplně zdarma.
4: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
7: Na severu Čech bude dnes převážně oblačno, přechodně i polojasno, ale postupně bude oblačnosti přibývat a objeví se i přehánky. Teploty 21 až 24 stupňů Celsia.
4: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
18: Jak jste právě teď mohli slyšet venku, tak sirény po celém Česku ohlásily, že je středa 12 hodin a začínají srdcovky na Hit Rádiu. Takhle jsme domluvení, tak jasný. Pět hitů, které nás vrátí do doby, kdy jsme si doma po večerech prohlíželi fotoalba s vytištěnýma fotkama. Pamatujete si to, jak sedíte na gauči nebo v obýváku na zemi a smějete se nad fotkama z dovolené, ze soustředění, z dětství, z rodinných oslav. To je věc, kterou s Instagramem prostě nezažijete. No a hity, které jsem pro vás dneska vybral, tak ty zase nezažijete s jiným rádiem. Tak jdeme na to. Rok 1996 a Alanis Morissette.
4: Hit Radio North Music.
19: I had no choice but to hear you. You stated your case.

0: Alanis Morissette je jako srdcovka s číslem 1 a posloucháte Hit Radio 12 hodin 7 minut.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Lucka mi poslala zprávu na číslo 777-937-777. Ahoj Jirko, teď si mě vrátil do dětství a přesně si to vystihl. Pravidelně jsme s rodičema sedávali na zemi v obýváku nebo v kuchyni u stolu a prohlíželi si staré fotoalba. Musíme najít a dnes večer si je znovu prohlédnout. Všechny sociální sítě nám berou tu radost ze vzpomínek. Vzít fyzicky fotku do ruky, to byla krása. Doteď slyším mýho tátu, jak na mě křičí, abych ji držela opatrně a nezapatlala jí prstama. Hezký den, Lucka. Děkuju za tu zprávu. Jasně, to prostě to mělo obrovský kouzlo. A to ještě vůbec nemluvím o tom, když jste si šli nechat ten film teprve vyvolat a těšili jste se, až budou fotky hotové. A uvidíte, co jste vyfotili a jestli ty fotky vůbec vyšly. To prostě to opravdu jako dneska nezažijeme. Ono je to stejný, asi jako když si chcete pustit písničku a vezmete si telefon a jedním kliknutím na displej, tak si ji pustíte. A nebo jste museli vzít kazetu, dát ji do kazeťáku, zmáčknout play a modlit se, že se nezašmodrchá páska. Tak to je přesně ta doba, na kterou my dneska vzpomínáme. No a protože je máj, lásky čas, tak každý si zaslouží druhou šanci. Říká se to v životě. Tak si dáme i jednu velkou romantickou píseň, která vystihuje tu druhou šanci. Another Chance, Roger Sanchez na Hit Radio.

0: Nádherná cover verze tohle legendárního hitu. Něco, co se nám hodí takhle do středečního poledne k obědu. No, paráda. Tak snad nezaprší.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Je 12 hodin 15 minut, posloucháte středeční srdcovky na Hitrádiu. Jdeme do 90. let. Jaký film si vybavíte z 90. Teď, když bych se vás zeptal. Možná, že se najdou tací fajnšmekři, kteří řeknou Striptease s Demi Moore. Viděli jste ho? Pánové? Předpokládám, že ano. Dokážete si vybavit píseň, na kterou tam Demi Moore tančí, respektive na kterou se oblíká, alebo obráceně? Já myslím, že asi ne. Ale tu scénu předpokládám, že máte prakticky teď jako před očima. Ano, dáme si hit právě z tohoto filmu. Zároveň je to hit z roku 1992. Co je nejzajímavější, tak je to hit, který je úplně z historicky prvního alba, který Annie Lennox vydala. Jmenuje se Little Bird, ten song. To album je skvělý mimochodem, ale moc se nehraje. Přitom to mělo obrovitánský úspěch. Dokonce ho zpívala v roce 2012 na závěrečném ceremoniálu, když se uzavíraly olympijské hry. Tak ty zavřete oči, představte si Demi Moore a hezkou středu.

0: den poslední dobou. Posloucháte středeční srdcovky na Hitradiu. Ano, bez pozvání. Srdcovky Hitradia. Bez pozvání jsme u vás. Reddy Kirken, tedy ještě v době, kdy s nimi zpíval Michal Hruza. Tenhle hit letos, věřte nebo ne, slaví sváně. Kolik byste teďko řekli? Třeba 10, 12, 13, 15? Ne. 20 let. 20 let posloucháme už hit poslední dobou. Je to možný, jak to letí? Stejně tak letí i naše srdcovky, je 12.24, tohle byla pátá srdcovka, už nám zbývá jenom jedna, která je na vaše přání. A taky dneska to můžeme udělat trošku zajímavější tady na Hitradiu, protože když jsem se ptal na filmy z 90. tak jste mi úplně tady zase zaplnili celý náš WhatsApp na Hitradiu. A lítají mi tady legendární filmy jako Rocky, Rambo, Terminator, Pretty Woman a takhle bych mohl pokračovat celou videopůjčovnu. No tak si říkám, no tak si pojďme dát nějaký hit filmovej, z legendárního filmu. Dejte vědět na 777-937-777, jaký film jste měli v 90. nejradši. A je jedno, jestli byl natočený nebo nebyl natočený v 90. letech, to je fuk, lidi může být starší. Důležitý je, co byste v těch 90. měli rádi. A já kouknu, jestli to tady mám, jeden vyberu a dáme si za chviličku vzpomínku taky na naše filmové dětství a pubertu. Do té doby z hitů třeba například Sia.
1: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
2: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
4: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
5: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
6: Máš už plány na jaro? Velká grilovačka nebo rodinná oslava? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vychutnej si příjemné chvíle s nejbližšími. Když jaro schutí, tak Allegro.
7: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
8: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
7: A tak to bude drahé.
8: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
9: Rodiče, zbystřete, léto je sice daleko, ale blíží se. Přihlaste své děti na letní tábory v Zooparku Zelčín. Dobrodružství na koni, rafty, výlety, trampolíny a nekonečná zábava. Otevřeli jsme rezervace na letní tábory v Zooparku Zelčín. Místa mizí, takže mrkněte na zooparkzelčín.cz.
10: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
11: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Třeba vše pro vyvýšené záhony od Agronatura. Drenáž, substrát, kompost i hnojivo pro ekologické pěstování. Protože příroda chutná nejlépe.
10: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
12: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
13: Dan Landa.
12: Mirá.
13: Rybičky.
12: Migové.
13: Jdeme na hrady.
12: 8 hradů.
13: 8 víkendů.
12: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
14: Jan Landa,
15: Harley,
14: Tomáš Klus,
15: Single X.
14: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
16: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
14: www.hrady.cz.
17: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
18: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hit Radio.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

0: Sia na Hit Rádiu ve 12 hodin 35 minut.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Posloucháte Hit Rádio, taky srdcovky, s vámi Jirka Pelnář a musím teda říct, že to vypadá, že Hříšný tanec je opravdu nejoblíbenější film 90. let, alespoň tedy podle těch zpráv, co píšete na WhatsApp Hit Rádia 777-937-777. Takže je úplně jasný, že srdcovka na přání dneska, která je tedy filmová, tak je z Hříšného tance. Ale, ještě tady mám takovou jako jednu osobní věc, protože mezi všema těma zprávama jsem objevil taky jednoho člověka, který napsal i film, který já jako dítě jsem měl úplně jako ze všech filmů prostě nejradši. A to je Krvavý sport, Jean-Claude Van Damme. Krvavý sport, prostě jako masakr. I ten soundtrack je nádherný, ale Hříšný tanec má v našich srdcovkách v tuhle chvíli přednost. Každopádně, pokud i vy jste měli rádi Krvavý sport, jako kluci jste si hráli na Van Damme, tak se určitě vybavíte tu finálovou scénu na Kumité, ten poslední zápas. A tam je prostě jako tahle melodie a tu si vlastně poprvé v historii celého Hit Rádia alespoň na chviličku zahrajeme. Takže to je pro vás, pro milovníky krvavého sportu. Právě teď. A je to tady. Jedna otočka ve vzduchu. Druhá otočka ve vzduchu. Třetí otočka ve vzduchu. Pápa a čunklí padá k zemi. Já se musím podívat dneska večer, to je nádhera. No tak jo, no a teď ten Hříšný tanec. Srdcovka na přání, mimochodem, tohle je rok 1963, by the way. The Ronettes, Be My Baby.

0: Sheeran na Hit Radio, 12 hodin 42 minuty. Dnešní srdcovky jsou u konce, díky za ně. Zítra zase ve 12 hodin pokračujeme a pokud chcete skutečnou nálož legendárních srdcovek, tak od pátku až do neděle retro víkend Hit Radia. Začínáme v pátek v 7 ráno, končíme až v neděli v 18 hodin. To znamená, že opravdu to jsou jako fantastický 3 dny, kdy si budete užívat legendární hity, které jsou, řekněme, už trošku šedivé, pár vrásek mají, ale pořád jsou geniální. Tady u nás na Hit Radio.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
2: Slyšíš, Maxi, jak vržou? Přála bych si nové dveře do obýváku.
1: 28.4.
2: Slyšíš, Maxi, jak vržou? Přála bych si nové dveře do obýváku.
3: No jaké bys chtěla?
2: No přece ty z Baumaxu.

0: že se nevyplatí sedět doma. Děti mě hledají v trávě, já se schovávám a pak se nechám pohladit. A když někdo řekne hop, tak já skočím. Hopnu. Vždyť jsem přeci králík.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
3: Under Armour makes you better.
4: Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevují v Under Armour Brand House Olympia Teplice nebo na underarmour.cz.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Ústecké fotbalisty čeká další anglický týden, tak přijďte fandit i ve středu. FK Viagem Ústí nad Labem versus Slezský fotbalový klub Opava 6. května od 18 hodin na Ústeckém městském stadionu. Souboj týmů, které od sebe dělí jen 4 body. To je zápas Ústí nad Labem proti Opavě. Na fotbal vás zve mediální partner Severočechů Hit Radio Nord Music.
7: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
8: Vyměňte staré za novou. Teď k novému vozu Škoda získáte mimořádný bonus až 70 000 korun. Přivezte svůj starý vůz na protiúčet a vyberte si ze stovek modelů skladem. Nová Škoda s bonusem na vás čeká v Autonord. 5 měst na sever od Prahy. Jsme na začátku vašich cest. Autonord.cz.
9: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí, jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
10: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva až do 12. května.
9: Čerstvé jako z Kauflandu.
11: Hit Radio. Dobíjte si baterky s Hitradiem. Vyhrajte víkendový wellness pobyt pro dva spolopenzí v hotelu Rezidence Vogelsang v hodnotě 10 000 korun. Hrajeme každé všední ráno ve snídani šampionů.
12: Hotel, o kterém si nemusíte nechat jen zdát. Rezidence Vogelsang u Kašperských hor. Wellness a dobré jídlo uprostřed Šumavy. Rezidence Vogelsang.cz.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Bez větších komplikací zatím projíždíte Pražský okruh a také okolí Štěrbohol nebo příjezd po D1. V centru metropole vás čekají pouze nárazová krátká zdržení v okolí Tančícího domu nebo muzea. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ. Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
2: Chcete čekat na auto celý rok? Nečekejte a vyberte si v Ačkách. U nás ho máte hned.
3: Zde ve vašem regionu nabízíme více než 1000 vozů i hned k odběru a garantujeme vám férovou cenu. Stavte se na pobočkách v Chomutově, Ústí a Teplicích nebo volejte 800 110 800.
4: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.

0: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Radia.cz. Hitradio.
2: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Čerpání dovolené určuje zaměstnavatel, pokud už máte rezervaci zájezdu i s termínem, ale schválené volno zatím ne, můžete přijít o peníze. Jaký je tedy doporučený postup, to řekne mluvčí D-testu Lucie Korbeliusová.
3: Nejvhodnější chvíli k úhradě jakýchkoliv výdajů spojených s dovolenou je okamžik, kdy zaměstnavatel prokazatelně vaši dovolenou schválí anebo určí její čerpání. Pokud totiž zaměstnavatel následně již určenou dovolenou zruší, musí vám vzniklé náklady nahradit.
2: Bez potvrzení dovolené ale nesete celé riziko vy sami. Politici, kteří působí paralelně v obecní a krajské samosprávě, budou dál dostávat snížené odměny. Ústavní soud zamítl návrh skupiny senátorů na zrušení právní úpravy. Plnou odměnu od letoška vyplácí jen jeden samosprávný celek. Druhý snižuje na 40% částky, na kterou by měl politik nárok, pokud by působil jen v jednom zastupitelstvu. V Curychu se léčí muž s hantavirem. Předtím byl na výletní lodi, kde se několik lidí tímto virem nakazilo. Švýcarská vláda uvedla, že švýcarským občanům v tuto chvíli žádné nebezpečí nehrozí. Teď se ještě podíváme k nám.
4: Transfuzní odběrové centrum v Žatci mění otevírací dobu. Od května upravilo svůj provoz a bude pro dobrovolné dárce otevřené vždy jenom ve čtvrtek, a to v době od 6.30 do 8.30. Poprvé tak můžete přijít zítra. Kadaňská nemocnice, pod kterou zařízení spadá, z provozních důvodů zrušila úterní termíny. Souvisí to prý s nedostatkem personálu.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
4: Na Ústecku bude dnes převážně oblačno, přechodně se objeví i sluníčko, ale postupně bude oblačnosti přibývat a přidají se i přehánky. Teploty 21 až 24 stupňů Celsia. Hit
0: Rádio. Jirka Pelnář. Hit Rádio.
5: Posloucháte Hit Rádio, 1 hodina odpoledne, dobrou chuť k obědu přeju, takhle ještě pokud jste vyrazili o něco později než vaši kolegové v práci. My si dáme další skvělý hity, Tayo Cruz, Benson Boone, taky Pink. No a protože v pátek bude zavřeno, tak zítra, tak bude druhá světová. Ve všech obchodních centrech, jo, protože 3 dny před námi, nebo vlastně 1 den zavřeno, tak to si musíte udělat jako pořádný zásoby. Tak pokud vyrazíte takhle do boje, já vám k tomu dám náboje. Už zítra 10 000 korun na nákup, to je jedna věc. Jak se do hry zapojit, tak to vám řeknu už za chvíli. No a zároveň budu taky rozdávat dnešní denní výhru, a to rodinné karty Surikarty. Rodinnou hru. Lucie tady na mě kouká jako jedna taková sorry karta.
2: No tak jestli to někam spěje.
5: Já sám nevím, co jsem chtěl říct, a proto tady pracuju.
0: Hit Radio North Music.
5: Dáme si Pink na Hit Radio právě teď s Zitem Zoubrem.

0: Cruz Dynamite, tedy Dynamit. No a tohle je taky dobrá bomba, co tady pro vás mám na Hit Radio už druhým týden. Zítra mezi 12. a 15. Tak buďte na telefonu, pokud s námi hrajete o nákup v mobilní aplikaci Tesco Mobile v hodnotě 10 000 korun. Pokud nehrajete, tak pořád ještě máte šanci se přihlásit do hry. A to i právě teď na webu hitradio.cz. No a kdo ví, třeba kromě hlavní ceny vyhrajete i denní výhru, což jsou Sury karty, tedy karetní hru pro celou rodinu, vytvořenou na míru od psychologa a odborníka na rodinné vztahy. Sury karty dneska posílám Davidovi, a to za SMSku, kterou mu poslal jeho děda. Teď můžu přečíst. Chlapče, chlapče, ty až dostaneš jednou rozum, tak ho samou radostí ztratíš. Taky v tom slyšíte vašeho dědu. Nádhera, tohle jsou přesně ty úsměvné rady od prarodičů a SMSky od prarodičů vyhrávají právě tento týden. Jestli máte nějakou vtipnou, tak ji zadejte do formuláře na webu hitradio.cz a zítra poslouchejte Hit Radio mezi 12. a 15. hodinou. Pokud žádnou takovou zprávu nemáte, protože říkáte si třeba... Bohužel, babička s dědou už tady mezi námi nejsou, se na nás dívají jenom ze zora. Nebojte se, příští týden budeme hrát taky a zároveň příští týden budeme mít zase trošku jiné rodinné téma. Protože ty SMSky v rodině, ty jsou úplně nejvíc. A Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc, tarify v aplikaci, výhody v Tesku, a to pro celou rodinu nebo partu přátel. A tím pádem tady pro vás máme příští týden, kromě té finální výhry 10 000 korun na nákup v mobilní aplikaci Tesco Mobile, ještě navíc takový bombónek, jo? Třešničku na dortu, ne jednu, ale rovnou 4. Prémiové mobilní telefony Xiaomi 4x, jo? Redmi Note 15 Pro ve 4G pro celou vaši rodinu, anebo tedy ty nejbližší přátelé. To už necháme na vás. Tak jo, na webu hitradio.cz se dozvíte veškeré podrobnosti. Ještě jednou gratuluju Davidovi a kdo ví, třeba zítra mezi 12. a 15. se spolu živě uslyšíme ve vysílání Hit Radia.
1: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.

0: Až by člověk řekl starý dobrý činasky, takhle oni jsou dobrý super, pořád, to jo, ale tohle to už je taková klasika. Drobná paralela na Hit Radio ve 13 hodin 25 minut, za chvíličku Lady Gaga, taky One Republic. Posloucháte Hit Radio a víte, jak se na 1. máje líbá pod stromem? Na apríla se dělají žertíky a třeba na Den matek se mamkám nosí KitKat. Víte to? Jasně, že? Děláte to? Jo? No takhle, já jenom, že dneska je Mezinárodní den bez kalhot. Když jako dodržujete jednu tradici, naložte si s touto informací, jak chcete. My jsme si to tady u nás na Hit Radio taky vzali po svém. Myslím si, že Jasmin docela koukala ze snídaně šampionů. Toto možná rozdýchává ještě dneska. Možná, že vám o tom zítra sama bude vyprávět. Kdybyste to chtěli vidět, můžete se podívat na naše Instagramy, třeba ke mně, anebo klidně na Instagram Hit Radio. Myslím si, že teď to video lítá úplně všude. Kdybych věděl, červený spodní prádlo, no, nevím. Už se v tom dál nebudu pitvat. Koukněte se na video.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Možná se vám někdy stala následující situace. Oblíknete tričko a cestou na sebe vám jako je, jo. Ale jakmile si ho chcete sundat, tak už vám není a nechápete, jak jste ho na sebe navlíkli. Říkám, že se to děje spíš ženám, protože my máme takový ty zapínající topíčky na ten zip a tak, což chlapi moc ne. A ty jsou úplně nejhorší. A když se to stane doma, tak ten druhej vás toho může vyvlíknout. Ale já jsem včera byla v kabince a byla jsem v té kabince sama a já jsem myslela, že tam umřu.
3: A co se stalo teda? Jak je teda možný, že si to tričko nasadíš, je to jako žena a pak ho nemůžeš sundat.
2: No to mi někdo vysvětlete. Jo, to
4: holky. Smíš mezi tím sníst celou svačinu, že jo?
3: Já jsem si říkal, jestli jsi tam dělal místo bramborového salátu, tak to jako chápu, jo, jestli tam byl nějaký mezičlánek, ale jinak to se nám chlapům nestává.
4: Já mám řešení, kupuju si už asi 10 let džíny stejné značky a stejné velikosti, takže si je v obchodě už vůbec neskouším.
3: Já jsem si říkal, že bys možná mohl změnit velikost, jako na habla, jako takhle.
1: Jsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Hit Radio. Dress code na tenhle víkend. 90. Od 8. do 10. května hrajeme jen ty největší hity z doby před 30 lety. Více groove, více vzpomínek, více songů, co tě vrátí do nejlepšího soundtracku života. Retro víkend Hit Radia. Startujeme v pátek 7 ráno.
5: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90. A řepkový olej Gustona 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
6: Koncerty v KCčku. Lenka Nová, Pacifik, Tereza Mašková, Marie Telšarová, Strašlivá podívaná, Vzpomínka na Marsias, Pražský filmový orchestr a Aneta Langerová. Přijďte k nám.
7: Kulturní centrum Klášterec nad Ohří. Dům plný pohody.
8: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Hrbovice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Hrbovice. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
9: V KIK najdete vše pro prostřený stůl, pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citronů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
10: ZF Electronics, firma s 30-letou tradicí v Klášterci, hledá odborníky na pozice mechanik elektronik. Vhodné i pro absolventy technických škol bez praxe. Neboj se změny a získej pohodovou práci v Prima kolektivu. Čisté prostředí s nejmodernější technologií. 13. a 14. plat, nadstandardní mzdové ohodnocení, náborový příspěvek až 40 tisíc. Přidej se k nám. zf.com/práceklášterec.
11: Novoveská.cz. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská.cz. Novoveská.cz.
12: Kam to jdeš uprostřed noci v tom pyžamu?
13: Do Ústí nad Labem na Žižkovu. Otevřeli tam dům spánku.
12: Prosím tě, vrať se do postele, vždyť otvírají až ráno.
13: Ale mají zaváděcí slevy, dárky a v květnu dopravu zdarma. To si nemůžu nechat ujít.
12: Dobře, tak zítra. Dům spánku, Žižkova ulice v Ústí nad Labem, směrem od Makra.
13: Váš nový směr pro lepší spánek.
12: Více na domspanku.cz.
14: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
15: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
14: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Lady Gaga, Bruno Mars. Umřít s úsměvem na rtech. To je představa. Umřít s úsměvem na rtech. To vlastně jako můžou fanoušci fotbalového Arsenalu, protože ten se po 20 letech dostal do finále Ligy mistrů. Takže gratulace. My, fotbaloví fanoušci, se dokážeme úplně přesně představit, jaký pocit to je, protože my jsme se letos dostali na mistrovství světa ve fotbale a taky po 20 letech. To je duba. Fotbalový mistrovství světa začíná až v červnu, ale ono to uteče úplně vlastně stejně jako těch 20 let. Nebo 30 let, jo? 30 let je to od vydání tohohle hitu, který tady pro vás mám připravený, Alex Party, a je to taková pozvánka na retro víkend, který bude na Hit Rádiu už od pátku od 7 ráno.

0: Miles Smith, nice to meet you, tedy rád tě vidím, rád tě poznávám. To je věta, kterou můžete říct dneska, když otevřete ledničku a pak klidně všechno jídlo, které pozdravíte, můžete sežrat. A to naprosto beztrestně, protože dneska, kromě toho, že, a teď ono to možná jako už se souvisí, je Mezinárodní den bez kalhot, tak je zároveň taky i Mezinárodní den proti dietám. To jsou vlastně dva mezinárodní dny v ten jeden, který mě dost jako baví, protože dokážu si představit dnešní večer, jak sundáte kalhoty, vlastně ani nemusíte povolovat pás, jak prostě sundáte kalhoty, otevřete lednici a užijete si ten bílej sex se vším všudy. Nádhera, nádhera, tak to jsou plány na dnešní večer. Za chviličku Miley Cyrus, taky opět Radiček, a až se budete takhle jako ládovat něčím dobrým, tak si vzpomeňte na Hit Radio. Zítra si o tom můžeme pokecat ve 12 hodin. Do 14. hodiny víme, co bude, a po 14. hodině se tady na Hit Radio můžete těšit na naší oblíbenou středeční ruletu dvojsmyslu.
1: Pojďte si zahrát hru s Renovou Žatec. Odpovídejte ano nebo ne. Připraveni? Cítíte se ve vaší koupelně jako ryba ve vodě? Máte kuchyni tak dokonalou, že na ní ani tchýně nenajde chybičku? Jsou vaše postele a matrace tak pohodlné, že na nich usne každá návštěva? Odpověděli jste alespoň jednou ne? Je čas navštívit Renovu Žatec. Renova Žatec. Koupelny, kuchyně a spánkové studio.
2: Čau, já jsem Honza. Už 12 let jezdím u Sambuláru a jsem tu fakt rád. Mám vlastní auto, vejplatu vždy včas. Jo, a taky každý rok zvedají plat. Takže jestli máš CE, neváhej a přidej se k nám. Mrkni na sambular.cz. Tak čau.
3: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
4: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
3: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
5: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
6: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
7: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
8: Zase lítáš v oblacích?
9: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
8: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
10: Tak honem, ať vám neuletí!
9: Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
8: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
9: Více o akci na
11: firmanazážitky.cz.
12: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
13: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
14: Ústecké fotbalisty čeká další anglický týden, tak přijďte fandit i ve středu. FK Viagem Ústí nad Labem versus Slezský fotbalový klub Opava 6. května od 18 hodin na Ústeckém městském stadionu. Souboj týmů, které od sebe dělí jen 4 body. To je zápas Ústí nad Labem proti Opavě. Na fotbal vás zve mediální partner Severočechů Hit Radio Nord Music.
15: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor smetanový desert, různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Poslední hit mezi 13. a 14. hodinou, před námi nejnovější zprávy.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor na D8 mezi 80. a 77. kilometrem, směr na Ústí. Opravuje se tam vodorovné značení a pravý jízdní pruh je uzavřen. A ještě na Litoměřicku ve Velemíně pozor na pomalu jedoucí vozidlo u držby. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90. Až do 12. května. Kaufland.
4: Domov důchodců Bystřany hledá všeobecnou zdravotní sestru. Čeká vás příjemný kolektiv, stabilní práce, benefity ve formě odměn, sick days, parkování v areálu a další. Pošlete váš životopis na e-mail účetní@dd.bystrany.cz a ještě jednou e-mail účetní@dd.bystrany.cz. Práce, která dává smysl.
5: Housebrand Café, per favore?
6: Sí, signora.
5: I v malém šálku lze dělat velké umění.
7: Housebrand Café. Prémiová italská káva. Housebrand Káva.cz.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: Je 14 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Snížení odvodu živnostníků na sociální pojistné zpětně na loňskou úroveň, které prosazuje vládní koalice ANO, SPD a motoristů, dnes se Senát odmítl. K důvodům patřila obava z výpadku příjmů důchodového systému i to, že živnostníci budou mít zajištěné menší důchody od státu. Novela jde teď zpátky do sněmovny, která koaliční většinou může veto Senátu přehlasovat. Podpora jaderné energetiky v Česku rekordně vzrostla. S jejím rozvojem a využitím v současné době souhlasí 85% obyvatel, což je dosud nejvíce. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos pro ČES. Počet rezervací hotelových ubytování pro letní sezonu na Kypru je letos o třetinu nižší než loni touto dobou. Obsazenost hotelů je zatím na zhruba 50%. Důvodem poklesu je válka Spojených států a Izraele proti Iránu. Teď se ještě podíváme k nám.
3: Opět po roce se pojede na Litoměřicku a Teplicku mezinárodní závod míru juniorů. Pojede se od zítřka až do neděle. Řidiči by se tak opět měli připravit na menší dopravní komplikace. Závod je rozdělen do 4 etap. Zítra se pojede z Litoměřic směrem Úštěk, start je ve 14.40, ale s dopravní omezení musíte počítat už o hodinu dříve.
0: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
3: Na severu Čech bude dnes převážně oblačno, přechodně i polojasno, ale postupně bude oblačnosti přibývat a objeví se i přehánky. Teploty 21 až 24 stupňů Celsia.
0: Jirka Pelnář. Hitradio.
4: Středeční odpoledne, to první středeční květnové odpoledne, pokračuje dál. Mezi druhou a třetí si dáme opět skvělý hity, který můžete slyšet pouze na Hit Radio a zároveň k tomu věc, která taky nikdy jinde není. Ruleta dvojsmyslů. Čeština je nádherná, taky zase budeme opěvovat už za chvíli a k tomu navíc ještě posuneme hranice českého humoru. Tak uvidíme, jestli to ještě vůbec jde.

0: Gail na Hit Rádiu ve 14 hodin 5 minut. Je tady den, na který já se vždycky těším nejvíc, protože je středa a ve středu ve 2 odpoledne máme naši ruletu dvojsmyslů a ukazujeme se, jak ta čeština je opravdu nádherný jazyk. Pokud nevíte, o co jde, je to jednoduchý, prostě na WhatsApp 777-937-777 budete psát zprávy a nebo posílat hlasovky na základě toho, co nám tady vylosuje dnešní ruleta, jo? Je to vždycky, co se dá říct v ložnici a pak ještě někde. Tak jdeme na to, já to nebudu protahovat.
1: To může zaznít v ložnici a...
0: A u maturity. Co může zaznít v ložnici a u maturity? Je jedno, jestli to řekne maturant nebo ta komise, prostě co tam jako může zaznít v té místnosti. No, tak já jsem to před chviličkou říkal Luci hned po zprávách, co dneska dám do rulety. Ona se tak zamyslela a první věc, co jí napadla, tak bylo... No tak už to vytáhni. A bože, tak jo, tak a už mi to tady lítá na WhatsApp Hit Rádia. Takže, tak dneska si hochu propadl. Blbý, díky Fando, díky za zprávu. Tady máme, co tady máme? Nic, další. OK, dobře, co by tam ještě třeba mohlo jako zaznít? Taky něco vymyslím. Třeba... Je 13, tu jsem nechtěl. Ne, ježiš, to je moc, to je... Omlouvám se, beru zpátky.

0: Radio Nord Music.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Enrique Iglesias na Hit Rádiu, 14 hodin, 14 minut. Dali jsme si dva hity na to, abyste měli čas napsat na WhatsApp Hit Rádia na číslo 777-937-777, co se dá říct, nebo respektive co může zaznít v ložnici a také u maturity. Logicky u maturity, protože dneska vrcholí ty didaktické testy. A tak jdeme na to, je toho tady opravdu hodně, takže začínám, jo? Lenka píše, a co jsi si přál? Trojku? Tak to máš smůlu, no. Dobrý, tak si to zapakujeme, ne? Píše Honza, tohle je taky hezký, Ivča ze Šluknova. Tuhle neumím, můžu zkusit jinou? Taky dobrý. Šanci na opravu máš v září. Jasně. Neboj se, chlapče, prohrávni ten pytlík pořádně, Ježiši Kriste, to ne. OK, tak, a ty jsi se učil kde? Taky zajímavý. Samozřejmě, ještě se máš co učit, tohle je tak za tři, ano. Příště se líp připrav, neznalost neomlouvá. Tak je dobrý. Za pár let se nikdo nebude ptát na to, za kolik to bylo. To je dobrý, to si budu pamatovat, by se mi hodilo. A tohle taky zajímavý. Další, prosím. Ano, nebo hele, uvidíme se zase v září. Taky hezký. No, co tady máme dál? Janičko, dnes ústní zkoušky na jedničku. Bože, to je tak uchylný tohle někde říct, opravdu v ložnici. OK, jedeme dál. Posílejte i hlasovky. Já zkusím vybrat to nejlepší, jo? Tu nejlepší zprávu nebo hlasovku. Už za chvíli, tady na Hit Rádiu. Co může zaznít v ložnici a u maturity? Za chvíli.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli

I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. Dojeďte i na festival bezpečně s aplikací Co-Pilot a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. Přejeme vám více zábavy s kooperativou. Pojišťovnou pro život, jaký je.

0: B.O.B. a Hayley Williams na Hit Radio. Jestli opravdu smích prodlužuje život, tak já budu starší než otec Fura, protože pročítám si tady vaše zprávy na téma, co se dá říct v ložnici a u maturity, nebo co může zaznít v ložnici a u maturity. Na WhatsAppu 777937777 je zpráva, že by to vydalo na dvě knížky a teda oceňuju váš smysl pro humor, je to dokonalý, tak jenom v rychlosti tady ještě mám třeba dnes doporučuji vyždímat ze sebe maximum, jinak to nedáš. Sedni si na potítko a ukaž, co ses naučila. Taky tak perverzní, že to není možný. A vybral jsem tady tři, jo. Asi úplně nejlepší, neumím se mezi nima rozhodnout, tak to nechám na vás. Ta první je, to je všechno, co umíš? No, ještě máme 12 minut, tak co teď budeme dělat? To je podobně jako bronzová medaile. Stříbrná. Od Tomáše zpráva. Celý rok jsi se na to ani nepodíval, tak nedoufej, že tě nechám projít. Dobrý. Tady je vidět, že je někdo už dlouho ženatý, Tomáši, co? No a třetí, a asi za mě prostě úplně ta nejlepší, tak ta zní, neudělal jsem jí. Pro dnešek naše ruleta za námi a prosím vás jenom, zkuste si to zapamatovat a až jednou budete mít doma intimní chvilku, zkuste použít nějakou z těch hlášek, který jste tady během rulety slyšeli. Za chvíli na Hit Radio. Skvělý hit. Rag & Bone Man a Skin. A k tomu si zatančíme i v měsíčním svitu se skupinou Top Loader. Máte se na co těšit. Hezký odpoledne s Jirkou Kolnářem.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
3: Tady se vám blíží splátečka a další. A dost.
4: Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
5: Pro všechna ranní ptáčata máme novinku. Odborná centra Bauhaus mají nově každou sobotu otevřeno už od 7 hodiny raní. Stihnete víc na stavbě i na zahradě. Začněte sobotu v Bauhausu. Bauhaus,
6: když se to má podařit.
7: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
8: Ústecké fotbalisty čeká další anglický týden, tak přijďte fandit i ve středu. FK Viagem Ústí nad Labem versus Slezský fotbalový klub Opava 6. května od 18 hodin na Ústeckém městském stadionu. Souboj týmů, které od sebe dělí jen 4 body. To je zápas Ústí nad Labem proti Opavě. Na fotbal vás zve mediální partner Severočechů Hit Radio Nord Music.
9: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
10: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1. Topení.
11: Snížíme o 2 stupně.
10: Bod 2. Průvan.
11: Dáme ručníky mezi okna.
12: Výborný návrh.
10: Bod 3. Plíseň.
11: Vydrhnout, přetřít.
13: A co udělat rekonstrukci?
12: No, vydá? Takže bod 1. Rekonstrukce s Buřinkou.
14: Úsporná rekonstrukce od Buřinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buřinka. Vaše rekonstrukční banka.
15: Hit Radio.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Ve středu odpoledne Rag & Bone Man s hitem Skin je 14:30. Blíží se nám prodloužený víkend, v pátek je zavřeno, to víme, a ono je to vlastně dobře, protože v pátek tím pádem, pokud nepůjdete do práce, tak už ráno od 7 hodin můžete poslouchat Hit Radio a užít si až do neděle do 18 hodiny náš retro víkend. 3 dny fantastické hudby. Posloucháte rádi náš retro víkend? Co na to máte nejradši? To, že 2-3 dny v kuse posloucháte hity z minulého tisíciletí? Z vašeho mládí? Z doby, která se vám díky tomu vybaví? Vzpomenete si třeba na diskotéky, první lásky, tábory a tak podobně? Co je to vaše nej? Já to mám třeba tak, že když slyším opravdu nějaký starý hit, něco, co jsem dlouho neslyšel, něco, co fakt mám rád, tak já se nedostanu třeba do té doby, že se hned nevybavím, jo, to jsem byl na střední škole a tenkrát bylo to takhle, ne. Ale já vždycky, když to slyším, tak se mi prostě rozáří oči. Fakt to tak mám. A mám strašně rád ten pocit toho úsměvu na rtech. Jak najednou z ničeho nic, prostě slyším ty první tóny a okamžitě se začínám usmívat. A tak jsem vybral hit, který je takovým malým, řekněme malou upoutávkou, malou ochutnávkou našeho retro víkendu. A přesně tohle je ten hit, který už od prvních tónů se mi začne takhle tvořit ten rohlík na hubě. Tak třeba vám taky. To je přesně ono. A to je, proč to děláme. Aby jsme vám zlepšili náladu. I v době, kdy to třeba normálně nejde.

0: Kateřina Marie Tichá, si ten plamen ve 14:42, posloucháte Hit Radio do 15. hodiny. Christina Perry, Lucenzo Don Omar, taky Linkin Park. Já jsem Jirka Plnář, budu se na vás těšit zase zítra ve 12 hodin. V pravé poledne, zítra na rozdíl od dnešního dne už nebudou sirény, ale opět budou srdcovky, stejně tak, jako byly dneska. Navíc zítra budu rozdávat 10 000 korun na nákup před prodlouženým víkendem, tak pokud se chcete zapojit do hry i vy, ještě pořád můžete, podrobnosti najdete na webu hitradio.cz. Budu se na vás těšit, no a dneska od 15 hodin dál zůstaňte s Hitradiem, protože naopak na vás se bude těšit naše odpolední show.
1: Už se to blíží, to nejlepší odpoledne na severu Čech.
2: Přestaňte řvát, je čas se smát.
3: Cože? Práci i školu hoďte už dneska za hlavu.
4: Blíží se padla na Hit Radio North Music.
2: Ne spadla, padla.
3: Od 15 hodin jenom hity, jenom dobrý zprávy a jenom zábava.
2: Jenom aby.
3: Těší se na vás Káťa Haplová.
2: A Kamil Bílský.
1: Dej si tu nejlepší náladu na severu Čech. Od

0: Rádio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od babičky a dědy? To je content bez filtru. Co takhle na nich vydělat? Napiš nám na web tu nejvtipnější zprávu, kterou ti poslali prarodiče a vyhraj v pátek nákup na víkend za 10 000. A ve finále 4 prémiové smartfony pro celou rodinu. Zprávy v rodině jsou občas bizár. Tak na nich vydělej.
1: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
2: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
3: Co?
2: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
3: Proto.
2: Čumáčku. Takže, když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.
4: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
5: Ústecké fotbalisty čeká další anglický týden, tak přijďte fandit
4: Klub Nového Lesa CZ.
5: Ústecké fotbalisty čeká další anglický týden, tak přijďte fandit i ve středu. FK Viagem.

0: Kam to jdeš uprostřed noci v tom pyžamu?
1: Do Ústí nad Labem na Žižkovu. Otevřeli tam dům spánku.
0: Prosím tě, vrať se do postele, vždyť otvírají až ráno.
1: Ale mají zaváděcí slevy, dárky a v květnu dopravu zdarma. To si nemůžu nechat ujít.
0: Dobře, tak zítra. Dům spánku, Žižkova ulice v Ústí nad Labem, směrem od Makra.
2: Váš nový směr pro lepší spánek.
0: Více na domspanku.cz.
3: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní se sníženým obsahem semen kilogram za 29,90 a vepřovou plec bez kosti kilogram za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.
4: Hit Radio.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Přejeme krásné slunečné odpoledne všem za volanty. Míříme do Žadce, v Husově ulici nám komplikuje provoz nehoda dvou osobáků. A pozor taky na Teplicku na silnici číslo 13 mezi Soběchlebama a Srbicema. U odbočky na Kateřinu i tady bouráme. Jedno auto dokonce skončilo ve stromě a na místě jsou záchranné složky. Tak opatrně tudy a šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
2: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
3: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
7: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
8: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Třeba vše pro vyvýšené záhony od Agronatura. Drenáž, substrát, kompost i hnojivo pro ekologické pěstování. Protože příroda chutná nejlépe.
7: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
1: On air.
9: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.
10: Je 15 hodin, krátké zprávy a David Račák. Počet hrabošů na českých polích v dubnu proti březnu výrazně klesl. Odborníci zjistili, že dubnový průměr počtu používaných výchorů z nor na hektar se snížil z 382 na 246. Je to zhruba stejně jako v předchozích třech letech. Jarní práh škodlivosti je ale pouze 50 východů z nor. Nová podoba zákona o EET se podnikatelům snaží nepřidělávat zbytečnou práci. Co konkrétně to znamená, výmluvčí ministerstva financí Karolína Émová.
11: To znamená, nebude již potřeba evidovat například částky DPH a podobně. Stejně jako u předchozí právní úpravy se nebude evidovat jakákoliv informace o konkrétním zboží, zákazníkovi nebo detailu plateb. Zároveň EET 2.0 nezavádí povinnost vystavit a tisknout účtenky.
10: Což oproti minulé verzi snižuje náklady a administrativní zátěž. V Curychu se léčí muž s hantavirem. Předtím byl na výletní lodi, kde se několik lidí virem nakazilo. Švýcarským občanům v tuto chvíli nehrozí nebezpečí. No a tenista Vít Kopřiva porazil na antukovém turnaji v Římě Fabiana Marosána z Maďarska ve dvou setech a postoupil do druhého kola. V něm narazí na nasazenou 31. Francouze Uga Umberta. V akci je dnes v Římě také kvarteto českých tenistek.
12: A jaký nás čeká počasí na severu Čech? Obloha už klasická, chvilku sluníčko, chvilku mraky, taky dneska odpoledne se místy čekají přehánky nebo bouřky, no a na teploměrech vidíme aktuálně 18 až 23 stupňů Celsia. Pozor, zítřek bude možná nejchladnější z celého týdne, teplota klesne na 13 až 18 stupňů, no a znovu se čekají přehánky, déšť nebo bouřky.
1: Hit Radio Nord Music.
0: No ale my můžeme dvě minutky po třetí hodině odpálit středeční odpolední show Padlá. Krásný odpoledne s vámi Káťa Haplová
12: a Kamil Bílský. Doufáme, že jste to počasí na severu Čech přežili ve zdraví a možná jste se i zaspáli, protože představte si, že meteorologové místo bouřek vysílali židly.
0: Židly?
12: Počkejte si na to.

0: Tohle je nostalgická, kterou máme rádi. Deep Blue Something, Breakfast at Tiffany's. S vámi středeční hit Radio North Music a 10 minut po třetí taky odpolední show padla.
1: Tak si představte, že severočeští meteorologové vysílali včera místo bouřek židly.
0: To mi prosím tě musíš vysvětlit asi nám všem, jak mohli meteorologové vysílat židly.
1: To nevymyslíš, to je prostě náhoda jako blázen, kterou zase napsal sám život. My jsme tady včera celý odpoledne varovali. Ano. Už se to blíží, už je to tady. První bouřka tamhle, další bude tamhle, pak se přesune tamhle. Ale samozřejmě lidi nechtějí jenom zvuk, chtějí tomu i obraz. Takže spousta z nás tyhle ty meteorologické jevy sleduje i na internetu přes webkamery.
0: Mm-hmm. Jo? Ano, ano.
1: A právě takovýhle blížící se bouřky vysílal včera i Český hydrometeorologický ústav v Kopistech na Mostecku. Jenže, ano. Co se nestalo, v tu samou chvíli probíhala technická údržba. No, a osud tomu chtěl, že někdo omylem zapojil už dávno nefunkční kameru v Ústavu fyziky atmosféry, která mířila na prázdnou kancelářskou židli. Takže ve chvíli, kdy ty jsi seděla u toho internetu a čekala si, kdy to přijde, kdy se blejskne a kdy zahřmí, tak se udělalo blik. A místo bouřek se tam objevila židle.
0: Prázdná kancelářská židle. Tak to je gol, čověče.
1: Neuvěřitelný. Jako je to samozřejmě úsměvný, stane se, jasně. No bože, svět se nezboří. Ale teď si jenom vem, že to teda byla nějaká prázdná, nefunkční místnost, ve které evidentně byla prázdná kancelářská židle, na kterou mířila už dávno vypnutá kamera.
0: Mm-hmm.
1: Víš, co všechno se v téhle místnosti mohlo dít? Teď to všichni víme, co se v té práci děje, když se chceš začít. Ona tam nemusela být prázdná kancelářská židle. On na ní někdo mohl sedět, že?
0: No.
1: A někdo další mohl sedět na tom. To by bylo hromobičí.

0: Jonas Blue a Crying on the Dance Floor na Hit Radio Nord Music. Trošku jsme vám to odpoledne, že jo, přiškrtili.
1: No je, prostě jsme ho nakopli. A když už u té muziky jsme, tak musím říct zajímavost, která mě v poslední době zaujala, a to sice, že král popu Michael Jackson dával dětem dárky za čtení. To jsi někdy slyšela?
0: Čtení.
1: Za čtení.
0: Jako, že mu přečetli něco?
1: Ne jemu, že si museli číst. Prozradila to aspoň jeho dcera Paris, že samozřejmě jeho děti využívali toho, že tatínek slavný a že je bohatý a že může cokoliv, takže neustále za ním chodili. My chceme tohle. Ale on byl tak uvědomělý, že nechtěl rozmazlovat a ještě navíc je chtěl vychovávat. Takže třeba ta Paris, když za ním přišla, že chce panenku, tak mu řekl OK. Já ti koupím panenku, ale ty za týden přečteš 200 stránek týhle knížky a já si tě na konci týdne vyzkouším, jestli jsi to fakt četla. A když jo, koupím ti panenku.
0: Čověče, to je nápad, výchovná metoda.
1: No, kdo by to řekl do Jacksona?
0: No, tohle je dobrý, čověče.
1: Takže děti, dneska večer Vergília v originále.
0: Hit Radio.
2: Milovali jste je. Pustili od rána do večera. Ty největší hity 90. let, co modelují husí kůži i dnes. 90. non-stop, to je nové Hit Radio 90. Naladíš přes aplikaci Radia.cz a nově také v DABu. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
3: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
4: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
3: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
5: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
6: V KIK najdete vše pro prostřený stůl, pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
7: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
8: V Zooparku Zelčín to žije celý rok. Nejvíc samozřejmě ožívá během léta. Krásné počasí, čas na dovolenou, výlety a dětské tábory. Dnešním tématem jsou právě dětské tábory v Zooparku. U mikrofonu vítám pana Luboše Táborského. Čím jsou výjimečné a zajímavé tábory pro děti v Zooparku Zelčín?
9: Jednoznačně je to spojení pobytového tábora pro děti a lokality umístěním zooparku. Vždy jsou to tematické tábory, ale to, že děti mají přístup do zooparku, je velký bonus. Tábor u zvířat nebo tábor se zvířaty. Dostanou se například na jízdy na koních, do kontaktních výběhů a tak podobně.
8: Jaké další aktivity mají děti na táborech? Jak máte turnusy a jak je zajištěn provoz?
9: Začnu odzadu s dovolením. Dětské tábory v Zooparku Zelčín pořádáme už řadu let, víc než 10. Máme vlastní táborové vedoucí a turnusy máme týdenní, letos i jeden 14-denní. Po celou dobu jsou přítomní naši zkušení a dlouholetí táboroví vedoucí. Stejně tak u nás zajišťujeme i celodenní stravu. Celková kapacita táborů je pro 60 dětí. Ubytování je v chatkách. Dá se říct, že táborníci si užijí týden plný zábavy, sportovních i kreativních aktivit a samozřejmě zvířecího kontaktu. Bez tohoto u nás v Zooparku Zelčín nejde.
8: A tak dál bych dala mou ratolest na tábor k vám. Zooparkzelčín.cz.
7: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín.
10: Hledáte SUV? Škoda Karoq je nejprodávanější v zemi. A teď ho máte i hned. V automatu, skladem, se zvýhodněním až 122 000 korun. Nebo na paušál už za 6 500 bez DPH. Váš nový Karoq čeká v Autonord. 5 měst na sever od Prahy. Jsme na začátku vašich cest. Autonord.cz.
11: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
12: Dan Landa.
11: Mirá.
12: Rybičky.
11: Migové.
12: Jdeme na Hrady.
11: 8 hradů.
12: 8 víkendů.
11: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
13: Jan Landa,
14: Harley,
13: Tomáš Klus,
14: Single X.
13: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
14: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
13: www.hrady.cz.
15: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro jahody 400 gramů za 34,90 a mléko polotučné v Byla klubu za 8,90. Byla, to dobré začíná u nás.
16: Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: Tohle je Tereza Mašková. Marek Lambora, Náš příběh, a vy posloucháte středeční hit Radio Nord Music. Za minutku půl čtvrtý, krásný odpoledne.
1: Už je to venku a není to dobrý.
0: Ježiši Maria.
1: Společnost O2 zveřejnila naše nejčastější pitomí hesla, který kdekoliv zadáváme.
0: Za prvý ptám se proč a za druhý, co je na 1, 2, 3, 4 špatný.
1: Ty jsi to trefila.
0: Jo, fakt. No tak jako co jinýho, že jo?
1: A proč? No právě proto, aby jsme to už nikdy nedělali, že jo? Takže přátelé, hitparáda zní následovně. Úplně nejčastější heslo, který většina z nás zadává a je fakt úplně nejpitomnější ze všech, je heslo 1, 2, 3, 4. S velkým H.
0: Jo, s velkým H, protože dneska musíš mít velký písmeno.
1: Přesně, malý a číslovku.
0: A číslo, jasně, jasně.
1: Takže to je první místo. Na druhém místě je heslo admin, protože to po tobě většinou chce admin.
0: Jasně.
1: A třetí nejpitomnější heslo, jaký nejčastěji zadáváme, je 1, 2, 3, 4, 5, 6.
0: Jsme to povýšili, čoveče.
1: Jenom pro vaše upozornění, na tohle heslo hackři přijdou během pár sekund. Mm-hmm. Jo? Takže kdekoliv to máte, internetový bankovnictví a já nevím, jakýkoliv schránky a podobné místa, tak tam všude se dostanou během pár sekund. Tak to je první pitomost, kterou děláme. Úplně jednoduchý hesla. Mm. Druhou pitomost, kterou prej děláme, že všude máme jedno a to samé heslo.
0: To, tak samozřejmě to můžeme potvrdit, že jo? To asi děláme opravdu.
1: Máš, viď?
0: No to se ty, že jo? Ale tak všude.
1: To je další blbost, kterou děláme. A třetí pitomost, že kdo si to nepamatuje, ten si to píše na papírek.
0: A ten papír si dá většinou do peněženky.
1: Ideálně. Ideálně, aby to tam každej našel.
0: Jasně, já se picnu, ale tady to prostě fakt děláme úplně všichni.
1: Jo, jako nebudem si tady hrát na nějaký mravokárce, kdo z nás to někdy neudělal. Já si dokonce vzpomínám, že jeden čas jsem byl už tak zoufalý, protože já otevřel ledničku a chtělo to po mně heslo. Já se chtěl jít vysprchovat a chtělo to heslo. Prostě těch hesel by si člověk fakt musel pamatovat milion. Tak jsem si řekl, já musím vymyslet nějakou úplnou krávovinu, která nikoho nenapadne a budu to mít všude. A napadlo mě, že si všude napíšu slovo nevím, ale nevím s tvrdým i. A pak jsem zjistil, že takhle píšou všichni.

0: Kamarádi, to je odpolední nářez. Dua Lipa, Houdini. Padla Hit Radio Nord Music, tak to je značka Ideál.
1: Kontrolní otázka, paní učitelko.
0: Ježiši Maria.
1: Dala jsi dneska domácí úkol?
0: Nedala jsem domácí úkol.
1: Tak seš dobrá.
0: Jak to?
1: No protože dneska je den bez domácích úkolů.
0: Den bez domácích úkolů. Já tě možná překvapím, ale mám takový dojem, že domácí úkoly, nechci říct jako, že jsou zakázaný.
1: Jo, až takhle.
0: Ale že by měly být jako dobrovolný.
1: Jo, tyhle vidle. Mm-hmm. No já jenom, že my je každý den děláme, víš, tak proto se
0: jo,
1: ptám.
0: Tak tam to ještě nedošlo, aha.
1: K nám to ještě nedorazilo. Jestli to učitelé vědí, že 6. květen je den bez domácích úkolů.
0: Čověče, jako mohli jsme jim to říct ideálně už ráno, aby si počítali na celý den.
1: Bohužel je, vysíláme až odpoledne.
0: To je pravda.
1: Takže jestli jste dostali domácí úkol, tak ono má je nedělejte.
0: Jo, to tak.
1: Že dneska takhle se nedělají domácí.
0: Prostě ne, dneska je to anarchie.
1: Akorát nevím, jestli to platí i pro dospěláky. Jestli budu muset vysávat nebo ne. Budu.
0: No tak to si teda že budeš muset. Kamaráde, domácí úkoly a domácí povinnosti, to je něco jiného. To si plete šapka s ruškama. Pro vás za chvilku Lady Gaga, Bad Romance. Tak díky, že jste s náma, zítra jdem North Music.
2: Hit Radio. Hele, slyšíš to? To je Retro Víkend Hit Rádia. Od 8. do 10. května jedeme jen ty největší hity z doby před 30 lety. Žádná nuda, jen samé 90-kové bomby. Song za songem, vzpomínka za vzpomínkou. Retro Víkend Hit Rádia. Startujeme v pátek v 7 ráno.
3: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Údlice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Údlice. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90. Až do 12. května. Kaufland.
5: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
6: Máš už plány na jaro? Grilovačka s kamarády, výlet na kole nebo relax na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a užívej si jaro podle tvých představ. Když něco, tak Allegro.
7: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
8: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
7: A tak to bude drahé.
8: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
9: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelen Fest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.
10: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
2: Hit Radio. Dobíjte si baterky s Hit Radiem. Vyhrajte víkendový wellness pobyt pro dva spolopenzí v hotelu Residence Vogelsang v hodnotě 10 000 korun. Hrajeme každé všední ráno ve snídani šampionu.
11: Hotel, o kterém si nemusíte nechat jen zdát. Rezidence Vogelsang u Kašperských hor. Wellness a dobré jídlo uprostřed Šumavy. Rezidence Vogelsang.cz.
12: Hit Radio North Music.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: takový hezký číslo.
1: Hezký je to. Hezký
0: je to. Na hodinách 1551, takhle.
1: Tak to je taky hezký.
0: Jsem chtěla říct, jako posloucháte Hit Radio North Music pár minut před 16. hodinou.
1: Neboli blíží se celá, blíží se zprávy. Mm-hmm. A tak pro vás taky jednu máme. Představte si, že čeští hokejisté zažili možná největší skandál v historii.
0: Škandál?
1: Škandál. Za pár dní startuje mistrovství světa. Mm-hmm. Kluci jsou teďka ve Švédsku, kde hrajou poslední přípravný turnaj před mistrovstvím světa. A chudáci, když chtěli jít na trénink, aby si to tam všechno natrénovali, nacvičili a pak jsme ten šampionát vyhráli, tak přišli do haly, kde byla úplná tma, chyběly branky a uprostřed ledu byla díra. To ještě na světový úrovni nezažili.
0: Kde se tam vzala ta díra?
1: No to nikdo neví.
0: Ty blá.
1: Ale chápeš, že takhle přivítáš reprezentaci. To je šílený. Údajně tam jako začaly padat vtípky, jestli kvůli vyšší sledovanosti nezměnili pravidla, víš? Že se teďka hokej bude hrát nově pod mě a bez branek, protože tvým úkolem bude dostat puk do díry.
0: Bože.
1: Držíme klukům samozřejmě na mistrovství světa palce a držíme palce i litvínovskému hokeji, kde se dějou velký změny. Víc za chvilku ve zprávách.
0: Tak si na to počkejte. Od nás ještě Clue, Island Sun, Hit Radio North Music.

0: Shakira nás na Hitrádiu Nord Music doprovodila do 16. hodiny. Je to nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Stále připomínám Žatec, Husovou ulici, tady nám komplikuje provoz nehoda dvou osobáků. A i dnešním dnem pokračuje velké čištění, takže aktuálně Lom, Opárno, Přestanov a nebo Cínovec. Tady všude potkáte pomalu jedoucí vozidla údržby. Tak opatrně a šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
2: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
3: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Hausbrand Café, per favore.
5: Sí, signora.
6: I v malém šálku lze dělat velké umění.
7: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.
10: 16 hodin, krátké zprávy a David Račák. V pátek budou některé obchody zavřené, velké prodejny nad 200 metrů čtverečních musí zůstat mimo provoz. Více říká mluvčí České obchodní inspekce František Kotrba.
11: Zákaz prodeje se vedle provozoven s prodejní plochou větší než 200 metrů čtverečních vztahuje též na prodejní a výkupní dobu zastaváren, provozoven určených k obchodování s použitým zbožím a zařízení určených ke sběru a výkupu odpadu.
10: Omezení se nevztahuje na prodej na autobusových a vlakových nádražích a letištích, na prodejny ve zdravotnických zařízeních, lékárny a benzínové pumpy. Podpora jaderné energetiky v Česku rekordně vzrostla. S jejím rozvojem a využitím v současné době souhlasí 85% obyvatel, což je dosud nejvíce. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos pro společnost ČES. Ceny ropy se ve středu prudce snižují poté, co americký prezident Donald Trump signalizoval možnou dohodu o ukončení války s Íránem. Severomořská ropa Brent kolem poledne vykazovala pokles o téměř 7%, sestoupila tak pod $103 za barel. No a ve vedení hokejového Litvínova končí po 6 letech generální ředitel Pavel Hynek. Severočeši na klubovém webu oznámili, že se s 56-letým funkcionářem domluvili na předčasném ukončení smlouvy. Hinkův odchod souvisí i s plánovanou změnou majetkové struktury klubu.
12: Počasí na severu Čech se tváří stejně jako včera, to znamená zase vykukuje sluníčko, do toho postupně přichází mraky a opět se očekávají nějaké ty přehánky nebo bouřky. Nicméně teplo 18 až 23. Pozor, zítra se ochladí, zítra to spadne na 18 až 13 stupňů a obloha bude zatažená a zase může sprchnout nebo zabouřit.
0: No ale zase jdeme zítra naposled do práce.
12: A jo,
13: tak to i zde štíte. Nord Music.
0: Tak i s Deštníkem, s vámi odpolední show padla 3 minutky po 4.
12: Kamil Bílský,
0: Káťa Haplová
12: a Taylor Swift.

0: Tady máme holku jednu, Taylor Swift, The Fate of Ophelia, středeční hit Radio North Music a odpolední show padla, ahoj.
1: Ahoj, a jestli nevíte co s penězma, právě jsme zkontrolovali, že na Bazoši se pořád prodává ten nelegální větrník v Doksanech na Litoměřice.
0: Prostě, hele, to fakt jako nevymyslíš tohleto, bez povolení, beze všeho, takhle si to tam hezky postavil, milý pán.
1: Je to tak a evidentně už se mu asi nechce prát z úřady a handrkovat s úředním šimlem, tak se prostě rozhodl, že ten větrník prodá. Má teda 30 metrů, tak nevím, jestli se vám úplně někam vejde a chce za něj 6,5 milionu.
0: Ano, 6,5 milionu.
1: Ty tam ten inzerát máš možná před sebou, řekni, co se píše.
0: Já jsem to tady zkontrolovala, jestli náhodou se ještě jako neprodal, ale neprodal. Nabízím k prodeji mobilní větrnou elektrárnu o výkonu 100 kW jako moderní řešení pro výrobu elektrické energie. Co je dobrý, tak mě tady strašně baví v tom inzerátu napsáno, že v případě zájmu rád poskytnu více informací, technické parametry, blablabla, ale zajistím kompletní realizaci mobilní větrné elektrárny na klíč, včetně všech potřebných povolení.
1: To je vtipný. Sám je nesehnal, ale jiném je zařídí.
0: No hele, takhle. Za 6,5 milionu, že jo, prachy nesmrdějí.
1: To je pravda. Jenom si říkám, když bych ty prachy měl, co bych s tím větrníkem dělal? 30-metrový větrník. Napadá mě, že bych ho uříz, protože takhle vysoký větrník fakt nepotřebuju. Ten větrák by se možná hodil v létě, když bude fakt vedro, že by to člověk pustil jako vrtuli.
0: A to si koupíš za 200 padev.
1: Tak, a nebo bych na ty lopatky přidělal kabinky a děti by měly kolotoč.
0: Jo, kolotoč.
1: To je ono, kolotoč jim koupíme.

0: 16 hodin 19 minut. Úpěnlivý hlas Luis Capaldi a vy posloucháte Hit Radio North Music. Krásný odpoledne, Pavle.
1: A jestli zrovna koukáte do sluníčka a říkáte si, kam já letos pojedu, tak bacha, v Řecku dovolej na plážích už jenom ručníky.
0: Jako
1: jo. Zkrátka dobře, Řecko se rozhodlo, že začne chránit přírodu a že vymítí všechno, co do přírody nepatří. Takže už asi na 250 plážích, což mi přijde neuvěřitelné číslo, nařídili, že musí zmizet lehátka, že musí zmizet slunečníky, že tam nebude hrát žádná muzika, že tam nebude žádný občerstvení. Prostě chceš k nám do Řecka, OK, tak přijď, tady se vykoupej a vypadni.
0: Jo, tak takhle návrat k přírodě. Ty blahu, já jsem se doma, to se musím trošku asi přiznat. Po první větě jsem se trošku bála, že jenom ručníky, to znamená, že celý Řecko zavedlo nuda pláže.
1: Že nařídili, že se musíme chodit koupat už jenom nahatý.
0: Tak, jo? Jenom s ručníkem. Říkám, ježišmarja, co já tam budu dělat? Jo, tak to jo.
1: Ne, tak plavky ještě nejsou zakázané.
0: No chvála Bohu teda.
1: Plavky ještě můžete, přátelé.
0: To by bylo možná taky proti přírodě. U některých, co?
1: No, u některých jo. Hlavně v konkrétním věku.
2: Každý má svoji srdcovku. Hit, který ho naučil milovat hudbu.

0: všední den od 12 se na tebe těší srdcovky Hit Rádia. 5 megahitů v řadě pro tvoji lepší náladu a jeden podle tvého výběru. Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář. Každý pracovní den od 12.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor smetanový desert různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.
2: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK České Zlatníky. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK České Zlatníky. Vaše jistota za volantem. Více na ter.cz.
3: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z kozích ohrad.
4: Tak dneska vyrážíme. Mé lidi drží vodítko, já kontroluju, kde je krmítko. A nad hlavou svítí sluníčko, trocha chůze, trocha mazlení a trocha pózování na foseň. Zagranulé, jdu na vycházku ráda. Prostě jaro, jak má být.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Milovníci kávy pozor! Café Baskucci vás zve na nezapomenutelnou cestu do srdce Itálie. Rodinná kavárna s tradicí od roku 1883 zaručuje jemnost a výraznou vůni každého šálku kávy. Skvělé snídaně každý den a k tomu například lahodné mokačíno s křupavým kroasánem plněným pistáciovým krémem. Café Baskucci v nákupním centru Fontána. Vaše nová destinace pro dokonalý kávový zážitek v Teplicích.
6: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znaménka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.
7: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
8: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
9: Ústecké fotbalisty čeká další anglický týden, tak přijďte fandit i ve středu. FK Viagem Ústí nad Labem versus Slezský fotbalový klub Opava 6. května od 18 hodin na Ústeckém městském stadionu. Souboj týmů, které od sebe dělí jen 4 body. To je zápas Ústí nad Labem proti Opavě. Na fotbal vás zve mediální partner Severočechů Hit Radio Nord Music.
10: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
11: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Třeba vše pro vyvýšené záhony od Agronatura. Drenáž, substrát, kompost i hnojivo pro ekologické pěstování. Protože příroda chutná nejlépe.
10: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
0: Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Minutu po půl pátý na Hit Radio North Music se už trošku modlíme za ten víkend. Coldplay We Pray. No a komu to ještě nedošlo, milí kamarádi, tak zítra naposled do školy a do práce.
1: A pak retro. Ano, slyšíte dobře. Na Hit Radio North Music jsme se rozhodli, že budeme během volna retro.
0: Retro víkend, prodloužená jízda, to znamená už od pátečních 7 ráno až do nedělních 6 hodin vám budeme hrát to nejlepší z těch uplynulých dekád, což máme nejradši, jo?
1: Wow. A jestli se s náma naladíte retro, tak to bude kantor ideál, jak se říká. To znamená, ráno vstanete a uděláte si retro snídaní.
0: Jo.
1: Pro mě to bude chleba s Godhajem. Vzpomínám si, že máma vždycky přinesla Godhaj a já ho miloval, byl hrozně dobrý. Já nevím, jestli ještě dneska někdo jí Godhaj.
0: Hele, my jsme z toho dělali jaký ty studentský řízky, že jo? Když jsme neměli na kolej.
1: Výborně.
0: Tak kromě Godhaj v trojobalu, čoveče.
1: Tak to si předběhla můj oběd, že u nás byl pak brambor s lunchmeatem.
0: Jasně, přesně.
1: No a večer, kdo si co urve.
0: Přesně.
1: Takže ale to je retro jídlo během retro víkendu.
0: My nesmíme zapomenout na jednu retro pochutinu právě k tomu obědu, což se takhle krásně hodilo buď k tomu Godhaji nebo lunchmeatu, a to bylo kompot třešňovej.
1: A jo. Ty to byl taky úlevy. K hlavnímu jídlu ještě mističku s kompotem.
0: Přesně, milovala jsem tohle.
1: Takže přátelé, retro jídelníček jsme vám právě nalajnovali. A jestli chcete taky nějakou retro muziku, i tu tady máme. Ochutnávečka už právě teď a vy nezapomeňte, že v pátek jdeme na to. V 7.00 startujeme a končíme až v neděli v 18. Retro víkend s Hit Rádiem 90. Užijte si to.
0: Já vám normálně říkám, jak se těším na to volno, tak si dám prostě budíček. Fakt, že jo, proč o tohle nechcete a nesmíte přijít. Pojďme si to dát právě teď. Whitney Houston, I'm Every Woman, Hit Radio North Music.

0: Jason Derulo, Take You Dancing, tak snad máte i dneska po práci s kým si zatančit. Minimálně s náma dvěma, Káťa Kamil a Hit Radio North Music, odpolední show padla.
1: Přátelé, v časopise 100 plus 1 zajímavostí jsme se dočetli takovou zajímavost. A to sice, že Ústí nad Labem může dneska hned dvakrát porazit Opavu. To je zajímavý, ne?
0: To je docela zajímavý. Ono to vypadá, že se tady chystá taková slezská invaze.
1: No doslova do písmene.
0: No.
1: Dneska totiž v 18 hodin hraje fotbal Ústí nad Labem proti Opavě a v 19 hodin se hraje basketbal Ústí nad Labem proti Opavě.
0: Jako to kdo vymyslel? Nebo oni si řekli, hele kluci, pošlete tam oba týmy, prostě pojedeme jedním autobusem.
1: To je drahý a daleko, to podle mě jsou ty samý. Oni v 18 hrajou fotbal a v 19 jenom převlíknou a hrají basketbal.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90 a řepkový olej Gustona 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
3: Výborná káva, zákusky, saláty a obědy na pohodu. To je kavárna Oplatka. Místo, kde se setkává káva s kulturou.
4: Kulturní centrum Klášterec nad Ohří. Dům plný pohody.
5: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Hrbovice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Hrbovice. Vaše jistota za volantem. Více na ter.cz.
6: Šediny? Zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
7: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
8: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
9: První probuzení na moři?
10: První selfie s delfínem. Nebo snad první hrad z písku na pláži.
11: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
12: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
13: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
12: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
14: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
15: Máme nový e-shop otevřený 365 dnů v roce. Napište www.bbk.cz a přesvědčte se sami. bbk.cz, specialista na kočárky a autosedačky.
16: Domov důchodců Bystřany hledá všeobecnou zdravotní sestru. Čeká vás příjemný kolektiv, stabilní práce, benefity ve formě odměn, sick days, parkování v areálu a další. Pošlete váš životopis na e-mail účetní@dd.bystrany.cz a ještě jednou e-mail účetní@dd.bystrany.cz. Práce, která dává smysl.
17: Do Penny dorazila Polštářová zoo. Navíc v akci borůvky 250 gramů za 49,90 a vepřová kýta bez kosti kilo za 69,90. Penny.
18: Hit Radio North Music.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

0: Vejš, radíme.
1: Beyoncé, Halo, a my jsme taky rádi, že i dnešní odpoledne trávíte s náma. Zítra jde North Music a s odpolední show padla.
0: Opět se blíží celá, opět se blíží zprávy a na tyhle speciálně si počkejte, protože náš kolega David Račák nám prozradil, že kvůli těmhle zprávám počítal hraboše a díry v poli.
1: To je normálně neuvěřitelný. No, budem to nějak jako zmiňovat, prokecnem to.
0: A já bych to prokec.
1: A tak to, jo, tak do toho kousnem. Prosím vás, my budeme totiž v následujících zprávách počítat hraboše, ano, na českých polích, protože jejich počet výrazně klesl, což je jako, už jenom tato zpráva je matoucí, nebo jakože mluví za všechno, ale
0: pro zemědělce určitě důležitá.
1: Rozhodně, ale teď to číslo, jo, z 382 na 246, ale to není počet hrabošů, prosím vás, to je počet používaných východů z nor na hektar. To mě strašně baví. Ježiši, odborníci počítali prostě počet východů z nor na hektar.
0: Já jsem nejvíc v šoku z toho,

0: že hraboši mají vchody a východy.
1: Tak a...
0: Já jsem si myslel, že hraboš má prostě díru.
1: Jednu díru.
0: A do tý vleze. Ale evidentně ne, protože by se srazili.
1: Tak na tuhle zprávu si pak počkejte za chvilku. U nás ve zprávách. A od nás ještě Damiano David.

0: ještě lepší náladu ve středu. Neil Diamond, Two Friends a Sweet Caroline, Hit Radio North Music. A 17. hodina je tady. Nejlepší dopravní servis ze severu Čech, míříme na Žatecko, na silnici číslo 225 u Trnovan. Tady probíhá frezování, někdo to asi pravděpodobně nedobrzdil, takže je tam nehoda, takže určitě opatrně, šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Yamaha Experience. Nikdy nemusíte vlastnit. Stačí si vybrat a odjet. Ať milujete město, zatáčky nebo nekonečné dálky, u nás si vybere každý. Prémiová půjčovna motocyklu Yamaha. Více informací naleznete na www.yamaha-unl.cz. Yamaha Experience. Nejen jízda, zážitek.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
4: No včera bylo pozdě.
5: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
6: On air.
1: Online.
6: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio North Music.
7: Je 17 hodin, krátké zprávy a David Račák. Počet hrabošů na českých polích v dubnu proti březnu výrazně klesl. Odborníci zjistili, že dubnový průměr počtu používaných východů z nor na hektar se snížil z 382 na 246. Je to zhruba stejně jako v předchozích třech letech. Jarní práh škodlivosti je ale pouze 50 východů z nor. Léto a dovolené se blíží. Mnoho lidí už plánuje cesty k moři, do hor nebo na víkendové pobyty. Pokud ale člověk trpí třeba cukrovkou nebo jiným onemocněním, neměl by před odjezdem podcenit přípravu. To potvrzuje i diabetoložka Marta Klementová.
8: Určitě je dobré myslet na všechno, co bychom během cesty mohli potřebovat a vzít si rezervu. Berte rezervu na dobu, jako kdybyste na dovolenou jeli dvakrát. To znamená, jedu na týden, beru si pomůcky a to, co budu potřebovat, léky na dva týdny.
7: Při cestování letadlem je nejlepší mít léky v příručním zavazadle. V zavazadlovém prostoru je mohou poškodit nízké teploty. Správa železnic bude pokračovat v přípravě modernizace železničního spojení z Prahy přes Mladou Boleslav a Turnov do Liberce. Aktuálně pokračuje příprava na úseku Praha Mladá Boleslav. Náklady celé trasy se blíží 140 miliardám korun. No a hokejisté extraligové Sparty posílí útočník Jiří Sekáč. 33-letý hráč s reprezentačními zkušenostmi působil naposledy ve Švýcarsku. Dres Pražanů oblékal krátce už v sezóně 2012-13. Sparta o jeho příchodu informovala na svém webu.
9: Středa se pořád snaží na severu Čech, sice se sluníčko občas chová za mraky, ale přehánky a bouřky, to všechno možná dorazí až k večeru. Jinak i teplo, 18 až 23. Naopak, zítra to trošku klesne na 18 až 13 stupňů, tak s tím počítejte a zase někde může sprchnout nebo zabouřit.
6: Hit Radio North Music.
0: A poslední hodinka naší odpolední show padla.
9: Kamil Bílský,
0: Káťa Haplová.
9: A protože už všechno víte, jdem si zase hrát.

0: protančené, prosluněné odpoledne na Hit Radio Nord Music. Armin van Buuren, This is what it feels like. Odpolední show padla 9 minut po 5. hodině.
1: Nechceme se vytahovat, ale hlásit se to musí. Hit Radio Nord Music navštívili dneska fotbalové legendy.
0: Fotbalové legendy, které tady byly samozřejmě za nějakým tím účelem.
1: Určitě, aby jsme si pokecali, to primárně. Je totiž středa, hosta je třeba, a tak dneska do LSDčka, neboli Kluce s Danem, dorazili Pavel Horvát a Luděk Zelenka. Fotbalové hvězdy, který jsme tady hodinu vyslýchali, kucí se nám potili, ale hlavně byla s nima strašná sranda. A tak jsme se jich taky zeptali, jak je bavěj ty sexy moderátorky, co moderujou na ústeckém fotbale.
2: Tak vzhledem k tomu, že jsem v Ústí, tak bych měl říct, že jo, ale mě úplně to nebavilo, protože já jsem tady minulý rok byl v roli trenéra a po zápase za mnou slečna moderátorka běžela asi 3 minuty po tom, co jsme dostali trojku, a úplně jsem neměl náladu na to jí odpovídat na ty jako velmi chytře položené otázky a ještě se koukat na to, jak jste říkali, velmi neoděný, vyvinutý, vlastně všechno skoro.
3: Já jsem dolňák, takže pro mě to taky není úplně výhra. Jako na mě veškerý dolaďování umělý, já jsem ještě stará škola, takový pro mě...
4: Už je to moc.
1: Že to je moc.
4: Aby byli přirozený, že
3: my tomu říkáme u nás na severu, já jsem z Liberce, u nás na severu tomu říkáme, že to je cufíl.
1: Cufíl.
0: To si myslím, že je jako heslo asi dnešního dopoledne. Každopádně, pokud jste tento rozhovor a naše hosty dnešní nestihli, tak si můžete poslechnout záznam z rozhovoru už teď na našem webu hitradionordmusic.cz v sekci podcasty.
1: No a kdybyste chtěli tyhle fotbalové legendy vidět i naživo, tak pozor, pořad Tiki Taka cestuje po České republice a dorazí i sem k nám do Ústí nad Labem, konkrétně 19. května od 19 hodin v Ústeckém kulturáku. Tak se s nima můžete zasmát osobně.

0: Anderson, Rudimental, Alibi na Hit Radio North Music. 17 hodin, 19 minut. Velký pozor.
1: Velký varování.
0: Jsme to my.
1: Přátelé, chceme všechny upozornit a varovat před falešnýma pokutama. Rozmahl se nám tady takový nešvár. A ty pokuty začaly chodit SMS-kama.
0: Což je jako neuvěřitelný, kam až můžou ty podvodníci prostě zajít.
1: To, že co můžou vymyslet?
0: Přesně, to, že ti chodí prostě SMSky, nevím, od České pošty, rádoby od České pošty, že ti chodí SMSky, rádoby od tvýho lékaře, oka, ale prostě, že už jako i tahle policie.
1: Ano, už i policie začala posílat SMS-kou pokuty za překročení rychlosti a v té SMS-ce se píše, že kdo to do 3 dnů nezaplatí, toho trest nemine samozřejmě.
0: Prostě.
1: Tak prosím vás, je to samozřejmě hloupost, blbost, podvod, policie by vám v životě SMS-kou pokutu neposílala, takže jako zapomeňte, ignorujte, vymažte.
0: A hlavně neplaťte teda.
1: A hlavně to neplaťte.
0: Jako to v první řadě.
1: Protože největší paradox tohodle podvodu je, že oni to rozesílají úplně všem. To znamená, tahle SMS-ka s pokutou chodí i lidem, kteří vůbec nemají řidičák a v životě neřídili.
0: A já si vsadím, že i tak se najde nějaký blbec, který to zaplatí.
2: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
3: Možná se vám někdy stala následující situace. Oblíknete tričko a cestou na sebe vám jako je, jo. Ale jakmile si ho chcete sundat, tak už vám není a nechápete, jak jste ho na sebe navlíkli. Říkám, že se to děje spíš ženám, protože my máme takový ty zapínající topíčky na ten zip a tak, což chlapi moc ne. A ty jsou úplně nejhorší. A když se to stane doma, tak ten druhej vás toho může vyvlíknout. Ale já jsem včera byla v kabince a byla jsem v té kabince sama a já jsem myslela, že tam umřu.
4: A co se stalo teda? Jak je teda možný, že si to tričko nasadíš, je to jako žena a pak ho nemůžeš sundat.
3: No to mi někdo vysvětlete. Jo, to
5: holky. Nesmíš mezi tím sníst celou svačinu, že jo?
4: Já jsem si říkal, jestli jsi tam dělal místo bramborového salátu, tak to jako chápu, jo, jestli tam byl nějaký mezičlánek, ale jinak to se nám chlapům nestává.
5: Já mám řešení, kupuju si už asi 10 let džíny stejné značky a stejné velikosti, takže si je v obchodě už vůbec neskouším.
4: Já jsem si říkal, že bys možná mohl změnit velikost, jako na Havla, jako takhle.
2: Jsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A Prosecco Frizzante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
8: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
7: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
9: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
10: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
11: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
12: Dan Landa.
11: Mirá.
12: Rybičky.
11: Migové.
12: Jdeme na Hrady.
11: 8 hradů.
12: 8 víkendů.
11: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
12: Dan Landa,
11: Harley,
12: Tomáš Klus,
11: Single X.
12: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
11: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
12: www.hrady.cz.
13: Maxi, ta nová terasa je skvělá.
14: Vínečko, pohoda.
13: A slimáci jsou taky fuč.
14: Zastavte se v Baumaxu. Do konce května terasové prkno premium v odstínu týk nebo káva za 269.
13: A přírodní přípravek proti slimákům Presto za 159 korun.
14: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
15: V Penny nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plyšákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
2: Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: a z hlavy to jen tak nedostanete. Eva Farna, Miraj a Vzpomeneš si na středečním Hit Radio Nord Music.
1: Prostě český hvězdy, který to dali dohromady a my vám je servírujeme na Hit Radio Nord Music. Ovšem pozor, my tu teď máme světový hvězdy, který to taky dali dohromady a budeme vám je servírovat ve vinařství Johanové v Třebíjovicích.
0: No a vzpomenete si, nebo vzpomeneš si, kdy naposled jsme tady měli nějakou takovou hvězdu opravdu světového formátu nás na severu Čech?
1: No, na severu Čech si nespomenu, člověče.
0: To je, viď?
1: Nevzpomenu.
0: Přesně.
1: Už to bude hodně dlouho.
0: Už to bude hodně dlouho, takže proto si myslím, že by vaše kroky měly mířit opravdu letos do vinařství Johanové v Třebíjovicích. Kompletní program samozřejmě najdete u nich na webu johanové.com, ale hlavně, na který hvězdy se tady můžete letos těšit a opravdu hvězdy světového formátu. Například v červnu Bonnie Tyler, v srpnu Lou Bega, anebo v září taky hlas Modern Talking Thomas Anders.
1: To jsou prostě jména, který z něj. A víte, co je na tomhle všem nejlepší? Že zatímco ostatní fanoušci si kupují drahý vstupenky, aby pak na tyhle hvězdy šli do nějaký velký sportovní haly, kde budou sedět ve druhém patře, ve 20. řadě a na pódiu uvidí tečku, tak tohle se koná ve vinařství Johanové v Třebíjovicích. To je tak nádherný prostor, tak komorní prostor, že každý z nás, kdo si koupí lístek, bude vlastně v první řadě. Bude tak strašně blízko, pár metrů od té hvězdy, téměř si na ní budeme moct sáhnout. A to mi přijde úplně geniální.
0: Je to tam strašně hezký, takový uzavřený přesně prostor. K tomu, když si přidáte famozní víno, hele, to je prostě, tohle je zážitkový večer, tohle degustace. Vyslovně.
1: Takže ještě jednou připomínáme legendy v Třebíjovicích, přátelé. Na podzim to bude hlas Modern Talking Thomas Anders, v srpnu Stacey a Lou Bega, v červnu Bonnie Tyler a pozor, ten úplně nejbližší koncert je už 23. května Sandra.
0: Takže takhle velký to bude už za chvilku v Třebíjovicích 23. května Sandra.
1: www.johanve.com, tam je komplet info i prodej vstupenek.
2: Tohle vám hrajeme nově. Rehab. Hit

0: Za 5:45. Welshly Arms, s vámi středeční hit Radio North Music, odpolední show Padla Káťa s Kamilem.
1: A jestli dobře počítám, tak už za 20 minut budeme hrát podle vás.
0: A to máš pravdu.
1: Bude totiž 18:00 a protože je středa, tak u nás platí, že středa je vaše středa, přátelé, neboli hrajeme, jak vy pískáte.
0: Hity na přání, přesně tak, hitu na přání je třeba, protože bude středa. Takže už za chviličku od 18 hodin si můžete napsat cokoliv, co byste dneska chtěli nechat zahrát pro kohokoliv, s jakýmkoliv věnováním, jestli jste měli třeba nějaký náročný, extrémně náročný den v práci, tak dneska vám to splníme.
1: Akorát bych nevolal o Golden nebo Happy Birthday, protože to si dáme už za chvilku.
0: To je pravda.
2: Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od babičky a dědy? To je content bez filtru. Co takhle na nich vydělat?

0: jsou občas bizár. Tak na nich vydělej. Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
1: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
2: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1. Topení.
3: Snížíme o 2 stupně.
2: Bod 2. Průvan.
3: Dáme ručníky mezi okna.
4: Výborný návrh.
2: Bod 3. Plíseň.
3: Vydrhnout, přetřít.
5: A co udělat rekonstrukci?
4: No, vydá? Takže bod 1. Rekonstrukce s buřinkou.
6: Úsporná rekonstrukce od buřinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buřinka. Vaše rekonstrukční banka.
7: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelenfest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.
8: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
9: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
8: Čerstvé jako z Kauflandu.
0: Hit Radio Nord Music.
10: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Středeční hit Radio North Music, Flipside a za chvilku už 18. hodina.
1: Padla, má padla.
0: Jo.
1: Takže se s váma loučí Kamil Bílský.
0: Káťa Háplová.
1: Díky moc, že jste s náma vysílali, mějte se krásně a zase zítra ve tři.
0: Ahoj.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit
2: Radio. Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Přejeme pohodové odpoledne všem řidičům za volanty. A míříme na Žatecko, na silnici číslo 225. U Trnovan, v místě, kde probíhá frézování silnice, máme aktuálně hlášenou nehodu. Dejte tam pozor. Šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
3: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
4: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Chcete čekat na auto celý rok? Nečekejte a vyberte si v Ačkách. U nás ho máte hned.
6: Zde ve vašem regionu nabízíme více než 1000 vozů i hned k odběru a garantujeme vám férovou cenu. Stavte se na pobočkách v Chomutově, Ústí a Teplicích nebo volejte 800 110 800.
7: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. Projekt @ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. V Národním parku České Švýcarsko pokračuje od soboty hašení požáru v okolí Chřibské. Od dneška hasiči zasahují už jen ze země, v terénu jich bylo dopoledne 370, odpoledne některé jednotky začaly balit a přesouvat se na své základny. Večer se rozhodne, kolik hasičů zůstane přes noc. Nepodceňujte prevenci onkologických onemocnění, to je nejen vzkaz lékařů, ale také expertů pojišťoven. Jitka Urbaníková-Volná, manažerka životního pojištění v České podnikatelské pojišťovně.
3: Onkologické diagnózy jsou podle dat České podnikatelské pojišťovny vůbec nejčastějším důvodem výplaty plnění u pojištění závažných onemocnění. Připadá na ně zhruba 66% vyplacených prostředků. Přibližně polovina případů je hlášena už v raném stádiu onemocnění. ČPP proto připomíná důležitost prevence a nově od dubna u Neonu Life zjednodušuje definici onkologického onemocnění.
2: Pojišťovny připomínají i další onemocnění, která kryje kvalitní pojistka. Česká podnikatelská pojišťovna například hradí léčbu lymské boreliózy. V bulharském hlavním městě Sofii se konal protest proti plánovanému uzavření českého centra. Informují o tom tamní média. Petici, která uzavření odmítá, podepsalo více než 3000 lidí. České kulturní centrum v Sofii funguje 77 let. Kajakář Vít Přendiš jde do nominačních závodů ve slalomu s jistotou návratu do reprezentace. Mistru světa z roku 2022 se vyplatila sázka na kajakross. Vedle evropského i světového šampionátu se představí také domácím fanouškům, a to na červnovém světovém poháru v Pražské Troji.
0: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
2: Čekáme většinou oblačno, přehánky nebo bouřky, to v průběhu noci. Ranní teploty v Čechách 12 až 8, na Moravě a ve Slezsku ještě kolem 15. No a zítra většinou oblačná obloha, z kraje dne přehánky nebo bouřky. Na západě bude chladněji, zítra v průběhu dne 14 stupňů, ve zbytku území 16 až 20 stupňů.
4: Krásný večer z Hitrádia, s vámi dnes Kateřina Pechová a ano, je to vaše středa, budu hrát to, co budete chtít. Pište už teď na 777-937-777, co chcete poslouchat. A startujeme s Kelly Clarkson.

0: Alex Warren a Before You Leave Me, posloucháte Hit Radio. Krásný večer, tak co, už vám prší, máte bouřku nebo zatím slunce, dejte vědět, 777-937-777 a tam hlavně už samozřejmě píšete svoje hudební přání, je to tady vaše středa, budu hrát, co si budete přát, snažím se plnit co nejvíc těch slibů, jo, ale víte jak, čas je omezen. Jako první SMSka od Andreje, ta píše, ahoj, chtěla bych pro všechny, co teď ještě pracují stejně jako já, zahrát Činesky, ideálně, potkal jsem tě zase po letech, tu mám totiž nejradši. Hele, tak co? Tak začínáme. Činaskama, to by šlo? Užijte si to.
1: Potkal jsem tě zase

si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si, slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let

0: Don't worry, Aleony, posloucháte Hit Radio. Krásný večer vám všem, hrajeme si vaše hity na přání. Píšete na 777-937-777, co byste chtěli poslouchat. Další přání splníme z Plzně, to míří za Hankou, která píše: ahoj, dnes si celý den broukám jeden song, nemohla jsem pořád přijít na to, co to je, a pravda, už mě to trochu štvalo. Nakonec jsem na to přišla, je to Born with a Broken Heart od Damiano Davida. No jo, to je takovej ten earworm trošku totiž. Tak toho červa přeživíme. Za chvilku Damiano David, taky divokej byl, nebo Lady Gaga.
1: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
2: Co kdyby děti letos o prázdninách zažili opravdové dobrodružství? Tábory v zooparku Zelčín nabízejí koně, rafty, zábavu, výlety, trampolíny, poznání i nové kamarády. A vy budete mít týden klid? Pořád nic? Ještě jednou, tábory v zooparku Zelčín. Rodiče, mrkněte na zooparkzelčín.cz.
3: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Rodinný dům v Jehnědí u Ústí nad Orlicí za 1 380 000 korun, rodinný dům v Keblicích u Litoměřic za 16 900 000, rodinný dům v Železném Brodě za 7 490 000, rodinný dům v Mukařově na Praze Východ za 9 990 000 a byt 2+1 v Liberci za 5 555 555 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
4: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
5: Zase lítáš v oblacích?
6: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
5: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
7: Tak honem, ať vám neuletí!
6: Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
5: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
6: Více o akci na
8: firmanazážitky.cz.
9: Představte si západ slunce nad vinicí a sklenku vychlazeného rizlinku. A pak tóny, které vám rozbuší srdce. Legendy v Třebívlicích. Dynastie Johan V. přivítá královnu popu, která ovládla celou jednu generaci. Sandra. Užijte si hity jako Maria Magdalena, Hi Hi Hi, Little Girl nebo Everlasting Cloud. Sandra naživo a s celou kapelou. Sobota 23. května ve Dynastie Johan V. v Třebívlicích. Počet míst je omezen. Vstupenky na ticketportál a legendyvtřebívlicích.cz.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Radio na Spotify a všech podcastových platformách. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.

Damiano David na přání Féteru Hit Rádia. Krásný večer vám všem, ať už máte doma pohodičku, nebo jste třeba v práci, případně na cestách. Pokud sedíte za volantem, tak prosím vás opatrně. Plníme si další vaše přání. Píšete stále na 777-937-777. Já se tady tím samozřejmě prokousávám, postupně to všechno čtu a postupně to taky plním. Za chvilku Petr Muk, Láska ta nebezpečná věc. A to je pro Marťase. Ten by chtěl právě tenhle song. Píše, že to je pro něj a taky pro mě. Takže já moc děkuju. Posíláme to samozřejmě i vám všem. Za chvilku Petr Muk a teď David Guetta.

0: Posloucháte Hit Radio, za námi Petr Muk pro Marťaša. Pokračujeme dál. Plníme další a další přání. Je to žánrově, já mám ráda, jak je to žánrově barevn, jo. A doufám, že si to samozřejmě užíváte i vy. Pište si o další přání na 777-937-777. A máme tady další přání a to míří do Zlína za Jerrym. Jerry ho zdravím a půjdeme mu posílat Adama Mišíka a Bena Kristoval. Co? To zvládnem, užijem si to. Pojďme, vy třeba, co jste trošku starší generace, tak se zase něco přiučíte, jo? Za chvilku tahle dvojice, k tomu taky Mikolas, nebo třeba Sia, tak buďte u toho.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
3: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
4: No včera bylo pozdě.
5: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
6: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
7: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
6: A tak to bude drahé.
7: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
8: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
9: Hit Radio.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Rádio.
2: 1, 2, 3.

Sia a Chandelier, posloucháte Hit Radio. A čo, kdo je taky ještě v práci? Komu se to táhne? Co jsem pochopila, tak třeba v Plzni, tam se odpolední směna prej táhne, ale extrémně, nebo vleče teda. Píše Jani, že Anton Klement s tým zdraví, Hit Radio, my zdravíme samozřejmě taky, no a chtěli by právě na tu vlečící se směnu zahrát Espresso Macchiato. A to umíme, tyhle věci. Takže prosím vás, vy všichni, co jste teď v práci, tak díky tomuhle songu vám to uteče jak voda. Nebo jako espresso.

0: tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
1: Hausbrand Café, per favore?
2: Sì, signora.
1: I v malém šálku lze dělat velké umění.
3: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo, za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
5: Hey, this is Ava Max. All the hits.
6: Krásný večer všem, doufám, že ačkoliv třeba pracujete, že se máte hezky a tu středu si užíváte, čekají nás další hity. Stále samozřejmě hrajeme na přání, další už za chvilku a teď pro vás všechny Pink Who Knew.

Timbaland a One Republic Apologize, posloucháte Hit Radio. Krásný středeční večer vám všem, pokračujeme v plnění vašich hudebních přání. Píšete na 777-937-777 a další přání splníme Zuzce. A ta píše, ptá se mě, teda se mám prodlouženou, což platí, jo. A hlavně píše, tak hezky hraj, že poslouchá. Já doufám, že jste zatím s hudbou spokojený. Snažíme se vám dát ty úplně nejlepší hity, co tady máme. A Zuzka by si přála Davida Kolera Chci zas v tobě spát. Myslím si, že to je jeden z těch songů, na kterém se úplně všichni shodneme, napříč, jo, úplně všichni, že je to prostě skvělý song. Tak já doufám, že vám takhle při večeru udělá radost. David Koller pro vás všechny.

0: Bad Memories, Meduza, James Carter na Hit Radio. Krásný večer všem, co s námi trávíte tu středu, doufám, že se máte hezky. Zajímá mě, jestli u vás teď prší nebo neprší. Středníma Čechama se prohnala supercela, uvidíme, co ten dnešní večer ještě přinese, hlásí pořád bouřky, tak prosím vás, hlavně opatrně, jo. Květináče možná ještě schovejte dovnitř, ať vám to ten déšť nezničí. No a my si budeme přát další songy. Za chvilku je tady song pro Elišku, která píše: Dobrý den, zahrajete prosím Vedle tebe usínám od Miraj. A Miraje, toho my máme moc rádi. Doufám, že vy taky. Ano, a ty naše ranní kruhy pod očima. Miraj, Vedle tebe usínám, už za chvíli k tomu Youngblood nebo Taylor Swift.
1: Yamaha Experience. Nikdy nemusíte vlastnit. Stačí si vybrat a odjet. Ať milujete město, zatáčky nebo nekonečné dálky, u nás si vybere každý. Prémiová půjčovna motocyklu Yamaha. Více informací naleznete na www.yamaha-unl.cz. Yamaha Experience. Nejen jízda, zážitek.
2: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.

Vedle tebe usínám a Miraj v éteru Hit Rádia. Krásný večer všem. Díky, že s námi trávíte středu a hlavně díky, že si píšete o svoje hudební přání. 777-937-777. Čtu to tady všechno postupně. Někdy se stane, že na vás rada přijde později, někdy dříve. Je to přece jenom komplikovaná operace, to určitě chápete. Zdravím samozřejmě všechny z vás, kdo jste v práci a makáte. Držte se, určitě už vám za chvilku končí směna. Pokud ne, tak vydržte, bude to dobrý. Budeme plnit další přání a o to si píše Pavla. Ahoj rádio, prosím o zahrání nějaký veselý písničky od skupiny Aqua pro veselější den a pro všechny pro vás. Takhle, Aqua má poměrně hlavně veselý písničky, jo? A aby to nebyla jenom Barbie Girl, tak si za chvilku dáme Dr. Jones. Doufám, že vám to tu náladu minimálně o kus zlepší. No a jestli jsou mezi vámi tací, co už chtějí prostě jenom pátek, tak mám skvělou zprávu. Marek Ztracený. Novinka, modlitba za pátek. Právě

Slíbená Aqua a Dr. Jones, posloucháte Hit Radio. Přeju vám všem krásný večer, ať už se zrovna nacházíte kdekoliv. Taky se ukazuje, že ano, středa, večírku je třeba, píše Anička. Ahoj, máme dneska dámskou jízdu u mě doma. Můžeš k nám k tomu pustit Pussycat Dolls? Dámy, jasně, že můžu, jenom pokud náhodou jdete ještě zítra ve čtvrtek do práce, tak opatrně s tou dámskou jízdou, jo, ať se to nezvrtne. A doufám, že to udělá radost i vám, co třeba zrovna dámskou jízdu nemáte, ale chtěli byste. Pussycat Dolls a Hush Hush, taky Luis Capaldi nebo Alvaro Soler, už za chvilku.

0: tenhle víkend. Devadesátky. Od 8. do 10. května hrajeme jen ty největší hity z doby před 30 lety. Více groove, více vzpomínek, více songů, co tě vrátí do nejlepšího soundtracku života. Retro víkend Hit Rádia. Startujeme v pátek 7 ráno.
1: Máme nový e-shop otevřený 365 dnů v roce. Napište www.bbik.cz a přesvědčte se sami. bbik.cz, specialista na kočárky a autosedačky.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90. A řepkový olej Gusto na 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.

0: Novoveská CZ. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská CZ. Novoveská CZ.
1: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
2: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
1: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
3: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
4: Under Armour makes you better.
5: Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj v Under Armour Brandhouse Olympia Teplice nebo na underarmour.cz.
6: I'm Ariana Grande.
7: It's Hozier.
8: Krásný večer, 8. hodina je tady, poslední hodinka vašich hitů před námi. Pište na 777-937-777. No a teď už jsou tady Linkin Park.

Skupina Jelen a v oblacích právě teď na Hitrádiu. Díky, že trávíte večer s námi a hlavně je to večer podle vás. Vypíšete, co byste chtěli slyšet a my se vám to snažíme všechno splnit. Další zpráva je od Martina. Ten by chtěl Queeny I Want to Break Free a píše, protože se to prostě nikdy neomrzí. Já jsem teď mimochodem četla, že aby se vám písnička oposlouchala, musíte si ji poslechnout alespoň 200krát. Řekla bych, že třeba právě u Queenů to stejně neplatí. Takže Queeny pro vás všechny a pro Martina právě teď.

0: Krásný večer z Hit Rádia, za námi Last Go a Something. Stále si hrajeme na přání, vypíšete na 777-937-777, co byste chtěli poslouchat. Napíše Martina, ahoj, já jsem ještě stále v autě, chtěla bych trochu probrat, dala bych si Love Never Felt So Good od Justina a Michaela. No, to by vás za volantem probrat mohlo. Tak za chvilku do uší Michael Jackson, Justin Timberlake, taky Olga Lounová nebo Red Hot Chili Peppers.
1: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.
2: Představte si západ slunce nad vinicí a sklenku vychlazeného Rieslingu. A pak tóny, které vám rozbuší srdce. Legendy v Třebívlicích. Vinařství Johan V. přivítá královnu popu, která ovládla celou jednu generaci. Sandra. Užijte si hity jako Maria Magdalena, Hi Hi Hi, Little Girl nebo Everlasting Cloud. Sandra naživo a s celou kapelou. Sobota 23. května ve vinařství Johan V. v Třebívlici. Počet míst je omezen. Vstupenky na Ticketportál a Legendy v Třebívlicích.cz.
3: Hit Radio.

Slíbení Michael a Justin, Love Never Felt So Good v éteru Hitrádia. Přeju vám krásný večer. A samozřejmě pokračujeme dál v hitech, které byste chtěli slyšet. Sešlo se nám tu tři prosby o jeden stejný song a já se vůbec nedivím. Eliška, Mája a taky Terka si napsali o nový song Lady Gaga, což je The Dead Dance. Je to song, který vznikl pro druhou sérii seriálu Wednesday. Kdo třeba neviděl, jo, tak možná vás tenhle song namotivuje. Za chvilku už tak Lady Gaga.

0: Krásný večer z Hit Rádia, za námi Lady Gaga a The Dead Dance. Já se budu pro dnešek pomalu loučit. Díky, že jste si vaší středu dali společně se mnou. Splníme ještě jedno poslední přání. Lenka si totiž napsala o Bon Joviho. A já si myslím, že Bon Jovi je vždycky dobrý nápad. Hele, v pondělí, v úterý, ve středu, ve čtvrtek, pátek, no prostě kdykoliv. Bon Jovi za chvilku, k tomu samozřejmě spousta dalších skvělých hitů. Mějte se krásně a hezký zbytek večera.
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: No včera bylo pozdě.
3: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.

0: Slyšíš, Maxi, jak vržou? Přála bych si nové dveře do obýváku.
1: No jaké bys chtěla?
0: No přece ty z Baumaxu.
1: V Baumaxu interiérové dveře Prestige, antracitové nebo bílé, jen za 1999 korun.
0: Ale pozor, akce trvá jen do konce května.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
3: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
4: Hit Radio North Music.
5: Zlepši si náladu.

0: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort-group.cz
1: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
2: Hit Radio.

0: někdy co vypadá, že vidíš, nemusí být tak, jak se zdá.
1: Jsme jenom lidi, co dělají chyby,
0: že nemusí, že vidíš, nemusí být tak, jak se zdá.
1: Jsme jenom lidi, co dělají chyby.

0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio. K obědu podáváme na Hit Radio speciální menu. Srdcovky. Předkrm, trocha nostalgie. Hlavní chod, mega hit, na který si zapomněl. A desert, tvoje vlastní srdcovka. Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář. Každý pracovní den od 12. Hit Rádio. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.

jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozdávat.

Na pláži v písku leželo srdce, omývalo ho moře. Tak jsem si říkal, bude-li hořet, trochu jsem se bál.